0: amerického prezidenta Trumpa.
1: Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něj udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo, a zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: Americký prezident na závěrečné tiskové konferenci označil summit za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Erdoganovi, chválil generálního tajemníka NATO Rutteho i další lídry, které označil za chytré. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Záchranáři společně s policisty zasahovali ve středu odpoledne v Domažlicích a podle zjištění novinek tam žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, když do něj uložila dvouměsíční miminko. Francouzský kasační soud uvedl, že o případu krajně pravicové političky Marine Le Penové by mohlo rozhodnout do začátku dubna, tedy před prezidentskými volbami. Informovala Reuters a francouzská média. Odvolací soud v úterý uznal bývalou lídrini Národního sdružení vinou ze zpronevěry veřejných prostředků. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít ve čtvrtek šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku Muchovou čeká o tři příčky výše postavená Goffová. Turnajová devítka Nosková narazí po postupu přes Mertensovou na Ukrajinku Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začíná ve čtvrtek na Centrálním dvorci v Londýně ve 14 hodin a 30 minut.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu bude jasno až a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně, ale s přiháňkami, a nejvyšší je denní teploty 23 až 27 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Babiše summit dopadl dobře. Záchytka pojede jen o víkendech a Rusko zakazuje vývoz nafty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře, řekl premiér Andrej Babiš. A podle předsedy vlády by se Evropa měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které představují hlavní problém. Babiš uvedl, že s americkým prezidentem Trumpem hovořil v úterý večer a krátce také ve středu.
2: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný, jak obvykle, a byl taky velice spokojen po vystoupení všech a taky to dal najevo, takže za mě sami dopadl velice dobře.
1: Česko dalo loni na obranu v procentech HDP nejméně ze všech členských zemí. Babiš zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemců ze 380 tisíc. Jde o individuální případy, kde většinou chybí nějaké doklady. V Senátu to řekl ministr práce Juchelka. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově bude od 13. července do konce prázdnin ve všední dny mimo provoz. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech, řekl hejtman Petr Kubis.
3: My dlouhodobě řešíme problematiku protialkoholní záchytné stanice. Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova. Ten problém je opravdu velký, proto jsme hledali možná řešení. Měli jsme k tomu pracovní tým, zkoušeli jsme různé varianty mokrých center, azyrových domů, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku, který bychom očekávali, a proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
1: Hejtmanství a zdravotnická záchranka, která záchytku provozuje, budou víkendový provoz vyhodnocovat do 31. srpna. Podporu bydlení by měly začít nově vyřizovat také úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem

0: pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Senát novelu přijal i přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Normu obhajovala ministryně Zuzana Mrázová.
1: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Začlenění agendy podpory bydlení do působnosti úřadu práce tak umožní pružnější, koordinovanější a efektivnější podporu klientů.
0: Předlohu dostane k podpisu prezident. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak. Egyptská fotbalová asociace požádala federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila sudí, kteří podle ní zavinili porážku 2-3 s Argentinou v osmifinále. Uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření dvojího metru.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek bude jasná a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno jen výjimečně. S přeháňkami nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident si pochvaloval jednotu. Podpory v bydlení budou řešit také úřady práce a ve Wimbledonu se bude hrát o české finále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na nynějším summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Ta podle něj neodpovídala obavám z předchozí ostré retoriky amerického prezidenta Trumpa.
2: Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něj udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo, a zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
1: Americký prezident na závěrečné tiskové konferenci označil summit za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Erdoganovi, chválil generálního tajemníka NATO Rutteho i další lídry, které označil za chytré. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Záchranáři společně s policisty zasahovali ve středu odpoledne v Domažlicích a podle zjištění novinek tam žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, když do něj uložila 2měsíční miminko. Francouzský kasační soud uvedl, že o případu krajně pravicové političky Marine Le Penové by mohlo rozhodnout do začátku dubna, tedy před prezidentskými volbami. Informovala Reuters a francouzská média. Odvolací soud v úterý uznal bývalou lídrině Národního sdružení vinou ze zpronevěry veřejných prostředků. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít ve čtvrtek šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku Muchovou čeká o 3 příčky výše postavená Goffová. Turnajová devítka Nosková narazí po postupu přes Mertensovou na Ukrajinku Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začíná ve čtvrtek na centrální

0: Dvorci v Londýně ve 14 hodin a 30 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu bude jasno až a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno jen výjimečně, ale s přiháňkami a nejvyšší a denní teploty 23 až 27 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
3: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Babiše summit dopadl dobře. Záchytka pojede jen o víkendech a Rusko zakazuje vývoz nafty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře, řekl premiér Andrej Babiš. A podle předsedy vlády by se Evropa měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které představují hlavní problém. Babiš uvedl, že s americkým prezidentem Trumpem hovořil v úterý večer a krátce také ve středu.
2: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný, jak obvykle, a byl taky velice spokojen po vystoupení všech a taky to dal najevo, takže za mě sami dopadl velice dobře.
1: Česko dalo loni na obranu v procentech HDP nejméně ze všech členských zemí. Babiš zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemců ze 380 tisíc. Jde o individuální případy, kde většinou chybí nějaké doklady. V Senátu to řekl ministr práce Juchelka. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově bude od 13. července do konce prázdnin ve všední dny mimo provoz. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech, řekl hejtman Petr Kubis.
3: My dlouhodobě řešíme problematiku protialkoholní záchytné stanice. Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova. Ten problém je opravdu velký, proto jsme hledali možná řešení. Měli jsme k tomu pracovní tým, zkoušeli jsme různé varianty mokrých centr a azylových domů, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku, který bychom očekávali, a proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
1: Hejtmanství a zdravotnická záchranka, která záchytku provozuje, budou víkendový provoz vyhodnocovat do 31. srpna. Podporu bydlení by měly začít nově vyřizovat také úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Senát novelu přijal přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Normu obhajovala ministryně Zuzana Mrázová.
4: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Začlenění agendy podpory bydlení do působnosti úřadu práce tak umožní pružnější, koordinovanější a efektivnější podporu klientů.
1: Předlohu dostane k podpisu prezident. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak. Egyptská fotbalová asociace požádala federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila sudí, kteří podle ní zavinili porážku 2-3 s Argentinou v osmifinále. Uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření dvojího metru.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasná až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno jen výjimečně s přeháňkami, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: A přeji vám hezké ráno.
3: Zprávy má Lucie Šmídová, krásné ráno.
4: Dobré ráno, díky brigádám může být méně lidí bez práce. Vláda vyhodnotí, jak se jí daří. Čeká nás slunečno a teploty u 27. Dnes se dozvíme data o nezaměstnanosti za letošní červen. Zveřejní je úřad práce. V květnu byla nezaměstnanost 4,8% a s nástupem sezónních prací a brigád se očekává, že během letní sezóny bude ještě nižší. Frekvenci 1 to řekl ekonom Štěpán Křeček. Dodal, o jaká místa je největší zájem.
5: Nejčastěji se hledají práce skladníků, kurýrů, doplňovačů.

0: spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet. Komplexně vláda výsledky představí odpoledne. Hokejový mistr světa Libor Hájek se po 3 letech v Pardubicích vrací do zámoří. 28letý obránce podepsal roční smlouvu s San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Klub o dohodě informoval na webu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Dneska bude většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno, může být jen na severovýchodě. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 22.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: S pomalým provozem počítejte na D1.
3: Okolo 5 minut zdržení se nabírá na dálnici D1 v obou směrech na úrovni města Ostrava mezi 354. až 361. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A po zprávách startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
4: Vypadáš jako, že bys byl včera v kempu.
5: No přátelé, asi to bylo divoký, teda musím říct, to co divočina. Jsem sledoval, co jsem se bavil s kolegy, který tam byli.
4: Já si myslím, že jedinej, kdo na tom byl dobře, byla podle mě Verča, protože jsem viděla, že tam měla svoji malou princeznu a ta si myslím, že si maminku ohlídala.
5: To se nemohla ožrat. Asi probereme ještě.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: na 7, přejeme vám hezké ráno z frekvence 1.
1: Krásný čtvrtek.
0: Tak jaký čtvrtek nás dnes čeká?
1: No, to je ve hvězdách.
2: Horoskop frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na frekvenci 1. Krásné čtvrteční ráno všem. Vítejte u horoskopu. Svátek slaví Drahoslava a Drahuše. Blahopřejeme. Slunce v raku a luna v bíku oživí milostné i přátelské vztahy. Stojíte na startovní čáře. Jen vykročit. Co čeká raky? Všechno, co budete dnes řešit, bude mít spát. Vstřícná nálada, kterou jste prostoupeni, je jako stvořená k navazování nových známostí. Lvi, dnešek je o vztazích pracovních i partnerských. Budou nastavena nová pravidla a dohody. Ukáže vám, kudy se ubírat a kam směřovat. Pany, letní časy užijete vrchovatě doma i na cestách. Nebojíte se jazykových bariér, domluvíte se s každým. Váhy, k tomu, abyste se opět dostali do formy, potřebujete pořádnou dávku optimismu. Jděte do kina na nějakou veselohru. Štíři, vaše aktivita je na vzestupu. Prosadíte se kamkoliv vstoupíte. Působíte přitažlivě a nebojíte se vtipkovat na vlastní účet. Střelci, máte ambice k mnoha věcem. Jste v dobré formě, hýříte nápady a mělo by to být vidět i na konečném výsledku. Kozorozi, jeden telefonát by mohl změnit vaše plány na dnešní večer. Podle planetární konstelace se můžete dočkat něčeho nevídaného. Vodnáři, povede se vám dobře, v lásce nebudete ošizení. Chce to ovšem více partnerské vnímavosti. Ryby, vaše aktivita je na vzestupu. Máte fantastickou kondici i náladu. Večer přeje sladkému tokání. Berani, aktuální aspekty podporují vrtošovou náladu. Díky tomu nemáte nouzi o nápadníky. Tentokrát se ale vyplatí dát si pauzu. Víci, luna je ve vašem znamení, máte sklony svého miláčka stále k něčemu přemlouvat nebo dokonce nutit. Jeho trpělivost má ale své meze a může být příčinou nedorozumění. Blíženci, rozumem nevymyslíte nic, co by se ve vztahu dalo podniknout. Vstaďte na dobrou náladu a spontánní aktivity. Mělo by to zabrat. Milí přátelé, dnešní hvězdy jsou vám nakloněny. Zvolíte-li dobrou taktiku a zachováte si nadhled za všech okolností. Cestujte, výletujte, sportujte. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Tenhle dorazil od Tomáše. Denně chodíš domů nalitej. Myslíš taky na někoho jinýho než na sebe? Co já? Co děti? Neblázni. Přece nebudem chlastat všichni.
1: Já to radši nekomentuju.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: bude 6:30, přejeme hezký čtvrtek a dobré ráno s datem 9. července.
1: Krásné ráno.
0: Pojďme si střihnout další část 1+1, před chvilkou jeden ožralecký vtípek tady od Lubky.
1: Ano, od koho jinýho čekat ožralecký vtípky než ode mě?
0: Já to mám jeden dovolenkový.
1: Ano.
0: Klasicky rychlý.
1: A úderný, pojď do toho.
0: A hrozně mě baví, jo. Co dělá chobotnice, když jí ustřihneš chapadla? Nechápe. Zdravíme k moři.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Hezké ráno přejeme, jak to bude dnes s počasím?
1: No. Krásné ráno.
0: Sluníčko?
1: Jo, tak sluníčko. Jo. 15 hodin sluníčka si užijeme nádherně, jasno, slunečno a teploty mezi 22 a 27 stupni.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Campy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Přesně 6:30, čas na krátké zprávy, je tu Lucie Šmídová.
1: A přeju hezké ráno. Vodní záchranáři evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské letní sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. V Česku jezdíme více veřejnou dopravou. Počet cestujících v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících hlásí železniční doprava, MHD i letiště. V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Trump, který spojence nejprve kritizoval, označil summit za úspěch, stejně jako ostatní politici.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Hustý provoz hlásí zde jedničky.
5: Pokud máte v plánu cestovat z Prahy do Brna po dálnici D1, počítejte s kolonou kamionů stojících v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 178. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Ale pokračujeme dál, přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno, už jsme za vás přečetli všechny noviny, takže se pojďme podívat, co píšou. Tropy opět na obzoru. Po chladnějším a deštivých dnech se do Česka vrátí teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým třicítkám. Slunečno s vysokými teplotami by mohlo vydržet i příští týden, ale pozor, můžou se objevit i přehánky.
0: A v prodeji také nový Reflex nabízí mimo jiné exkluzivní rozhovor s Janem Darmovzalem, který po téměř 500 dnech promlouvá o věznění ve Venezuele. Psychickém teroru, samotě i boji o přežití v nelidských podmínkách. A čeká vás také velký historický přehled 80 let Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Tenistka Markéta Vondroušová se rozhodla, bojuje o kariéru a odvolá se. Může jí to stát miliony, ale jde do toho. Její případ bude od nuly řešit poslední instance, tedy arbitráž. Deníku Sport a webu iSport to potvrdilo několik zdrojů z jejího okolí.
0: A já s dovolením ještě, jo?
1: Ano, ano.
0: Tu dnešní blesk a vědecký výzkum, který potěší všechny Čechy.
1: Pivo
0: zlepšuje zdraví i psychickou pohodu. A pozor, tenhle výzkum si nezadali Češi. Ale proběhl v Německu, což je Lauter to samý, jo?
1: Jo?
0: Jasný, oni jsou...
1: Oni mají ty festy a tohle z toho.
0: Právě, oni to lejou jako vlastně ještě víc než my, bych řekl.
1: Fakt?
0: Protože tam opravdu jako jedeš třeba odpoledne metrem nebo autobusem a je tam normální jako ženská, třeba jako ty a má v ruce lahváče. No a oni jako pijou fakt docela dost, no. Každopádně se to týká piva alkoholického, taky nealkoholického,
1: fakt?
0: No. Takže asi, jak se zlepšuje kvalita toho nealka.
1: Jasně. Takže to bude nějaký Bčko, nějaký vitamínky.
0: Pokud si rádi každý den zajdete na pivo, ano. Tak teď už je to zase posvěcený na chvilku.
1: Přesně, můžeš tomu říkat mulťák.
0: Než za dva měsíce přijde nový průzkum.
1: Přesně.
0: Ráno.
2: A Lubka

0: hodin.
1: No jo.
2: V rytmu Frekvence 1.
0: Tak, užívejte léto a my si teďka dáme chytrej jak rádio. Když jsem šlapal na kole, tak mi Lubka, už nevím, v jaký souvislosti to bylo, jo. Ale napsala mi něco, buď to jakož to bylo na mě, nebo nevím, ale každopádně tam zaznělo hotentot. Jsi takový hotentot, nebo tak něco.
3: Ne, a nenapsala jsem já, že jsem hotentot.
0: No, a nebo ty, že píšeš, jo, nemám brejle, píšu jak hotentot.
3: Jo.
0: A tak mě napadlo zeptat se tě, jestli ty vůbec víš, co je hotentot.
3: To nevím,
0: nebo
3: ale...
0: kde se to vzalo, to slovo.
3: To nevím, ale myslím si, že to bude nějaká jako... já to fakt nevím. Usuzuju, že by to mohla být nějaká národnost, který úplně nerozumíme. Něco jako Maďar, jako, víš, jako že někdo...
0: Jo, jako Maďar prostě. Takže si myslíš, že to vychází jakoby z nějaký národnosti.
3: Nemyslím si, jako, že jsou to Maďaři, ale jako jestli mi rozumíš. Jo. Jako někdo, komu absolutně jakoby nerozumíš.
0: O tento ti prostě.
3: Jako, že to mohli být třeba nějaký kmen, třeba, jako, nebo víš, jako prostě něco takového, ale že jsou to... Řekla bych, že jsou to jako lidi, kterým nerozumíš.
0: Co? Nebo kdo je hotentot vlastně? Kde se to vzalo? Víte to? Tušíte? Tak za chvilku si řekneme.
2: Ráno Frekvence 1.
4: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: přesně 7:15. Přejeme hezké ráno, chytré jak rádio a Lubka, která ode mě dostala zásadní otázku.
1: Kdo nebo co je hotentot? Tak já jsem říkala, že to je nějaký ten národ nebo kmen, kterýmu nerozumíš.
0: Mm-hmm. Celkem mě tím překvapila teda tuhle verzi příběhu.
1: Fakt?
0: Protože je pravdivá.
1: Ne.
0: Takže bacha, slovo hotentot pochází z holandštiny.
1: Z holandštiny.
0: A vzniklo jako, nebo v reakci, respektive nizozemských kolonistů v 17. století, kteří posměšně nazývali původní africké obyvatelé v podstatě křováky.
1: A říkali jim hotentoti.
0: Protože tenhle domorodý kmen, nebo jazyk, obsahoval specifický masklavky. A to dělají křováci, jestli si vybavuješ.
1: Jo.
0: No a oni jak jim nerozuměli, a tak opakovali hot and tot, to je jediný, co byli schopní jim jakoby rozumět a začali jim tak říkat.
1: Ty jo.
0: Takže křovákům říkali hot and toti.
1: Takže to byl kmen.
0: Jak se to z Holandska dostalo k nám, vlastně jako nevím. Třeba se to používá i v Německu a v Polsku, to nevíš.
1: A v tom Holandsku pořád.
0: Hot and tot. Jo, proto oni mi to říkali.
1: Takže jsem to nebyla já, to byli místní.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: po 7 hodině hra o peníze přes 40 tisíc korun, no skoro 50.
1: No, blížíme. 257-409-99, to je číslo, které budete už za chvíli potřebovat. A jinak se bavíme o těch vedrech, tak i o tom bude řeč ve zprávách.
2: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
10: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přeje dobré ráno. Jsou tu zprávy Lucie Šmídová.
11: Hezké ráno. Dozvíme se, jak je to se zaměstnaností v Česku. Západní Evropa zažila nejteplejší červen v historii. S hustým provozem počítejte na D1 z Prahy na Brno. Úřad práce dnes zveřejní červnovou nezaměstnanost. V květnu byla 4,8%. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by právě červnová nezaměstnanost mohla být nejnižší v letošním roce. Ve druhé polovině roku by se naopak mohla přiblížit i 5%. A jak Kovanda dodal, tradiční brigády už nejsou atraktivní pouze pro studenty.
12: Ty brigády nejsou záležitosti pouze studentů, kteří hledají při výdělek o prázdninách, jak to známe tradičně, ale otevírá se prostor pro například seniory, matky samoživitelky, ukrajinské pracovníky.
11: Podle Kovandy jsou brigády oblíbené nejen v létě, ale i během celého roku. Hasiči ve středu odpoledne na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Požár zlikvidovali asi za 3.

0: Evropa zažila nejteplejší červen v historii měření. Teploty se podle meteorologů šplhaly k rekordním hodnotám. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. Po středeční spůterenské etapě dnes cyklisty na Tour de France čeká náročný horský test. Nejtěžší pyrenejské etapě peloton absolvuje 4100 výškových metrů. Třetí pozici drží od úterý Čech Matyáš Vacek.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska si užijeme sluníčka, bude většinou jasno až polojasno. Oblačno, může být přechodně jen na severovýchodě. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří kolem 22.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A podíváme se na ranní provoz.
2: Pokud máte v plánu cestovat z Prahy do Brna po dálnici D1, počítejte s kolonou kamionů stojících v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 178. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A po zprávách si dál užívejte Míru Michálka a Lubku Ponížilovou.
3: Hlavně mě asi užívejte. A navážu na to Tour de France, o kterém jsi mluvila, já jsem na to včera koukal, asi je tam teda vedro na padnutí, to vypadá. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale oni jim normálně rozdávají pitlíky s ledem, jak máš takový ten, víš, jak si z toho mačkáš ty jednotlivý,
4: jo.
3: A normálně si to strkají pod ten dres.
4: No, a oni to chtějí zakázat.
3: Mě to hrozně překvapilo, že si fakt vzal ten celý ten pitlík a rval si to na záda mezi ty lopatky.
4: Tam, no.
3: Tak si říkám, tyjo, to nevím, jestli by se mi vlastně, jako jestli by mi bylo příjemný, abych měl na zádech prostě kostku ledu.
0: Já teď, když byly ty čtyřicítky, ty horka, tak jsem usínala a objímala jsem takový ten chladivej gel. Jsem si vyndala z mrazáku gel, zabalila do utěrky a objala jsem mu jak plišáka.
4: A to je důležité, že říkáš, že jsi ho zabalila do utěrky. Míra to nezažil, my jsme to možná zažili, ženský to zažijou často po porodu, že dostaneš vlastně jakoby velký kus ledu a prostě se chladíš jako různě a tak. Já jsem se normálně spálila ledem. A jako fakt. A to je normálně opravdu...
3: Kde přesně?
4: To je jedno. No. Prostě dávejte to do útěrky, přátelé.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přátelé, právě teď se výrazně snížil věkový průměr. U nás ve studiu dorazil herec Bořivoj Čermák. Ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.
0: Díky, že jsi nás omladil tady. My jsme se viděli naposled před 2 lety. To bylo ještě na Starý budově. My jsme se mezi tím přestěhovali, ale ty ses vlastně taky přestěhoval.
1: Ano.
0: Přesně, už je to tak. Definitivně jako Ostrava uzavřená, už jsi v Praze.
1: Ano, Ostrava už je uzavřena. Nedávno jsem tam dohrál své poslední, úplně poslední představení a tím mé působení aspoň prozatím, protože nikdy neříkám, nikdy v Ostravě skončilo.
0: Mm-hmm. Jak dlouho se dá vydržet v Ostravě? Jak jsi tam byl dlouho?
1: No, 7 let.
0: To jsem je dost, tam byl. Vlastně.
1: 7 let, i když to beru jako z konzervatoří, tak 7 let, no. Mm. Ale bylo to super.
0: Fakt?
1: Jo, jasně.
0: A jak se s tebou loučili? Tak přeci jen, ty jsi byl v divadle Mír, což je hromada velmi upřímná až drzých lidí, co ano. Mám s nima zkušenost.
1: Jo.
0: Tak byly rýpance, nebo v pohodě?
1: Tak rýpance jako do čeho? Jako do toho odchodu?
0: No.
1: Ale tak je takové přátelské, jo. Jako sem tam padli.
0: Jak umí oni prostě.
1: Jo, tak když jste náplava, tak jste náplava. Jasný. Takže tak mě prostě jako vykupli zpátky.
0: Tak a Bořek Čermák s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: peníze na Frekvenci 1, teď přesně minutu po čtvrt na 8.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 31,5 tisíce pro vás máme. Pojďme na telefonní číslo 257 400 999.
0: Tak, kdo pak tam asi bude? Hezké ráno, tady Míra s Lubkou, kdo tam?
4: Dobré ráno.
0: Dobré, kdo pak a odkud?
4: Terka z Batolova.
3: Terko, my vás zdravíme, nabízíme vám 31,5 tisíce, chceme od vás jedno jediné slovo.
0: Tak a doplně do věty, kterou nám tady nechal Pepa Vrtel, tedy fotr na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co myslíte?
4: Bezpečí. Bezpečnost, no.
3: Bezpečnost, tak to prověříme.
0: Pojďme to zkusit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není.
3: Není to bezpečnost.
0: Ani tohle slovo to není. Tak nevá, zdravíme do Batelova, mějte se krásně, naslyšenou, hezké ráno.
3: Přihodíme pětistovku.
0: Sice jsme se blbě slyšeli, ale na to jedno slovo to stačí.
3: To stačí.
0: To je zásadní.
3: To stačí.
0: Takže máme tam?
3: 32 tisíc, o které, přátelé, hrajeme ještě jednou dneska ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
8: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: A dnes je tu s námi herec Bořek Čermák. Minule si k nám přijel na skútru a byla to dokonce jedna z tvých prvních vůbec jízd, co si vybavuju po Praze. Pořád jezdíš?
2: Jo, pořád jezdím.
1: Už střelec?
2: Už jako jezdím, jsem si jistější. Jako pamatuju si, že když jsem, to už to jsou dva roky, to je hustý, a přijel jsem na skútru, a tak jsem byl strašně vyděšený, protože ta budova byla, že jo, unuselá.
1: No jasně,
2: tam,
1: no.
2: Tříproudová silnice, já úplně vyklepaný jsem tam takhle jel. Tyjo. Ale dneska jsem přijel autem. Dneska jsem přijel autem, protože zrovna skútr je v servise, takže teď ho nemám. Ale jinak ho používám každý den.
1: A měl jsi v Ostravě? Jezdil jsi v Ostravě?
2: Ne, to jsem neměl.
1: Ne. Jako, že bys měl v srovnání řidiči v Ostravě a řidiči v Praze.
2: Jako skútr v Ostravě nedává moc úplně smysl. Tam to auto je fajn, protože tam nejsou zácpy, teda i když teďka jo, protože to je úplně tam všechno stejně rozkopaný, ale většinou tam nejsou zácpy, takže na skútru jezdím jedině v Praze.
1: Rád bych se tě zeptal, jak si užíváš divadelní prázdniny. Ale předpokládám, že diář máš plný.
2: Ano.
1: Jinak by se zase nestěhoval zpět do Prahy.
2: Ano, přesně tak. Já divadelní prázdniny se dá říct, že nemám, protože momentálně hrajeme každý den komedii Omylu v rámci Shakespeareovských slavností na Pražském hradě. A ještě nás čeká Ostrava a Brno a hrajeme vlastně až do 5. září.
1: My tě můžeme vidět taky v novém českém filmu Po večerce a to si probereme za chvilku.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Viděl jsem to konečně,
1: Já taky.
0: Si to můžem probrat za chvilku, jsme opatrně, pokud to ještě nikdo neviděl, tak abychom mu něco neprofákli.
1: Budeme našlapovat po špičkách.
0: I když tady se vlastně toho dost ví.
1: Přesně, já si myslím, že toho moc neprozradíš. Každopádně, teď, co prozradíme, nebudeme to my, bude to Dagmar Honcová a budou to zásadní zprávy o počasí.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Nám je nádherný slunečný den, kdy nejvyšší odpolední teploty budou lákat do přírody. V maximech totiž naměříme 22 až 27 stupňů Celsia a denní délka slunečního svitu se na většině území Česka bude pohybovat až na 15 hodinách. Jedna z červencových prognostik říká, že když slunce peče, tak déšť poteče. Zatím to ale vypadá, že nás nádherné slunečné počasí bude provázet ještě nejméně týden. V Brně to ale moc dobré zprávy nejsou, protože tam za poslední měsíc padlo pouhých 18 mm srážek, tedy 18 litrů na metr čtvereční. Ideální den na to jít někam zasportovat. Index sportu je na celém území Česka na jedničce. Jenom ty srážky bychom na Jižní Moravě potřebovali.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najdete podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
0: Teď je přesně minuta po půl osmé, jsou tu krátké zprávy, Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, průměrná sazba hypoték počátkem července meziměsíčně stoupla na 5,32%. Vrátila se na hodnotu z listopadu 2024. Ve Švýcarsku zahynul 34-letý český horolezec. Při výstupu nahoru ho zasáhl kámen, informuje o tom tamní policie. Fotbalová reprezentace by mohla mít už během srpna nového trenéra a zřejmě poprvé v historii to může být zahraniční kouč. Uvedl to předseda fotbalové asociace David Trunda. Asociace hledá mladšího trenéra s moderním pojetím fotbalu.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Na cestách teď počítejte s časem navíc na Pražském okruhu a na D1.
6: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel také komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: A Lubka s Mírou s vámi, přejeme hezké ráno, teď 2 minuty po půl osmé. Zmiňovali jsme tady toho Jacksona před chvilkou. Já teda musím se přiznat, že jsem si počkal, až bude úplně, až se to bude dohrávat, až už to bude pryč z těch kin, což se teďka vlastně děje.
1: Já jsem taky vlastně byla docela, mám pocit,
0: abych
1: že...
0: Abych tam měl trošku klid a byl tam sám, což se ani tak nestalo. Překvapilo mě, že tam bylo hodně lidí. Jako.
1: Já jsem byla v Plzni. Kolik jsi dala za lístek, schválně?
0: Chceš porovnat Plzeň s Prahou?
1: Jo.
0: No tak já to tady z hlavy nevím, ale je to hodně, že jo? To jde vždycky ke 300, no.
1: 104.
0: 104, jo?
1: 104.
0: 3, 2,
1: 104 koruny. Za kino v centru Plzně. Aha. Je teda v supermarketu, teda ne v supermarketu.
0: U okurek, jo?
1: Vlastně. Ale já jsem teda byla fakt, víš co, já jsem nikdy jako kvůli Michaelovi nevomdlívala. Jo, nikdy jsem, měla jsem takovou spolužečku na Gimplu.
0: Která vomdlívala kvůli Michaelovi.
1: Jo, jasně, ale... Já ne, takže já jsem byla spokojená s tím filmem.
0: Jo. Mě teda takhle, já vlastně jsem tam toho čekal víc trošku.
1: To já taky.
0: A překvapilo mě, že tam toho zas až jako tolik není.
1: Víš, co si říkám? Že je tam prostor pro pokračování.
0: Jo, to je úplně jasný.
1: No, takže...
0: Ale spíš jako takhle, podle mě je to pro lidi, kteří ho trochu znali, kteří jsou z té doby jako my, kteří trošku tu linku toho, co tvořil, kde fungoval, znají.
1: Hele, mě, já jsem na tom byla...
0: nikdy neslyšela, tak to...
1: Já jsem na tom byla s dcerou, s mladší dcerou. Mě vlastně překvapuje, kolik vlastně... děcka, no, já se jí omlouvám, ale jako je to tak, že jo. Kolik toho ty děcka jako vědí, co si my myslíme, že nevědí a co si dokážou zjistit. A v podstatě ona, že jo, je jí 17.
0: No.
1: A byla spokojená. Jako byla spokojená. A dokonce ona věděla věci, které já jsem nevěděla. Jak se to nastudovala, víš, než jsme na to šli, tak...
0: No to možná to, že se na to radši podívala. Dopředu si radši zjistila nějaký fakta, aby tam pak nebyla mimo. Ale je to super zahraný.
1: Běžte.
0: Jo, a na mě je trošku moc holka teda ten herec.
1: Fakt?
0: Proti Michaelovi, ten zas až tak si myslím, že nebyl. Ale je to zahraný perfektně teda, no.
1: Je to. No běžte a dejte vědět. A nebo byli jste? Tak dejte vědět.
0: Byli jste Jean? Byli Jean jste?
1: 736 304
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Nový český film Po večerce, aktuálně už k vidění v kinech. A nemá člověče špatný hodnocení, musím říct.
1: Nemá.
0: Na ČSFD, což u českých filmů je to vždycky taky trošičku těžší, tady 64% mi přijde jako solidní. Jenom připomínám teda, společně s námi je tady Bořek Čermák. Předpokládám, že to je klasická česká komedie.
1: Dá se říct, že ano, ale ne tak úplně. Samozřejmě to hodnocení 64% na český letní film je, řekl bych, až možná lehký nadprůměr, ale jedná se spíš o jaksi... prvky komedie jsou v tom filmu taky, ale spíš je to taková určitá dávka nostalgie a romantiky a tak dále. Vlastně myslím si, že cíl je toho diváka přenést do těch dětských let, aby si sám zavzpomínal, že jezdil na ty letní tábory a tak dále. Ale komedii bych to vyloženě asi nenazval.
0: Tam vlastně ten hlavní, pokud jste to neviděli, abychom vás mohli nalákat třeba, tak se to odehrává vlastně na dětském táboře.
1: Ano.
0: Kdy tam přichází manažer z Prahy, který to nějak jakoby zdědí, ten tábor, pochopil jsem to dobře, a teď je tam jako nechtěný. Je tam ta náplava vlastně taková.
1: No, přesně tak, on ten tábor vlastně mu ho přenechá jeho táta, jako jo, a stane se hlavním vedoucím, což ta parta těch vedoucí stálých, který tam jezdí každý rok, samozřejmě těžko nese, protože postava, kterou hraje Vašek Neužil, tak ten chtěl za každou cenu být hlavní vedoucí, ale bohužel to nevyšlo. Takže se s tím Vláďa Polívka tak jako pere celý ten film. No.
0: Ty tam hraješ koho?
1: Prosím tě, já tam hraju Mířu. Je to Pendl, což je vedoucí, který dělá všechno, co je potřeba.
0: Jo? Já jsem tě tam viděl, že tam držel nějaký prkno, když tam šroubovali něco v tom traileru.
1: No, přesně tak.
0: To je přesně ono.
1: To je přesně ono, jako stará se o bazén, nebo nějaký jiný vedoucí se zraní, tak převezme jeho oddíl, jako jo. A je to prej nějaký jako skutečný kluk, co mi Dan Pánek, režisér filmu, vlastně říkal, že jsme si jako podobní docela dost.
0: Takže jako reálná předloha, jako v podstatě.
1: Nějaká reálná předloha týhle postavy, tohohle kluka, takže tak, to je Míra.
0: Koukáš na sebe ve filmech? Baví tě to nebo ne?
1: No, ale tak jako nemám to moc rád, ale... podívám se. Mě spíš zajímá ten film jako celek, jako jo, toto kolektivní dílo, na kterém vlastně jsme pracovali všichni, jak dopadlo a jestli funguje nebo ne, protože to je pro mě jako nejdůležitější, aby ten film, ve kterým já hraju, i když to je malá role, aby byl prostě dobrý.
0: To jste natáčeli kdy, loni už v létě?
1: To jsme natáčeli loni v létě, ano.
0: Jak se takhle herci mluví, když pak přijde na rozhovor a ptají se ho na film, který točil před rokem, a mezi tím se toho událo strašně moc. To je hrozně těžký.
1: Popravdě řečeno, jsem včera trošku studoval, o čem ten film je, protože jsem to jako zapomněl, jako jo. Ale jak říkám, ten mě vždycky jde o to, aby ten film byl jako dobrý. Jako.
0: No, má to super letní atmosféru už toho traileru, a pokud jste jezdili na tábory, tak se vám to určitě bude líbit. A jenom připomínám, že společně s námi dnes ve studiu herec Bořek Čermák. Frekvence 1.

0: Bude 8, my vyrazíme opět na cesty, protože celé léto za vámi jezdíme samozřejmě.
1: Nejenom my, tedy Frekvence 1, ale taky Coca-Cola vyrážejí za vámi. A je to zásadní, jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, pak jsme tu pro vás.
0: Tak v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit právě o skvělé ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: Tak a samozřejmě po Česku, jak už sami víte, jezdí taky náš kolega Tomáš Fíla s autem plným cen a my uvidíme, kam vyrazil dneska. Hezké ráno, Tomé.
2: Krásné dobré ráno. Tak pozor, možná to prozradíte našim posluchačům vy. Jedu do města, které je třaskavé, mají tam výborný perník a můžeme tam obdivovat krásný koní.
0: No tak...
1: Třaskavé.
0: Třaskavé, jo.
1: To je hezký.
0: Perník. No, kde by to mohlo být, čověče?
1: Jako, kde
2: jako maj... Ústí to není.
1: Kde... A, jasně.
0: Tak, já ti nevím. Tak, že by to byla Velká Pardubická.
1: Hradec je to určitě.
2: No jasně, že Pardubice. Pozor, tady jedeme na náměstí, který já mám hrozně rád, jo, protože se mi, nevím proč, ale strašně těžko se mi vyslovuje. Takže jedeme na Pernštýnské náměstí.
1: Pernštýnské, no.
0: No, no, to se vyslovuje hrozně.
2: Pernštýnské, no. Je to divný, no.
0: Na tomhle náměstí...
2: Pernštýnské náměstí, ale krásný.
0: Na tomhle náměstí byla kašna, skrz kterou se lezlo do té říše v Saxáně.
1: Fakt,
0: je ona? Akorát ta kašna tam není, ta byla jenom... To byla taková kulisa jenom, jo, jako, no. Jo. Ale je to náměstí. No nic, takže dneska Pernštýnský náměstí, teda v Pardubicích čas...
2: 10.00 a vezeme samozřejmě 5000korunový voucher do restaurace City Food Max, tomu sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a plato nápojů Coca-Cola.
0: Výtečně. Tome, slyšíme se z místa, zatím jeď opatrně, šťastnou cestu.
2: Krásné ráno všem, ahoj.
1: A jenom doplníme, že mapu podniků Food Max najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Za chvíli bude 8, chystáme pro vás další zprávy na 8 hodinu.
1: Krásné ráno a podívala jsem se taky do kalendáře. V kalendáři je dneska Drahoslava.
0: Ano.
1: Když se ale podíváš i do jiných kalendářů, tak zjistíš, že není jediná, kdo dneska slaví svátek.
0: Šerujou, jo?
1: Šerujou. Drahoslava, Drahuše, Berenika a Letície.
0: Aha. No tak třeba to ještě probereme, hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatní. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
7: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Teď je přesně minuta po 8 hodině. Přejeme hezké ráno.
1: Jsou tu zprávy a Lucie Šmídová.
9: Dobré ráno. Do Česka se vrátí Tropy. Muchová i Nosková budou usilovat o finále Wimbledonu. Zdržíte se na D1 z Prahy do Brna. Míří na nás další vlna veder, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Do konce týdne bude převážně slunečno a máme před sebou tropický víkend. V sobotu a v neděli budou teploty stoupat až ke 30 stupňům. Nejtepleji bude na jihu Moravy. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden. Dnes se dozvíme data o nezaměstnanosti za letošní červen. Zveřejní je úřad práce. V květnu byla nezaměstnanost 4,8% a s nástupem sezónních prací a brigád se očekává, že během letní sezóny bude ještě nižší. Frekvenci 1 to řekl ekonom Štěpán Křeček. Dodal, o jaká místa je největší zájem.
10: Nejčastěji se hledají práce skladníků, kurýrů, doplňovačů zboží, číšníků, případně pomocné síly v kuchyni. Lze očekávat, že si lidé vydělají zhruba 160 až 250 korun na hodinu podle toho, jak je práce kvalifikovaná a náročná.
9: Podle Křečka už nejsou brigády pouze výsadou studentů. Zájem o ně mají i seniori. Lidé v Pardubickém kraji odevzdali stovky kusů zbraní. Pyrotechnici si pak převzali desítky kilogramů munice.
11: Během 6měsíční zbraňové amnestie odevzdali lidé v Pardubickém kraji policii 291 zbraní. K tomu přinesli skoro 7000 kusů střeliva, stovky kusů munice i výbušní.

0: Turnajová devítka Nosková poté narazí na Ukrajinku Kostukovou. V případě úspěchu by se odehrálo historické české finále.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, oblačno, může být přechodně jen na severovýchodě a teploty příjemné 23 až 27 stupňů na severu a severovýchodě naměří kolem 22.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: S pomalým provozem počítejte na Pražském okruhu a D1.
3: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel také komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A po zprávách už mají slovo opět Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
4: Lubka má slovo teďka, protože říkala, že přichází s nějakou zásadní informací.
5: Jo, píše se rok 1357,
4: ano.
5: Je 9. července, je 5 hodin ráno a 31 minut.
4: No.
5: A Karel IV. Poklepává základní kámen Karlova mostu. Tenkrát... Proč tak brzo?
4: To mám si nějaká magie čísel,
5: víš? Tak, jo. Bylo to 1357, to je teda 1357, 97531.
4: Tak,
5: takže jako 9.7. 5.31, takže vlastně tak, celá...
4: Všichni, co vstávali v 5, říkali, co se vymyslel kravinu.
5: Celá řada lichých čísel nahoru a dolů.
4: Aha.
5: A víš, že to nenechal Karel pojmenovat po sobě?
4: Ne, jo.
5: Ne. To si strašně moc lidí myslí, že se tak jako řekl, já tady postavím most a bude se jmenovat po mně.
4: No.
5: No ne, tak to je až 19. století, co se tomu začalo říkat Karlův most. Byl kamenej, jmenoval se Kamenný most, protože to byl jediný kamenný most v Praze tenkrát. Aha.
4: Tak to je celá zajímavý. Já jsem v Holandsku narazil na hospodu, která se jmenovala Karol IV.
5: Ne, ne.
4: Takže je to prostě je světově známý, hele, rozhor. Teď přijde ta zásadní věc.
5: No.
4: Vejce. Karlově mostě. Kupka si odkašle, za chvilku se na to podíváme. Jo?
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Dnes je tu s námi herec Bořek Čermák. Když jsme tady zmínili tady tátu Hynka Čermáka, a jak vypadaly prázdniny v herecké rodině, když ty jsi byl malý? Taky toho bylo tenkrát tolik, jako máš teďka ty, anebo jste si užívali prázdnin volna?
1: No, tak táta hrál taky Shakespeareovský slavnosti strašně dlouho. Nejdřív hrál Veselý paničky a pak hrál Hamleta a možná ještě něco, to nevím. A nebo něco točil, takže jako spoustu těch let bylo samozřejmě jako pracovních, ale vždycky jsme našli čas, jako aby jsme někam jeli, jako vždycky i naši vlastně jako vždycky říkali, že jo, pojedem prostě v létě a jeli jsme třeba, já nevím, když jsem byl malý, jsme jeli třeba do Saint-Tropez, do kempu, jako v autě, no, tam jsme byli asi 2 týdny nebo tak nějak, takže jsme jako jezdili, jako no, ale tak jako dítě to nevnímáte, že jo, tak prostě vaši jsou v práci, ale my jsme většinu času teda byli u babičky s dědou na chalupě.
0: No a co, když teda tady mluvíme o filmu Po večerce, který je z toho prostředí Tábora, na Tábory jsi jezdil nebo ne?
1: Na Tábory jsem jezdil.
0: Divadelní byli?
1: Ne, to za boha ne, to bych asi jako ani nechtěl. No. Ale na Tábory jsem jezdil, bylo to skvělý, dokonce jsem si jednou na Táboře zlomil ruku, a je k tomu taková historka, jestli můžu. Měli jsme takový vejlet na nějakou zříceninu hradu, jako jo. A mě bylo, já nevím, prostě asi 8 nebo 9, tak nějak. A já jsem vždycky nebyl takový jako fyzicky zdatný dítě, prostě nebyl jsem tak jako nabušený, jako jsem teď, jako. takže prostě jsem se chytil takový party jako kluku, takových těch jako frajerů, protože pěkný holky, rozumíš, jako
0: jasně,
1: bylo potřeba to nějak jako udělat, jako jo. Takže jsem šel prostě s nima v té partě a šli jsme na ten hrad a ti hustí kluci si řekli, hele, tady je taková díra prostě z jednoho patra do druhého. Pojďme se tam jako spouštět, jako prostě budeme viset rukama jako a pak se spustíme a skočíme dolů. A já jsem říkal, jo, jo, to dám úplně bez problémů. Jsem měl třeba, to, prostě jsem byl tlustý jako prase, v životě jsem neběžel, nic nikam jsem neskákal vůbec, maximálně jsem zakop na tramvaj, když jsem běžel třeba. A teď jsem říkal, no, dobrý, nad tím plánem, jak to udělám, jsem nepřemýšlel, jako jo, protože za náma stály 3 krásný jako holky, jako
0: jasný.
1: Tak jsem říkal, prostě to nějak dáš, jako jo. Tak jsem se spustil samozřejmě a teď jsem visel prostě jako za těma nožičkama a teď jsem si uvědomil, že to jako nepůjde. Tak jsem si říkal, že se vyhoupnu nahoru. Nevyhoupnu se nahoru v žádném případě, takže jsem se pustil, spadnul jsem a znovu jsem si zápěstí a já tak jako říkám, že jsem se propadl do hladomorny osudově, aby mi prostě vesmír naznačil, že jsem prostě byl tlustý.
0: Že máš zhubnout.
1: Jo, že mám prostě zhubnout.
0: Herec Bořek Čermák s námi na Frekvenci 1.

0: 8 hodin, 19 minut, dnes byl založen Karlův most.
1: Ano, byl položen základní kámen v roce 1357 Karlova mostu.
0: A na který straně, to by mě zajímalo.
1: Vidíš
0: na
1: to?
0: Malý?
1: Na to se můžeme podívat, já jsem teďka teda hledala ty vajíčka, abych řekla, jak to bylo s těma vejcema. Tak prosím tě, píše se rok 2008 a vychází článek. Karlov most se skutečně stavěl z vajec. Zjistili vědci. O dva roky později, rok 2010, vejce v Karlově mostě je jen legenda, potvrzují vědci. Takže...
0: No, já mám kamarádku Terezu, průvodkyni po Praze a ta s oblibou říká, byly jako ve v Karlově mostě vajíčka, ano, ale leda tak od svačin. Jo, což tam dává určitou logiku.
1: No jasně, jasně.
0: Mohlo najít, ale já jsem někde slyšel nějakou teorii, že možná snad ty skořápky, jakože se daly použít jakoby místo toho vápna. Jo, už to nějak matlali, ale asi je to opravdu legenda.
1: Asi to je.
0: Od těch svačin mi to přijde nejpravděpodobnější.
1: Takže jinak prosím tě, základní kámen Karlova mostu leží na pravém břehu Vltavy, na Starém městě.
0: To bych si tak myslel, no, skoro. No.
1: V místech dnešního Křížovnického náměstí v blízkosti kostela svatého Klimenta.
0: No tak jo. Takže
1: teda jenom, abys věděl, kde je ten základní kámen.
0: Jestli si chcete udělat hezký den, tak můžete dneska v rámci výročí se jít projít po Karlově mostě. Teďka v letní sezóně je to tak na hodinku, na dvě, než se tam...
1: Než dojdeš na druhou stranu.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říká už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: červenci jedná, je nádherně a nádherně bude. Takový sluníčko, jako svítí venku teďka, bude svítit krásných 15 hodin, jasno, slunečno a teploty mezi 22 a 27 stupňů.
1: No a když jsem viděl, jaký vedro je na Tour de France, tak si myslím, že se to pomalu sune zase sem, stejně jak já, když jsem byl na kole, no. Byly tam 40, tak se mi pěkně poslal sem.
0: To o tebe bylo hezký, že se...
1: No, podělil.
0: Ty chceš radši 20, mně je to jasný.
1: To víš, tak člověk jak stárne.
0: Jasně.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude je fajn. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Teď je přesně 8:30, čas na krátké zprávy, je tu Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půl roce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministrině financí Alena Schillerová. Vodní záchranáři evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské letní sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. V Česku jezdíme více veřejnou dopravou. Počet cestujících v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících hlásí železniční doprava, MHD i letiště.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na Pražském okruhu a na D1.
4: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz také na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: A přejeme vám hezké ráno, teď 8:58. Přátelé, máte nějaké zprávy od kolegů z kempu?
0: Jenom videa, co dávali na to, na, a to jsou videa
1: vypadá
0: ze včerejška.
1: Vypadá to, že se tam vyspává.
0: Přesně
1: jsem...
0: tak, poslední zprávy jsou kolem půlnoci.
1: Jsem Ondrovi Kubalovi, no. Že bychom mu zavolali, aby nám to jako udělal nějaký souhrn toho, jak to tam celý probíhalo a nic.
0: Hele,
1: a když
0: Ondra,
1: už i slušňák Ondra.
0: Ondra jezdí vlakem. Mhm. Na kempy i z kempu. Tam si myslím, že ta nereakce může být daná i tím, že seš ve vlaku.
1: Jo, no,
0: já si myslím, že jako Ondra už možná dokonce pracuje, proto nereaguje.
1: Tak ne, nebudu ho podezírat, každopádně včera jsme odstartovali letní šňůru radiokempů Frekvence 1. Těšit se můžete opravdu na to, že přijedeme do každý. Takhle, kam to jde, tak tam přijedeme.
0: Teď jsem přemýšlela, co chceš říct, jako do každý.
1: Ne, do každého jsem... koutu jsem chtěl říct.
0: Jo, dobře,
1: ne,
0: dobře,
1: do každý.
0: Dobře.
1: Odstartovali jsme to v Rožnově pod Radoštěm. Opět a Radeček Trio tam byli a pokračujeme příští týden na Lipně, kde budeme my s Lubkou
0: a
1: bude tam Pokáč s námi.
0: Já tam taky budu.
1: Ty tam taky budeš.
0: Jo.
1: Výtečně. Já jsem vždycky rád, když někam jde Pokáč se mnou.
0: Jo, já
1: Pače,
0: to mám taky
1: když
0: ráda.
1: Když má někdo méně vlasů než já, vždycky je to dobrý.
0: A ty jsi mu ještě nedal kontakt?
1: Myslíš na Turecko? On no. To nechce, on by přišel o svůj image, já jsem s ním o tom mluvil.
0: Jo, ale ono, já si totiž myslím, že on kdyby tomu nepomáhal, že tam něco má.
1: Něco málo, jo, ale moc toho nebude.
0: Jo.
1: No a míříme za vámi taky třeba na do Strážnice, potom jedeme, že jo, pod Bořany u Loun, Pohoda u Tábora.
0: Strážnice si říkal vlastně, že jo, no je toho hromada.
1: Do Vranov ještě potom, myslím, jo. Že jo. Uh-huh. No je tam toho dost prostě, kdybyste se chtěli podívat, kam za námi vyrazit, tak jednoduše.
0: www.frekvence1.cz, radiokempy Frekvence 1.
2: Frekvence 1. Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Je tu s námi herec Bořek Čermák. Bořka můžete vidět právě teď v novém českém filmu Po večerce. Aktuálně v kinech tedy, tak můžete zajít, ale kde dál tě tedy můžeme vidět? Shakespeareovky jsou jasný, to jsme zmiňovali.
1: No, momentálně jsou Shakespeareovské slavnosti, potom nás čeká teda divadlo Palas, potom mě čeká další zkoušení v divadle Na jezerce a potom mě čeká film. Ale já nemůžu asi...
0: To nemůže žádný herec, to úplně v klidu.
1: Říct, jakej, no. Takže já se omlouvám.
0: Vlastně, takže ani dovolená nebude vlastně letos asi, že jo?
1: Bude.
0: Bude, jo.
1: Bude. Příští týden my hrajeme, my máme teďka 10 repríz za sebou, pak máme týden pauzu a pak máme zájezdy. Takže v tom týdnu bych chtěl někam s partnerkou vyrazit, pokud se to povede, něco uchopit nějak rychle, nic koupeného nemáme. Samozřejmě.
0: Ostravu třeba můžeš, ne?
1: Nebo až jsem přemýšlel, nebo do Chebu
0: bychom ještě mohli.
1: Nebo do Ústí třeba jako k vodě. Takže tak, a v srpnu potom letím do Kanady na 3 týdny.
0: Tak to máš fajn teda. Co tam?
1: My letíme s kamarádama za naším spolužákem, který tam dělá herectví. Docela úspěšně, jako hajzlík. Teďka natočil seriál pro Amazon a jede docela bomby. Takže letíme za ním na takovou pánskou jízdu.
0: No tak jo, tak si to užij. Božku, moc díky, jsi udělal čas a hezký leto.
1: Já moc děkuju za pozvání a mi se krásně.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: No, tak kolik pak tam máme peněz?
3: 32 000 peněz tam pro vás
2: krása,
3: máme.
2: Skoro 40.
3: No, pomaličku, polehoučku. Telefonní číslo 257-400-999. To je stejně, jako kdyby si řekl, že na konci je skoro tisícovka.
2: No, pojďme si vlastně říct, že za tyhle peníze už by se dal koupit docela, jako myslím, nějaký last minute bys asi jako urvala za to.
3: No, já si myslím, že jako to by mohlo být klidně i aktuál minute, jakože 32 000 to je celkem dost.
2: Tak, držíme vám palce, samozřejmě je tady věta, kterou nám tady nechal velký cestovatel, to je Pepa Vrtal, to je fotr
3: na tripu. Tak.
2: Tak, ať jste v obraze a my budeme chtít vědět to jedno jediné slovo, tak kdo pak tam, tady Míra s Lubkou, dobrý den.
4: Dobré ráno, tady.
2: Tak, ačkej, ještě teď se...
3: Teď se slyšíme.
2: Dobrý den, kdo tam a odkud?
5: Už se slyšíme. Hana z Ostravy.
2: Aničko, moc vás zdravíme. Tak pojďme na to, tohle je věta od Pepy.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: No, Hani?
5: Palivo.
3: Palivo.
2: Zkusme palivo. 32 000 říkala ve hře. Mm-hmm.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není to palivo.
3: Bohužel, bohužel. Hani, díky moc za váš...
5: Přihodíme.
3: Přesně, máte v tom zkušenosti.
2: Naslyšenou, hezké ráno. Takže přihodíme palivo.
3: Ano, 500, to znamená 32 500.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
7: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: přichází mistr mluveného slova, jsem chtěl říct, z něj udáš medvěda. No tak si vyber.
1: To je lepší, zvíře pryč.
2: Mistr,
1: ano.
2: Pane mistr.
1: Ano, mistránek.
0: Co pro nás máte, pane mistreska?
1: Hele, krásnou hodinku.
0: Jo, krásnou okurku.
2: Za kolik na hodinu, co, pane mistr?
1: To je složitý.
0: Dobře, tak jo.
1: Laváče.
3: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Připravila Lucie Šmídová. Hezké ráno.
9: Pěkné ráno. O prázdninách je opět málo dárců krve. Teniska Vondroušová bojuje o kariéru a odvolá se. V Koloně budete popojíždět na D1 z Prahy do Brna. Nemocnice a transfuzní stanice opět žádají dárce krve, aby přišli na pomoc. V létě je jich tradičně nedostatek. Pravidelní dárci bývají na dovolených a narůstají i jejich úrazy, po kterých nemůžou krev darovat. Proto jsou potřeba i dárci noví.
10: Navíc během prázdnin přibývá úrazů i dopravních nehod a krev je nezbytná taky při operacích nebo léčbě vážně nemocných pacientů. Transfuzní stanice proto po celé zemi vyzývají dárce, aby přišli krev darovat. Dárci ale musí splnit hned několik základních podmínek. Měli by přijít zdraví, odpočetí, předem se najíst, ale jen lehce, nic tučného. A přijít hodně napití, nejlépe čistou vodou. Den před odběrem by neměli pít alkohol a ne příliš cvičit. Sebou si mají vzít občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. A pokud byli v poslední době nemocní, očkovaní nebo se vrátili z ciziny, je vhodné se předem poradit s pracovníky transfuzního oddělení. Láďa Jakub, Frekvence 1.
9: Hasiči ve středu odpoledne na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Požár zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se zranil. Další požár pole byl u Oblekovic. Také ten likvidovali zhruba 3,5 hodiny. Na jihu Moravy panují řadu dní vysoké teploty a hlavně je velké sucho. Počet plavidel stoupl v Česku na dvojnásobek. Státní plavební správa ale hlásí dobré zprávy. I přes takový nárůst nestoupá počet nehod. Loni v Česku evidovala 21 plavebních nehod. Letos zatím 6 a nešlo o závažné případy. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolá proti 4letému zákazu činnosti za neabsolvování dopingové kontroly. Tím je na popud Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu potrestal nezávislý tribunál. Její případ tak bude od nuly řešit nejvyšší mezinárodní rozhodčí soud pro sport. Deníku Sport to potvrdilo několik zdrojů z okolí tenistky.
7: Frekvence 1.
4: Počasí.
9: Dneska si užijeme sluníčka, bude většinou jasno až polojasno. Jen na severovýchodě může být přechodně oblačno. A nejvyšší denní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů.
4: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: A podíváme se na hlavní tahy.
11: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz také na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: A 3 3 minuty po 9. Už je připravený Miloš Pokorný. Krásné ráno.
1: Mistr samozřejmě.
9: Ano.
1: Hezké
9: pardon,
1: ráno všem. Drahoslavy mají dneska svátek, těm taky speciálně všechno nejlepší. Krásný počasí a doufám, že si užijete den. Pokud jste někde na dovolené, tak můžete být i za přítomnosti frekvence 1 dneska. Nejsou žádný zábrany, prostě všechno se dá naladit někde, pokud nejste teda úplně někde, ale budeme rádi, když aspoň část dne strávíte s námi. No a budeme hrát muziku a samozřejmě podíváme se na to,

0: opravdu mega hitem, chci zas tobě spát. No a já tady mám jedno vyjádření, je to obrovský úspěch a myslím, že mají na to jít ještě dál. Když uspěje jedna, druhá si řekne, že to chce dokázat také. To říká kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová, protože já, jak jsem včera už předpovídal, sice trošku jsem to předběhl, ale měl jsem pravdu. Máme obě dvě holky naše v semifinále Wimbledonu, takže dvojice Muchová, Nosková jsou tam a budeme sledovat, jestli se jim podaří nakonec to dotáhnout až do finále. Jako sen by bylo samozřejmě české finále, bez diskuze, ale jakýkoliv postup, úspěch by byl skvělý. Navíc teda, jak to v tenisu bývá, nehraje se úplně zadarmo, takže 50,7 milionů korun je odměna za postup do finále. A pojďme si říct, že Wimbledon, myslím si, že stále nejvíce se týče prize money dotovaný turnaj. V každém případě semifinalistky už mají jistou polovinu. Takže jako myslím si, že to je, jako, jak se říká, dva v jednom. Dobrý pocit a ještě vydělaný peníze a naprosto zaslouženě. Takže holkám to oběma moc přeju. No a pokud by to všechno dobře dopadlo, tak o víkendu tady máme české finále. Ale nebudeme předbíhat, já jsem už včera trošku předběhl, když jsem měl na telefonu tenisového experta Zdenka Žovku a nakonec mi to vyšlo, takže budu moc držet našim holkám palce, protože je to úžasný úspěch, kdy máme prostě dvě hráčky v takhle, ne v takhle, nejprestižnějším tenisovém turnaji na světě z velké čtyřky Grand Slam. Tak sledujte, dívejte se, fanděme a my za chviličku se podíváme, jak se včera fandilo na kempu Frekvence jedna, byl to první kemp, samozřejmě i první jako hudební vystoupení, tak jaká byla atmosféra, co se tam dělo, kolik tam bylo lidí, všechno se dozvíte, aby jsme vás ještě zase samozřejmě trošku nalákali, aby se zúčastnili taky, protože vlastně kromě toho včerejšího, který byl v Rožnovém pod Radoštěm, všechny kempy jsou teprve před náma, tak přijďte.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého

0: desátou, to znamená malé zprávy na frekvenci 1 z Lucí. Lucie, před chvíli jsme měli zprávu o tom, že na prvním kempu frekvence 1 to dopadlo prý fantasticky.
1: Jo, to mi je jasný. Už vstávají, nebo ještě ne?
0: Ne. Jeden jediný člen, kterému jsme se dovolali, byl právě ve vlaku.
1: Ano, takže to je jasný, takže Ondra.
0: Ondra byl zodpovědný a všechno nám říkal, že plno, obrovský úspěch, opět Radeček, že to bylo skvělý, busty, všechno dopadlo dobře. Už se těšíš,
1: že? Těším se strašně.
0: Jasně. No. Já si možná povezu vlastního busta. No to je jedno. Tak za malou chvíli.
1: Proč?
0: No protože na ní se nedostal.
1: Jo, takhle.
0: No, říkal nic, prostě nic.
1: To jsou tak ty... To už si budu stoupnout do fronty asi.
0: To jsou ty, ale takhle.
1: To bych to stěhla do příštího týdne.
0: Umělci mají být hladoví. No. Pak teprve dávají výkon. Tak to má být.
1: Jo, tak.
0: Jo. Ale vemu si vlastně obustat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Dobré dopoledne, ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. Na místo přijíždí vozy záchranné složky. Průměrná sazba hypoték počátkem července meziměsíčně stoupla na 5,32%. Vrátila se na hodnotu z listopadu 2024. Fotbalová reprezentace by mohla mít už během srpna nového trenéra a zřejmě poprvé v historii to může být zahraniční kouč. Uvedl to předseda fotbalové asociace David Trunda. Asociace hledá mladšího trenéra s moderním pojetím fotbalu.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A teď krátce po 9:30 se stále zdržíte na D1.
5: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Krištof. Já vám chci popřát krásné léto plné zážitků, na které budete dlouho vzpomínat. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a tady vám teď na Frekvenci 1 posílám jeden náš hit.

0: Na telefonu v tuto chvíli Ondra, který se zúčastnil včera úplně prvního kempu Frekvence 1 v Rožnově pod Radošem. Ondro, zdravíme, hezké ráno tady s Mírou.
1: Miloši, dobré ráno, z vlaku už mířím z Rožnova za směr hlavní město zpátky a co ti budu povídat, udělal s velkou chybu, že si včera nebyl na radiokempu, protože to bylo super.
0: Já se těším do Hradce a možná ještě jinam, ale v každém případě jako někdo to odstartovat musí a tam mezi jenom ty nejlepší. Hele, co si budu povídat.
1: A to si řekl moc hezky.
0: tak. Prosím tě, jak to tam vypadalo, kdo tam hrál, jaká byla atmosféra, kolik bylo lidí, kolik jste rozdali buřtu?
1: Tak dobře, vezmu to postupně. Za prvé, hrála skupina opět Radeček Trio, což je docela zajímavý, protože oni nikdy jako trio přijedou ve čtyřech. Mm-hmm. Ale tady přijeli jenom ve třech. Já jsem se ptal Tomáše Poláka večer, jestli to jako nebude nějaký ošizený koncert. Mm-hmm. Víš, jako když jsou jenom tři.
0: No, jasně.
1: Ale naopak, bylo to nádhera, protože to byla akustická, jemná, krásná podvečerní verze těch známých vypalovaček, který hrajeme v rádiu.
0: Tak
1: úplně plný kemp, neuvěřitelně dlouhá fronta na autogramiádu, kluci byli neuvěřitelně trpěliví, takže se fotili, rozdávali podpisy, člověče skoro ještě půl hodiny po tom večerním koncertu.
0: No skvělý. Takže ty jsi zároveň zodpověděl, že bylo plno, takže zájem byl velký, což je skvělý.
1: Ty bláho, jako úplně neuvěřitelné, já musím říct, že Rožnov jako v tomhletom nikdy nesklame, protože jsme s Verčou vysílali z Rožnova už před 2 lety, to za námi přijel Michal Hrůza s kapelou Hrůzy a bylo to úplně stejný. Naprosto plný kemp do posledního místa.
0: No tak to se už se těším, už se nemůžu dočkat. No a co ty vůřty, rozdali jste něco, nebo byl zájem? Ono je horko, jako není moc hlad, ale přeci jenom zase si tam jako vůbec vůřte, to má svoje kouzlo.
1: Hele, vůbec žádné horko. Jako jelikož jsme byli v podhůří Besky, tak bylo nějakých 21 stupňů,
0: tak
1: slunce,
0: akorát.
1: Modré nebe, napusta ideální. Co ti budu povídat? Na mě, po tom, co jsme dovysílali, už žádnej pust nezbyl. Tak to je odpověď na tvoji otázku.
0: To tak bývá. To si musíš takzvaně savenout hned, protože takový to, hele, pozdějc, já to znám vždycky, akce, já si vemu pozdějc, už si nikdy nic nevezmeš, protože už nikdy nic není. Skvělý.
1: Hele, ale já jsem si to, Miloši, pojistil jinak, protože jsme vysílali s Veronikou 5 hodin a zhruba v půlce na mě přišel hlad. A ono to vysílání odpolední je takový hodně rychlý. Mm. Takže jako nemáš moc čas jako někam odejít.
0: Jasně.
1: Tak jsem si došel objednat. Tam dělají skvělý borůvkový knedlíky. A
0: dietní
1: měl jsem prosbu, jestli by mi je mohli přinést jako na to pódium. Aha. Že já už jako tam nemůžu čekat. Tak napřed se ta paní na mě dívala, že jsem spadl z višně, že jako co by mě nasude někam jako tady jakýmu týpkovi vežlo ten tričku knedlíky na pódium. Ale pak přišla druhá, ta se do mě usmáčkla. Samozřejmě. Ale no, za 10 minut borůvkový knedlíky vedle našeho mixážního pultu. Jako neříkej to klukům z techniky, ono se to nesmí, takhle blízko mixáku, ale bylo to výborný.
0: Ale ono občas ty šavle promáznou tvarohem, ono to prej funguje.
1: Já ono to potom líp klouže, no.
0: Ondro, díky za report z místa činu. Je evidentní, že to funguje a těšíme se všichni na další místa kempy Frekvence 1. Hlavně dobře dojeď.
1: Díky moc a řeknu ti, když se dívám kolem sebe, jo, tak jsme udělali právě teď hezkou show mým spolucestujícím ve vlaku. Tak se na mě tak jako dívají, co se to sakra děje.
0: Jasně. Pán je ještě pod vlivem. Měj se hezky,
1: tak ahoj.
0: Ahoj, čau.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

Wave Frekvence 1, a to konkrétně Hradci Králové, kde já budu taky a moc se na to těším. Relativně dlouho jsme se s Michalem neviděli, tak si to tam doufujeme všichni společně užijeme. V každém případě já se s váma loučím zítra opět mezi, je to možný, pátek? Je to tak, kvízeček? Ježišmarja, toto uteklo. Takže zítra kvíz Frekvence 1 opět ve 9:45, budu tady. No a jinak, jak jsem říkal na začátku, pokud byste chtěli strávit s Frekvencí 1 ještě nějakou hodinu, budeme moc rádi, a jinak fanděte našim holkám, dvě naše semifinalistky ve Wimbledonu, takže velký úspěch. Hezký den, hezké ráno a zítra se mnou.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Je to tak, pojďme se dát s Lucí Šmídovou. Hezké dopoledne.
4: Pěkné dopoledne. Ve Zlíně hoří v bývalém baťovském továrním areálu. Do Česka se vrátí tropy. Muchová i Nosková budou usilovat o finále Wimbledonu. Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. Na místo přijíždějí vozy integrovaného záchranného systému. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem aktuálně nemá informace o zraněných. Podle hasičů hoří výšková budova. Z fotek na sociálních sítích je vidět, že se z horních pater valí hustý tmavý dým. Ve Švýcarsku zahynul 34-letý český horolezec. Při výstupu nahoru ho zasáhl kámen. Podle ministerstva zahraničí velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou. Míří na nás další vlna veder, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Do konce týdne bude převážně slunečno a máme před sebou tropický víkend. V sobotu a v neděli budou teploty stoupat až ke 30 stupňům. Nejtepleji bude na jihu Moravy. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden. V Chorvatsku se třásla země. Zemětřesení udeřilo večer nedaleko hlavního města Záhřeb a nedaleko hranice Slovinskem. Podle obyvatel chorvatské metropole byly velmi silné, i když odborníci naměřili jen 2,3 desetiny stupně.
5: Podle výpovědí svědků byly otřesy cítit několik vteřin. Není to přitom poprvé, co Chorvatsko nebo jeho okolí zasáhlo zemětřesení. Minulý měsíc pocítilo město Zadar otřesy o síle 2,4 desetiny magnituda. Minulý týden pak zemětřesení zasáhlo ještě starobylý Mostar v sousední Bosně a Hercegovině. Naštěstí se všechny zemětřasy obešly bez větších zranění a škodách na majetku. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. Pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude Wimbledon zároveň premiéra. Nejprve se na centrálním kurtu proti Američance představí od 14:30 středoevropského letního času Muchová. Turnajová devítka Nosková poté narazí na Ukrajinku Kostukovou. V případě úspěchu by se odehrálo historické české finále.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Máme před sebou slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno. Přechodně oblačno, může být jen na severovýchodě a teploty vysoko 23 až 27 stupňů.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: S pomalým provozem počítejte na D1.
7: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 22. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A po zprávách už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
3: Jde poznat, že Lucinka je dobře vyspaná.
4: Ano.
3: To prostě oko borce pozná.
4: Mm-hmm.
3: A už když si četla to počasí a říkala si, že bude okolo 27, tak jsem viděl ten rohlík, ten úsměv na tvé tváři. Když jsi řekla 30, to už se úplně řechtala na mě. Já jsem si říkal, co je, co je hrabka, ale asi dobrá nálada jenom, ne?

0: tom skvělém včerejším zážitku, který jsme vlastně live přenášeli do rádia. V případě, že jste nebyli osobně v kempingu Rožnov pod Radoštěm, tak by bylo fajn, kdybychom vám tady dali třeba takový malý náhled nebo malou ochutnávku toho, jak to včera večer mezi 19. a 20. vypadalo přímo na místě. Takže buďte s námi, ale do té doby taky to nejlepší z muziky, Blondie, Pink, nebo tady vidím Pavel Celta, Pokáč, prostě si dáme písničku, ne?
1: Příjemný poslech přejeme.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Blondýn na frekvenci 1 minutu po čtvrt na 11 dopoledne. Vítejte, čtvrtek 9. července a včera to byl velký den pro všechny naše milované posluchače. Včera jsme za vámi byli dokonce osobně v kempingu Rožnov pod Radoštěm. Odstartovali jsme tour, celou šňůru radiokempů 2026. No a včera konkrétně teda v kempingu Rožnov pod Radoštěm s kapelou Opět a Radeček. Tady vám pustím teď takovou malou ochutnávku pro ty z vás, kteří třeba ani neposlouchali u rádia, kteří tam nemohli dorazit osobně. Tohle vlastně byla jejich úplně poslední písnička těsně před 20. hodinou. Poslouchejte tu atmosféru.
1: Dámy a pánové, Opět a Radeček!
2: Děkujeme moc. Zaspěváme vám píseň, kterou jsme složili jako omluvu a zároveň poděkování našim rodinám za to, že to s náma vůbec nemá jednoduchý, za to, že pořád někde jsme, pořád někde hrajeme a oni stejně s náma pořád mají tu trpělivost. Tak zase další rok, co to spolu táhnem, prošli jsme si vším,

0: Jojo, Petr Radeček, nádherná, krásná píseň, malá ochutnávka z toho včerejšího Rádio Kempu Frekvence 1 v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Pokud jste nebyli, přišli jste o hodně, ale máte šanci to napravit a vyrazit třeba ještě dokonce prázdný na ty další Rádio Kempy Frekvence 1. Ten další v pořadí bude na Lipně, bude u Lipenské přehrady v kempingu Lipno-Modřín, ale tentokrát vystoupí písničkař Pokáč. Takže určitě doražte a pro více informací mrkněte taky na web frekvence1.cz. Budeme pro vás, přátelé, jezdit opravdu celé prázdniny až do 26. srpna.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muzik je Rick Carmen, 2 minuty po půl 11. dopoledne, krásný čtvrtek přejeme. V případě, že chcete s námi slavit narozeniny, tak je nejvyšší čas poslat SMS-ku na 736-304-444 a napište tam, kdo konkrétně z vašich milovaných přátel, lásek, rodiny nebo kolegů v práci slaví narozeniny. Dneska ve čtvrtek, 9. července, napište, co mu konkrétně chcete vzkázat a podepište se. Všechno můžete směrovat na 736-304-444 anebo použít také aplikaci Frekvenci 1, pokud ještě nemáte ve svých mobilních aparátech, tak si ji stáhněte, nahrajte tam nějaký krásný vzkaz a my ho odvysíláme už za chviličku. Takže máte na to cirka čtvrt hodiny. Do té doby Mr. Big Rihanna, taky kapela Tým, Palo Habera, aktuální doprava a pak už nakrojíme narozeninový dort.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 22. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

pojďme na to. Je ta pravá chvíle, přesně teď na chlup, 10.45, to znamená, budeme volat k narozeninám, zkusíme zavolat Jaromírovi, v případě, že je napříjmu, protože tady mám zprávu, ahoj, prosím o zavolání mému muži Jaromírovi k narozeninám, předem moc děkuji a přeji krásné slunečné léto, takhle nám to napsala paní Jana, tak my taky přejeme krásné léto a děkujeme za tuhletu SMSku. Doufejme teda, že Jaromír bude napříjmu, že nám to zvedne, abychom mohli tu SMSku přečíst, protože je hezká, byla by to škoda, kdyby si na nás neudělal čas, no. Ale mimochodem v té zprávě je, že docela dost pracuje, takže chápu, že na nás nemá čas, ještě když má narozeniny dnes ve čtvrtek 9. července. Tak pojďme to ještě zkusit chviličku a pak tu zprávu přečteme. Dáme tomu ještě jednu šanci. Je to škoda, vypadá to, že Jaromír na nás nemá čas, tak pojďme na tu SMSku, která zní takto: náš milovaný Jaroušku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a strašně moc prašulí. Ať můžeš být s náma, víc doma, seš náš hrdina, máme tě moc rádi, to ti přeje tvá ženuška Jana a taky děti Adámek se Simonkou, pořád tě budeme udržovat ve střehu a v kondici, na nás se spolehni. Hezká zpráva, Jana a děti Adámek se Simčou nám napsali, tak Jaromírovi samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám za celý tým Frekvence 1. No, vypadá to, že se dost honí za penězi a je málo doma, tak moment, já tady mrknu ještě do banku posledního slova, jestli by to třeba nepomohlo, že by nám Jaromír taky zavolal třeba do soutěže a kdyby mělo to štěstí, tak by dneska mohl vyhrát, podrže se už 11:30, 32 500 korun, to už je hezký bank. No nic, tak tolik vlastně vaše zprávy, škoda, že jsme se nedovolili, co se týká těch známých osobností, tak dneska slaví hudebník, divadelník, malíř, pan František Ringoček.

0: říká. Takže tolik Franta Ringo Čech a pozor, dneska slaví taky náš chlebodárce, náš nejvyšší, dneska slaví podnikatel Daniel Křetinský. Ročník 1975. Přejeme všechno nejlepší a všechno nejlepší přejeme i vám ostatním, kteří jste třeba neměli čas nám napsat, tak vám budeme hrát to nejlepší z muziky za chvilku.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Kate Ryan na Frekvenci 1, hned po zprávách třeba David Guetta, Teddy Swims nebo taky Tones and I.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dáme si je těsně po 11. s Kateřinou Vavřínovou, je tady.
3: Dobré dopoledne. Hasiči vyhlásili ve Zlíně kvůli požáru bývalé továrny zvláštní stupeň poplachu. Koalice dnes okomentuje první půlrok vlády a provoz brzdí na D1 a Pražském okruhu. Kvůli požáru skladu obuvi v budově v někdejším baťovském areálu ve Zlíně vyhlásili hasiči zvláštní stupeň poplachu. Vyhlašují ho jen mimořádně. Ve Zlíně hoří sklad obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu. Policie dřív na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Havlíček novinářům před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého rezortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví.
4: Já to vyhodnocuji hodně z toho hospodářského úhlu pohledu, což je moje kompetence. Tam máme splněno přibližně 35% už věcí z celého programového prohlášení. Z mého pohledu je to i docela překvapení, ale samozřejmě nelze zvládnout úplně vše, tím spíše, že se musíme taky dívat na rozpočtové možnosti, takže něco třeba proběhne příští rok nebo ten další rok.
3: Schillerová s novináři nemluvila. Babiš se k plnění programu vlády vyjádří odpoledne na tiskové konferenci. Letošní úroda ovoce kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na víc než 68 tisíc tun. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%.
5: Podle Ovocnářské unie České republiky přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Z dlouhodobého pohledu by mělo jít o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Nejnižší sklizeň za posledních 100 let ovocnáři kvůli jarním mrazu měli v roce 2024. Tehdy dostali od Evropské unie a státu kompenzace přes 400 milionů. V podporu, která jim umožní udržet hospodaření a založit novou úrodu, ovocnáři věří i po letošním očekávaném výpadku. Běžná roční sklizeň v Česku je 140 tisíc. Tun ovoce. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Americké útoky za poslední 2 dny v Íránu zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Uvedlo to dnes podle agentury AFP Íránské ministerstvo zdravotnictví. České volejbalistky po včerejší porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. S nimiž rovněž nemají dobrou bilanci. Porazili je ze 7 soutěžních zápasů jedinkrát, a to už před 14 lety. Dnešní utkání začne v 16:30.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměříme maximálně 23, na horách to budou maxima kolem 17.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A krátce po 11. hodině míříme na silnice.
7: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 30-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici.

0: Ty jsi
1: jako fitman, že jo?
0: Takže s tou Merunkovicí a Slivovicí jsi to nespojila?
1: Ne, opravdu ne.
0: Aha, no tak já jsem to tak myslel.
1: Dobře.
0: Tak to se teda
1: divím. Tak jsi fitman jenom na půl.
0: Tak jsem fitman. Ne, no tak musíš se něčem samozřejmě taky opět.
1: Kompenzovat, jasně.
0: Jo, přesně tak, nakopnout občas. Ale ano, je to tak, podle Ovocnářské unie to vlastně nevypadá úplně dobře, letošní úroda ovoce klesne. Já netuším, jak to bude letos s meruňkama nebo se šestkama, ale byla by to škoda vlastně, kdyby toho bylo opravdu hodně málo.
1: Já si vzpomínám na základě jako dřívějších zpráv, že ty meruňky úplně nic moc a jabka taky nic moc, ale to v případě konzumace různých nápojů nás asi úplně zajímat nemusí.
0: No jasně, no. Tak to už jsme zase třeba u kalvádosů a to nemusíme řešit. Veronika lepší, slivovička taky. No nic, uvidíme, jak to bude s tou úrodou letos. Co se nám urodilo tady v programu Frekvence 1, toho je poměrně dost. Já tady mám víc jak 30 tisíc korun, dokonce 32 500 v banku posledního slova. Takže to jsou hezké peníze, za to určitě nějaké ovoce nakoupíte, možná i nějakou slivovici.
1: Možná i menší sad.
0: Možná i menší sad. No a každopádně Frekvence 1 Coca-Cola také dneska bude vyrážet za vámi. Ve čtvrtek 9. července budeme volat kolegu Tomáše Fílu, protože ten celý týden jezdí s naloženým autákem výher a kdo ho odchytí jako první, tak to vyhraje poměrně dost. Co? To si připomeneme okolo 11:45. Jak říkám, ve hře toho je poměrně hodně a teď je to nejlepší z muziky, tak pojďme hrát. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin.

0: Sweetbox. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 ve čtvrtek dopoledne pár minut po čtvrt na 12. No tak včera na prvním letošním rádiokempu Frekvence 1 nám poslední slovo nepadlo. Nepadlo nám poslední slovo ani dneska u Lubky s Mírou po ránu, a to jste měli dvě možnosti. No tak třeba to padne u mne v 11:30, to znamená už za pár minut na čísle 257-400-999. Těžko říct, každopádně dál pokračujeme s větou Pepe Vrtala alias Fotra na tripu, který nám mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty peníze budou vaše a na nich málo. 32 500 korun je ve hře posledního slova.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: A teď ještě velmi stručně a krátce a bohužel ne tak optimisticky jako před malou chvilkou, protože teď na mě vyskočila vlastně aktuální zpráva, že v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. A bohužel, ano, tohle je ona. To je jeden z jejich hitů vlastně. Nedávno se probrala z umělého spánku, ale teď informovala BBC o tom, že bohužel zemřela. No tak, vzpomínáme i my na Frekvenci 1 a její hity samozřejmě dál budeme hrát, budiže lehké hudební nebe. Tak alespoň tolik, taková malá vzpomínka, že těch hitů teda má na svědomí.

0: To nejlepší z muziky Alphaville, Forever Young, přijde mi to jako takový zvláštní paradox. Zrovna odejde v 75 letech v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler a my na Frekvenci 1, aniž abychom něco tušili, hrajeme Forever Young. No nic.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: No, 2 minuty po půl 12 máme právě teď. My jsme slibovali poslední slovo, tak pojďme na to volat. Můžete na 257-400-999. Budeme hrát o velký balík peněz o 32 500 korun. Tak kdo se dovolal jako první? Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Hezké dopoledne, tady Eliška.
0: Eliško, jaká je nálada dneska?
3: Výborná, my jsme s rodinou na chatě a tak si tady užíváme rodinný čas.
0: Eliška, já jsem si hned vzpomněl na tu pohádku.
3: Ano, Zemlejna.
0: přesně na tu princeznu Zemlejna. Dobře, Eliško, odkud voláš, jsem se ještě nezeptal?
3: Teď voláme z jižních Čech, kousek od Blatné.
0: Aha, a to je ta dovča tam, jo? Probíhá.
3: Ano, teď jsme tady s rodinou.
0: To je super, tak jo, tak užívejte. Jako dokážu si představit, že jsem na dovolené, hraju v rádiu hru o 32 500 a moderátor mi řekne, že se mi to povedlo, že jsem vyhrál a ta dovolená najednou zní jedna velká party vlastně, tím pádem.
3: No ano, to by bylo skvělý.
0: Já se snažím vžít vlastně do tvé situace.
3: To bychom tu bouchli asi šáňo.
0: No já si myslím, minimálně, že ne.
3: Nejedno,
0: přesně tak. Já si to právě myslím. No nic, no tak držím palce, abychom mohli takzvaně natunit tu vaší dovču, tou výhrou, super. Ale zapotřebí si ty peníze vysoutěžit, jen tak je nerozdáváme, ale to asi tušíš, viď?
3: Ano, tuším.
0: Jo? Tak jo, tak já pouštím větu Pepe Vrtala alias Fotra na tripu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: kreditka.
0: Víš o tom něco, jo?
3: No, tak cestujeme, takže
0: no,
3: vždycky
0: se
3: tyhle věci hodí více.
0: Bez kreditky ani ránu. Chápu.
3: Ano.
0: Tak, Eliško, pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: No.
3: Nevadí.
0: Takhle upřímně, já netuším, Eliško, jak to Pepa Vrtal na těch tripech dělá kreditky. Nevím, vůbec to nechápu. Jo, dává mi to taky smysl teda, tahle odpověď, ale není to slovo, které hledáme.
3: To nevadí, my to Šáňo bouchneme tak jako tak.
0: Že jo, a dejte si ho a my přidáme víc prachu do banku. A je to tam 33 000, budeme hrát v 4:30 odpoledne, no a vy si dejte Šáňo jen tak, ne?
3: Ano, jasně, dáme
0: tak
3: si.
0: Jo, super, tak jo, ať chutná, mějte tak se jo. Tam hezky, naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní, kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A co bych to byl za parťáka, kdybych si taky nedal Šáňo? Já podpořím Elišku. Za chviličku vy si nedávejte, pokud řídíte. Pojďme na silnice.
5: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Kolona vozidel také komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 15. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A kdo si Šáňo určitě nedá, je kolega Tomáš Fíla, protože ten vám jde rozdat další dárky. Za chvilku mu zavoláme. Tohle je Taylor Swift.

0: nejlepší z muziky, tak to vypadá, že jdeme pěkně z kopce. Jam & Spoon a taky Plavka, Ride in the Night, se jmenuje hit, který hrajeme 2 minuty po 11:45, těsně před tím, než si s Luckou Bílou dáme dobrý kafe. No a před kávičkou si dáme něco jiného, takový malý předkrm s Tomášem Fílou, i když vlastně těch předkrmů bude poměrně dost, protože v tom jednom balíčku se toho skrývá hodně, ale ještě než prozradím, co konkrétně, tak taky připomenu, že Frekvence 1 Coca-Cola vyráží za vámi také dneska ve čtvrtek 9. července v čase oběda a vůbec celý týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola, k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Tak, tohle všechno se skrývá v jednom nádherném výherním balíčku, možná balíku. Na telefonu už Tomáš, doufám, že se slyšíme, Tomé, prozraď, kam si dneska vyrazil, jak to tam vypadá.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se naprosto perfektně a já zdravím z Pardubic, kam jsme dnes opět dojeli za našimi posluchači a vezeme jim přesně to, o čem si před malou chvílí mluvil. Dnešní vítězku já už tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Jana.
1: Jani, vy se usmíváte, no body, ne, teď jste také vítězkou, ale než dojde k tomu samotnému předávání, tak prozraďte, co jste dělal, když jsme hlásili, že přijedeme sem do Pardubic?
2: Vzala jsem syna na tábor.
1: Na tábor, a kam? Můžeme se zeptat?
2: To vodní, nebo kajakový, paddleboardový tábor, je to v Hradci. Dedem Hradec Králové do pořádka.
1: No tak, aby se vám nevrátil domů s blánama mezi prstama, abyste neměla pak doma kačera. V každém případě vy získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, jsou tady připraveny a jsou vaše, takže tady jsou.
2: Děkuju moc.
1: Máte radost?
2: No velikou.
1: Bude se to hodit?
2: No, syn mě tady proto poslal, tak jsem hrozně ráda, že jsem to vyhrála.
1: Takže máte dneska splněný úkol?
2: Jo.
1: No a to my jsme rádi, že vám se ulevilo a slyšeli jste to sami? Spousty radosti a nadšení jsme dnes přivezli do Pardubic a zítra budeme zase někde jinde. Kde se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a pro dnešek dobrou chuť k obědu vám přejeme s Janou z Pardubic. Ahoj.
2: Ahoj a moc děkuju, ahoj.
0: A není za co ani vůbec, pohodička. My zdravíme z Prahy do Pardubic. No ale slyšeli jste to sami. Jana si takhle vezla synka na tábor a u toho si ještě stihla vyzvednout pořádnou výhru. Tak se to dělá. Ano, takhle je to vlastně jednoduché. Takže poslouchejte zase zítra ranní vysílání s Lubkou a Mírou a dozvíte se, kam Tomáš Fíla bude mít namířeno v pátek 10. července. A třeba tuhle výhru získáte stejně podobně, anebo stejně jednoduše, jako posluchačka Jana. My gratulujeme, ještě připomenu, že mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Můžete tam sledovat zápasy, fandit. Zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát jenom nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks, tak tu najdete v aplikaci, nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte.

0: The Weeknd, to nejlepší z muziky, tak Ed Sheeran bude. A nebo se necháme pozvat do bytu 66.
1: Tady jsi mi zpíval, a tady jsi mi hrál.
0: Kateřina Maria Tichá, více muziky, hned po zprávách.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, máme zprávy, připravila Kateřina Vavřínová.
7: Pěkné poledne. Lidé ve Zlíně mají omezit větrání kvůli požáru. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler a kolony hlavně kamionů brzdí provoz na D1 směrem na Brno. Kvůli požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je uzavřena i budova 21, kde sídlí krajský a finanční úřad. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, vyhlašují ho jen mimořádně. Ve Zlíně hoří sklad obuvi v 9. patře budovy číslo 34. Požár si podle dosavadních informací policie a záchranky nevyžádal žádné zranění. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Napsal dnes s odkazem na zpěvaččinu rodinu web stanice BBC. Tyler na konci dubna v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla na jednotce intenzivní péče. Tylerová dobývala hitparády především 70. a 80. letech uplynulého století. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero. I když počet lodí na našich řekách a přehradách narůstá, počet jejich nehod zůstává stejný. Na vodních plochách provoz s říční policií sleduje i státní plavební správa. Její ředitelka Klára Němcová k tomu dodala.
8: V tomto roce došlo zatím k 6 plavebním nehodám, byly to pouze malé plavební nehody. V uplynulém roce to bylo 21 plavebních nehod na území České republiky a je tedy na místě poděkovat zejména vůdcům plavidel, plavecké veřejnosti, účastníkům plavebního provozu, že pravidla dodržují, což vyplývá i z určitých statistik týkajících se přestupků.
7: V Česku je dnes přes 22 tisíc malých a rekreačních lodí a taky dalších 22 tisíc těch, které nepodléhají evidenci úřadu a policie. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka mohou nadále působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise fotbalové asociace kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní rok. FAČR ji zveřejnila na webu.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Čekáme většinou jasnou až polojasnou oblohu. Přechodně oblačno může být jen na severovýchodě. Denní maxima vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě bude chladněji. Tam naměříme kolem 22.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Provoz stále brzdí na D1.
9: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Kolona vozidel také komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 15. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: Polední zprávy Frekvence 1 jsou za námi. To nejlepší z muziky pro vás nachystal Robin Sobek.
0: Nejenom z muziky, to nejlepší z Robina Sobka tady bude.
7: Bezesporu.
0: Bezesporu, ano, a vás čeká váš oblíbený filmový odborník. Přátelé, připomínám, že hrajeme den co den, od pondělí do pátku, vždycky ve čtvrt na jednu odpoledne, to znamená v čase oběda servírujeme takový malý předkrm. Mm-hmm.

0: Kateřina?
1: No.
0: Fakt? Mm-hmm. Tak dobře, no tak jo, tak já, až zavolá Kačka, paní Kateřina, až zavolá paní Kateřina Vavřínová.
1: Ty ho snad tak neposlouchá, máme promiň.
0: Ne, v pohodě, normálně, mamko, zavolejte někdy, nestejte se.
1: Přesně, jsem ti to říkala.
0: No, vidíš, ty, a teď si to tady vyřídíme, a pojď mi zavolat rovnou. No. A co, jako ona, já ji zavolám ve čtvrt na jednu, dej mi číslo. Přátelé, dneska je filmový odborník s maminkou tady Kačky Vavřínové, naší zprávařky. Tak uvidíme.
1: Snad jo.
0: No, anebo třeba nám zavolá ona za čtvrt hodiny, ale zase na druhou stranu, ať je to fér úplně pro všechny.
1: Přesně.
0: Jo, žádná tlačenka tady neexistuje.
1: Ne, ona je stejně v práci, takže.
0: Jo, dobře, tak jo. Takže žádná tlačenka, volejte za chviličku a vrhneme se na to. Třeba si ten titul dneska někdo odnese. Enigma, Katy Perry nebo Marquez do té doby, tak užívejte, dobrou chuť k obědu.
1: Dobrou chuť.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Enigma na Frekvenci 1 a před námi je filmový odborník.
1: Frekvence 1.
2: Nyní se odstěhoval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: Ale počkejte chviličku, dneska vlastně se nám tady v éteru, jak tak koukám, sešly samé Kateřiny. Jedna z nich má vlastně zprávy, ta druhá, to je její maminka, a třetí nám za chviličku bude zpívat. Kateřina Marie Tichá, ale to už předbíhám. Nicméně, když už jsme to tady s naší Kačkou začali a rozpoutali vlastně po těch zprávách, tak to musíme i dokončit, abych to vysvětlil. My jsme vlastně po zprávách z legrace vyzvali dneska s naší zprávařkou Kačkou Vavřínovou její maminku, která občas taky hraje filmového odborníka, aby nám klidně zavolala, aby se nestyděla, že jo, když jí to tak jde. Samozřejmě z legrace podotýkám a představte si, aniž bychom to nějak tušili, tak ona tu naši výzvu slyšela, ona poslouchá, je někde v autě nebo na cestách, nevím, ale slyšela to a namluvila té naší Kačce zprávu, jo. Samozřejmě já jako správný moderátor jsem si s dovolením vypůjčil tu zprávu, jo, milá maminko, paní Vavřínová na svou dcerku, se nezlobte teďkom, to byl můj nápad, já vám tu reakci prostě musím pustit.
3: Kačenko, že zdravím Robina. Všechno jsme slyšeli. Teď jedu s Ivanou v autě a všechno jsme přesně slyšeli. Takže tak, přesně tak. Takže paní Kateřina Vavřínová dneska nevolat. A musím na to být připravena. Budu soutěžit sama o sobě.
0: Dobře, tak milá Kačenko, paní Vavřínová, soutěžte klidně sama za sebe a my už teď musíme nabrat taky někoho do našeho éteru z čísla 257-400-999. A já musím říct, že jste mě teda výborně pobavila, myslím, že nejenom mě. Tak, pojďme teda někoho vzít, uvidíme, jak to dneska dopadne. Kdo je tam, kdo se dovolal, hezké odpoledne?
4: Dobré odpoledne, Robine. Vladimír z Ostravy.
0: Vladimír z Ostravy, je to tak?
4: Jo.
0: Dobře, tak...
4: My už se známe jako takhle, já jsem tam volal, já nevím, jo. Tak před 15 dny nebo takhle.
0: Jo,
4: tak,
0: jsem se Vládíku, kdybych si měl
4: všechny pamatovat. Té soutěží jsem se zúčastnil, no, ale byl jsem akorát na půl, no.
0: Jo, dobře, no tak jo, no tak dneska budete celý, ne, když jste byl na půl.
4: No, doufám, no.
0: Jo, dobře.
4: Jestli to nebudou nějaké filmy, co jsem nikdy v životě neviděl, tak možná jo.
0: Jo, tak podotýkám, že ta první ukázka nemá vůbec nic společného s oslavou narozenin, protože dneska slaví narozeniny náš chlebodárce, náš, řekněme, Big Boss, velký šéf, tak ta ukázka nemá s tím vůbec nic společného, ale pouštím z ní takto.
5: Tak, a teď si vás koupím všecky.
0: Jo, jde mi samozřejmě, Vladimíre, o název filmu.
4: Kurva oši, gutenka.
0: No, tak, ale to jste řekl hezky tak od srdce. Teda, to jste tam poslal úplně jak správný Ostravák.
4: No, ček, jsem Ostravák, ne?
0: No, tyč jo, to byl vtip.
4: Ne, fakt, já jsem z Ostravy.
0: Tyč jo. Já vím, já to chápu, proto to říkám, no, tak jako hezky od srdce jste to tam, hlavně to první slovo. Nic, Vladimíre, nebudeme se tady s tím nějak zdržovat a pojďme dál k další ukázce, která zní, když je to mistrovství světa ve fotbale, tak to.
6: Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel homo. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Ale to byl koncert, to byla filharmonie.
0: To byla filharmonie, no. No, pozor.
4: Nějak se to jmenuje poslední hra nějakého, co vím, nebo poslední.
0: Poslední. No, poslední to rozhodně není, vlastně. To ne. Ani to není vlastně.
4: Zase na půl, jo.
0: Zase na půl, přesně tak. Zase poloviční filmový odborník. Vladimíre, tohle je EC Homo Homolka.
4: Homolk je, no, no tak to jsou starší filmy.
0: No jasně, to jsou Homolkovi přece.
4: Já jsem si to poplet, kurník, jak bylo o těch fotbalistech.
0: No. Ne, EC Homo Homolka, to byla taková filharmonie, tehdy to tam rozebíral vlastně, nebo rozebírali na tom pokoji. No nic, takže poloviční filmový odborník a já budu posílat Kateřinu Marii Tichou směr Ostrava. Komu to dáme?
4: No, já bych to poslal mojí přítelkyni Renatě, která má dneska narození.
0: Tak všechno nejlepší přejeme, zatleskáme jí, super.
4: Takže frekvence 1, jo, ano. Já jí zavolám za chvilku, ať si to může poslechnout.
0: Tak jo, tak super, tak za chvilku budeme hrát pro ní.
4: Jo,
0: no.
4: Jo, díky moc.
0: Taky díky a užívejte to tam pěkně v té Ostravě.
4: Ostrava žije, ne?
0: Jasně. Tak jo. Tak se tam měj. Ahoj.
7: Ahoj. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Backstreet Boys, jejich Everybody, 2 minuty po půl jedné odpoledne. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale Barcelona po červnové vlně veder zavádí pro venkovní pracovníky chytré náramky. Já mám teda na ruce taky jeden. Co to dokáže? No tak to vám řeknu za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Kolona vozidel také komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda na 15. kilometru. Na této trase se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.

0: Please Don't Go a taky No Mercy na Frekvenci 1 máme skoro 12:45 odpoledne. Všichni víme, že Evropu v červnu zasáhla historická vlna veder. Byla to síla, teda vedro bylo nejenom u nás samozřejmě, ale třeba taky ve Španělsku, kde lidé pracující venku odpadávali jako švestky. A vůbec zemi vlastně trápí horké epizody stále častěji, co si budem. Barcelona proto teď zavedla nové opatření, nevím, jestli jste to zachytili, nebo jestli jste o tom slyšeli. Je to opatření, které má vlastně ochránit všechny ty pracovníky pracující venku. Je to vlastně taková chytrá záležitost. Všem rozdali náramky, které sledují vaší tělesnou teplotu. Ano, slyšíte správně. Prostě dostanete na ruku náramek a ten měří tělesnou teplotu svého nositele. A pokud ta teplota dosáhne kritické hodnoty, tak to zařízení vydá takový, řekněme, zvukový signál. No, teď to říkám. A taky začne vibrovat. No a tím toho pracovníka vlastně upozorní, že je v ohrožení. A v takovém případě musí ihned přestat pracovat. Já jsem si sehnal podobný náramek do interiéru pro změnu, abych to vyzkoušel, abych se nepřepracoval logicky. Jo, zároveň mi to tady měří délku vstupu. No a už si myslím, že to začíná vibrovat. No, dokonce takhle, a zvukový signál. No, tak to vypadá, že si musím dát rychle pauzu, protože ten můj nejenom, že vibruje, ale když vlastně nepřestanu pracovat, tak on začíná hrát i takovou melodii. No, to říkám, toho jsem se přesně bál. Začíná šílet, přátelé. No, je to tady, tak mě na chvilku mute.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: takhle skvěle hrajeme na frekvenci 1 ve čtvrtek odpoledne Miles Smith a taky jeho hitovka Stay. Za chviličku zprávy, po nich třeba Michel Teló. A nebo pozor, taky Michala Hrůza, který s námi bude... Kačenko.
1: Na Stříbrném rybníce na dalším z radiokempu Frekvence.
0: Ano, 22. července. Michal Hrůza, který ti řekl tady u nás v rádiu, že má židovský nos. Jak to myslel, nevíš?
1: To nevím.
0: Nevíš?
1: Určitě dobře.
0: A já myslím, že to vypointujete na tom kempu.
1: Zeptáme se.
0: Zeptej se, jak to myslel.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dáme si zprávy s Katkou Vavřínovou.
1: Pěkné odpoledne. Policisté předběžně odhadují škody po požáru ve Zlíně i na 80 milionů korun. Soudce na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo a hlavně kamiony se zdrží stále na D1. Kolony hlásí i Pražský okruh. Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení, řekla dnes popoledni policejní mluvčí Monika Kozumplíková. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dnes ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Současná vláda řeší své půlroční působení, respektive plnění svého programového prohlášení. Karel Havlíček před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého rezortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Půlroční působení Babišovy vlády zhodnotil na tiskové konferenci i předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Za těmi 6 měsíci vlády Andreje Babiše, tak se jenom ukazuje, že to je období vlády arogance, nekompetentnosti a chaosu. Pokud bych měl zmínit jeden velký úspěch vlády Andreje Babiše, tak je to bohužel nepochybně jenom to, že dokázali schovat Andreje Babiše a Tomia Okamuru za imunitu před spravedlností. Vyhodila do vzduchu zákon o rozpočtové odpovědnosti, postavila se proti celé řadě demokratických institucí a vidíme také její útok na veřejnoprávní média.
1: Pražský vrchní soud se na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Nagyové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září. Vyplynulo to z informací na justičním serveru. Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků. Průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68 991 diváků. A podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno, může být jen na severovýchodě, denní maxima 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme teploty kolem 22.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Pozor, dejte stále na D1 i na Pražském okruhu.
6: Vysouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 172. kilometru a pomalu se jedáš do křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Držení pro osobní auta okolo 25 minut. A stále se zdržíte v koloně na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Kolona po pojíždí od 23. kilometru po 18. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: To byl přehled zpráv, slovo už má opět Robin Sobek.
0: A je pravda, že já jsem na to dnešní odpoledne vybral velmi jednoduché téma. Mm-hmm. Zajímá tě to?
1: No samozřejmě.
0: Jo? Tak myslím si, že to je téma, do kterého se může zapojit opravdu každý z našich posluchačů. Jaké jídlo vám nejvíce připomíná dětství? A jsme tam.
1: Tak pro mě je to...
0: Řekni to.
1: Krupicová kaše a ovocní knedlíky.
0: Jo, ano, krupicová kaše, to věřím. Teď to taky úplně vidím vlastně na tom talíři. Já je vlastně zvláštní, že jsem na to úplně zapomněl, protože jako první mě tam naskočilo a to tě možná pobaví, chleba ve vajíčku.
1: Miluju.
0: Jako, no. Víš přesně, co myslím, asi ne.
1: Ale to je jako, ale bavíme se o tom, co nám jako chutná, jakože na to máme pozitivní vzpomínky, protože
0: no, pak určitě,
1: jsou
0: no určitě
1: i horší varianty.

0: tak bylo.
1: No, tak
0: víš co, na večeři.
1: Tak ty stačil vlastně jenom chléb. A i když byl starší ten chléb, tak si ho vlastně využila.
0: Přesně tak.
1: Byl naprosto jako parádní potom s tím vajíčkem a s tou domácí okurkou. No nic, jak to máte vy, nebo co tam máte, napište nám na 736 300 444. My budeme pro změnu servírovat ne chleba ve vajíčku, ani koprovku, ani to, co si říkala ty.
0: To je škoda.
1: To je škoda. Sakra, ale Brian Adams, Michel Telo bude jelení Jana Kirchner. Tak pojďme hrát, hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky, Brian Adams a taky Melanie C na frekvenci 1:15 odpoledne. Musím se přiznat, že posluchač Tomáš mě teď vrátil do dětství podruhé. Nejdříve teda naše kačka hned po zprávách, když řekla, zmínila krupicovou kaši. A teď tady Tomáš píše zprávu s pečeným králíkem. To jsem nečekal. Já jsem se ptal na to, jaké jídlo vám nejvíce připomíná dětství. A ta zpráva zní takto. Ahoj, moje dětství byl pečený králík na sádle. A pozor, ten stuhlý výpek z podmasa namazaný na čerstvém chlebu. A já to snad ani nedočtu. A opepřený byl top Tomáš. To je pravda, Tome. To je fakt pravda. Výpek na čerstvém chlebu. Vlastně miluju doteď. Další zpráva od Dany. Zdravím, Robinku. Já si vzpomínám, jak mamka vařila krupicové noky ve vajíčku a k tomu utrhla ze zahrádky salát. Mňamka. Mimochodem, včera píše, byl boží rádiokem v Rožnově a vůbec jsem nelitovala cesty. Super, napsala Dana. Je, vidíte, Dana, no, tak to nás těší. Další zase za týden. Ještě vám tady připravím malou pozvánku na ten další rádiokem. Ale teď řešíme jídlo, které vám připomíná dětství.
1: Takové, Robine, zdravím tě. U nás cokoliv obalen ve vajíčku je moje dětství. Já jsem se vždycky těšila na jaro, na léto. My jsme vždycky na jaře obalovali kosmatice, bezovej květ. A potom takhle na konci léta, podzim, houby. Miluju prostě. No a obalovan pečivo, to je jasná věc, protože to je i dětství mých dětí. Protože to je, co si uděláme k večeři? Je tady dost pečiva, tak si obalíme pečivo ve vajíčku a děti to milujou, takže rozhodně a sýr na to ještě pěkně toustáček.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července Kaufland.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: nejlepší z muziky, aha, taky Take On Me, písnička, kterou vlastně můžeme poslat za Prahu. Je pravda, že teda píšete o 106, ale proč říkám, že ji můžeme poslat za Prahu, protože ještě než si dáme další SMSky, tak musím pozdravit Michala Mužíka, Majka Mužíka a jeho tátu, kteří makají právě za Prahou na domečku. Tak doufám, že jim to jde hezky od ruky. My tady pro změnu řešíme, jaké jídlo vám nejvíce připomíná dětství. A šéf kuchař Martin Sláva Kohout napsal: ahoj kamaráde, tak jednoznačně tátovi francouzské brambory. A v létě je to zeleninové lečo a taky máslovou jížkou zahuštěná bramburečka s houbami, které jsme si sami nasušili. Mimochodem, tu oprýskanou pánvičku po máslové jížce jsem vždycky vyčistil jazykem. Ha, miluju chuť máslové jížky dodnes. Tak to napsal Sláva. Tak Sláva, tak díky za SMSku, je jich tady teda hodně. Já bych byl hodně překvapený, kdyby nikdo nenapsal buchtičky s krémem. Naštěstí Monika to zachránila. Bylo jí úplně jedno, jestli to byly ty pravé buchtičky se šodo, nebo s podínkovým krémem, přece jenom šodo se dělá vlastně z vína, takže to si dává teď v dospělosti. Jako děti měli na buchtičkách klasický krém z pudinku. Někdo napsal, já mám dětství spojené s babičinou rajskou s makaronama. Dostali jsme ubrusky okolo sebe a mohli jsme si je sekat, jak chceme. Tak vidíte, ta rajska tady ještě nebyla. Makarony taky ne. Martina mě dostala. Předpokládám, že to bude dneska úplně poslední zpráva k tomuto našemu tématu a velmi originální tečka, protože já jsem to ještě nikdy neslyšel. Ona napsala: ahoj Robine, moje babička nám dělávala bílý kafe a v něm nalámaný rohlík. Rohlík a káva, přátelé. Tak to je její dětství. A pak teda chléb se sádlem a s cibulí. Martina. Jako do kafe si lámat rohlík, to by mě nenapadlo. Ale chléb se sádlem, Martino, tak na tom jsem na rozdíl od Maňase frčel taky.
1: Ty jsem vás viděl, co jste to zase vyhodil?
2: To už chléb se sádlem, já sádnu nerad.
1: Nekecej teď, člověče, že jsem to ještě ani nerozbalil. To přece nemůžete vědět, co máte zabalený v tom ubrousku.
2: To už můžu, děti to celou dobu mažu sám.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 168. kilometru a pomalu se jede až ke křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auto okolo 25 minut. Stále se zdržíte v koloně na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Kolona po poujíždí od 23. po 18. kilometr. Zdržení 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle byly Shakespeare Sister na Frekvenci 1. Máme na chvíli přesně 3:15 odpoledne, tak už jsme probrali snad úplně všechno v rámci toho dnešního dopoledne i odpoledne, co se týká teda mé maličkosti, ale tady ještě vidím, že píše Láďa z Liberce se s Bindou, kteří slyšeli pozdrav Majka, jak takzvaně rube s tátou na chalupě, takže prý taky chtějí pozdravit, no tak jo, tak proč ne, tak zdravíme do Liberce, nazdar Láďo, nazdar z Bindo, ať to pěkně rubete od ruky, ať to utíká. No a po práci legraci, nějaké to pivko, ale teď pojďme taky na další Radio Kempy Frekvence 1.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
0: Protože, přátelé a kamarádi, první letošní Radio Kempy Frekvence 1 je úspěšně za námi a další nás čeká už za týden ve středu 15. července v kempingu Lipno Modřín. Tak doufám, že budete u toho, přijďte se podívat, jak vzniká živé vysílání našeho rádia. O 14:00 odpoledne se bude těšit Lubka a taky Míra. Mí kolegové, kteří pro vás den co den vysílají vždycky ráno tady u nás na Frekvenci 1, tak oni vás příští týden budou provázet celým odpolednem na Radiokempu a večer o 19 hodin už pro změnu na stage nebo chcete-li na pódiu a bude Pokáč se svými největšími hity. Čekají vás soutěže, letní pohoda, táborák, špekáčky, ovocný bar, taky afterparty a když už jsem tak nějak u té letní pohody, tak se zastavte také na čerpací stanici OMV a ochutnejte letní ledové kávy Viva z výběrové 100% arabiky z Brazílie. Můžete vyzkoušet espresso sunrise, můžete vyzkoušet espresso tonic, kokosovou jahodové latte, taky vanilkové frappe nebo ledové matcha latte. Je toho poměrně dost, takže myslím, že si přijdete na své. No a až do 30. září navíc taky platí, že s aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zadarmo. A více najdete na omv.cz. Tak mrkněte, mějte se, smějte se, ode mne pro dnešek všechno. Docela ještě rozdám to nejlepší z muziky. No a zítra dopoledne budu zpátky, ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 14. hodina před námi, po 14. se na vás těšíme s Janí Knížkovou a zahrajeme třeba Kamrada. Pokud je vám chladno, tak nějaká teplá vlna ze severu, Army of Lovers. A nebo Ohnouti. Začneme ale zprávami už za chvilku.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A je pro nás Káťa Vavřínová. Káťo, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Část hořící budovy v továrním areálu ve Zlíně se zřítila. Nikdo neutrpěl zranění. Zemřela hudební legenda Bonnie Tyler a provoz brzdí na D1 i D2. Ve Zlíně se zřítila část budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Jde o výškový dům, který předtím zasáhl požár. Ten vypukl v 9. patře známé budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Pokračuje mluvčí hasičů Zlínského kraje Pavel Zedníček.
4: Aktuálně na místě zasahuje více než 40 jednotek. Hasiční práce probíhají vesměs s pomocí vrtulníku policie, pomocí bambivaků. Jak určitě víte, došlo k destrukci části budovy, která nám teď znemožňuje efektivní zásah přímo na místě. Takže provedli jsme stažení techniky do větší vzdálenosti a provádíme i ochranu okolních budov. Žádné zranění na místě hlášeno nemáme.
3: Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Uzavřeno je tedy širší okolí hořící a zřícené budovy. V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Na konci dubna v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla na jednotce intenzivní péče. Tylerová dobývala hitparády hlavně v 70. a 80. letech uplynulého století. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku pokračuje v modernizaci ovládání bezpečnostních systémů, jako jsou bezpečnostní čerpadla či klíčové uzavírací ventily. V současnosti mění prvky na druhém bloku. Mluvčí elektrárny Marek Sviták dodal.
5: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
3: Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop ve 21 hodin našeho času.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříme 17. Noc bude většinou jasná, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, no a zítra bude většinou slunečno, teploměry ukážou 25 až 29 stupňů.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Popojíždět budete stále na D1.
6: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 171. kilometru a pomalu si jede až do křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta půl hodiny. A stále se zdržíte v koloně na Pražském okruhu ve směru dálnici D1. Kolona popojíždí od 23. po 18. kilometr. Zdržení 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Zprávy jsou za námi. Před námi je už odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Hezké čtvrteční odpoledne, je 9. července, to ty prázdniny utíkají, co?
3: No, tak každopádně máme po prvním radiokempu, je za námi, věříme, že jste si ho užili, pokud jste dorazili. No, budeme vás zvát na ty následující radiokempy, protože jestliže jste nestihli ten včerejší, tak máte před sebou ještě 8... Nebo sedm zastavení.
0: Víte co, jako ono je dobré být na všech 8, ale když vám to včera nevyšlo, navíc pokud se třeba ze západních Čech, tak jeďte do Rožnova pod Radhoštěm, že jo?
3: To je dál. Jako mohli byste se obětovat. Hlavně v Rožnově je krásně.
0: Je tam překrásně. Já si pamatuju ty výlety tímhle směrem s divadlem. Nejenom, že to tam vždycky bylo krásný, ale půlku zájezdu si člověk nepamatoval. Tam jsou strašně srdeční a štědrý lidi.
3: Oni se chtějí podělit, no jasně. A ty frgále. No, ty frgály.
0: Frgále jsou boží.
3: Ty, jo, ty byly.
0: Ale pamatuju si, vím, že kdykoliv jsme přijeli někam do téhle oblasti, jakoby na ten úplný východ republiky, na ten severovýchod, když jsme přijeli s divadlem, tak jsme vlezli do divadla nebo do kulturáku a tam už stála referentka se starostou a oba dva drželi v ruce ty chromované tácky.
3: No, uděláme všechno pro to, aby to byla show. No,
0: a tam byla ta láhev a ty panáčky a my jsme jim vždycky říkali, před představením nemůžeme, tady musíte.
2: Knížková a Vojta Efler.

bezvědomí, nastává dědukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, z kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, pojďme si říct jednu důležitou věc.
1: Ano.
0: Je období třešní. Máš rád třešně?
1: Miluju třešně.
0: Já taky miluju třešně. Polikáš pecky?
1: Když jsem línej, tak jo. Ale většinou je střílim.
0: A řešíš v peckách červy?
1: Už ne.
0: Hele, no, já to mám teda taky tak. Ale někdy to teda zacítím, že do toho kousnu a teď tam cítím to hořký a říkám si,
1: bílkovin.
0: Chudák. Já jsem tady narazila na takový docela zajímavý článek o tom, jak vypeckovat třešně, aniž bys jako na ně nějak výrazně musel sahat. Já nevím, jestli jsi někdy peckoval třešně, jo.
1: No to jsou takový strojky, ne?
0: No, i když do bublaniny se vlastně se třešně dávají s peckama, ne?
1: No, ale tak jako víš co, ti pracovitější dávají bez pecek a vím, že babička ten strojek měla, ale to neměla hlavně kvůli třešním, spíš kvůli višním, když z nich dělala potom džem a šťávu, jakože se to
0: No, on je na to takový stroječek. Já to teda, já o tom mluvím skoro, jak bych objevila Ameriku, jo, ale je pravda, že já jsem prostě vypeckovávač na pecky třešní. Fakt nikdy neviděla, nikdy ho neměla v ruce. Takže je to úplně super věc, úplně praktická věc.
1: A takže... jak je to velký zhruba? Je to takový ten malinký?
0: Je to malý, je to maličký.
1: Jo.
0: Vejde se ti to do kapsy, až půjdeš krás.
1: Jo.
0: Protože nejlepší třešně jsou už jaký kradený.

0: Posloucháte Frekvenci 1, zůstaňme ještě u třešní, konkrétně u těch kradených.
1: Ukradli vám třešně.
0: Ne. Já když jsem byl malý chlapec, tak já jsem vyrůstal v Českém Středohoří a tam kolem nás byly třešňové sady. Mm-hmm. A my samozřejmě, jako mladí smradi, aniž bychom se kohokoliv zeptali. Tak
1: takže jste chodili na chodečku.
0: Chodili jsme na třešně.
1: No,
0: takhle, my zpětně se dá říct, že to bylo kolektivní vlastnictví, protože to patřilo pod JZD, takže kdo by na nás mohl, že jo?
1: Jasně.
0: Ale když se na to podívám jakoby z právního hlediska, tak i tehdy to byla krádež, jo?
1: A víš, co je zajímavé, no, že opravdu jako mě vždycky ty třešně, když jsem věděla, že jdu trošku na kradačku, chutnaly prostě líp, než když jsme se chodili prostě tam k sousedům, no, že jo, teta Fidlerová, no, a když nebyli doma, tak jsme kradli a jednou jsme tam tak nějak stáli a ona říká, pojďte k nám na třešně. A my jsme vlastně nechtěli.
0: No jasně, protože byli legální, že jo. Ale tam sedával v tom sadu jeden soused, takový starší pán.
1: A
0: ten hlídal a měl vzduchovku.
1: Nekecej.
0: No jasně.
1: Takže jo.
0: Jako ne, že by po nás střílel, ale jako po nás, ale do vzduchu, jo, nebo do země, aby jsme se jako lekli. A taky se dost často stávalo, že jsme tam byli a když jako ten pán byl třeba na obědové pauze nebo usnul, což se dělo dost často v létě, že jo, tak jsme ty třešně házeli za tričko, že jo, aby jsme...
1: No je, přesně, víš, co to je za film? Vybavíš si film, který je...
0: Prázdniny pod psa.
1: Jo,
0: no, jasně.
1: Krásný, no, film, no, s Tomášem Holým.
0: Ne, Prázdniny pod psa, a ne, nebo je to ten film s tím Oldou Kaiserem,
1: ne,
0: a Daniel Kolářovou?
1: No a to se tak jmenovalo, ne?
0: Ne, to bylo, počkej, něco jiného.
1: Jo, to jsou Prázdniny pod psa, to je o tom klukovi, jak neudělal tu angličtinu, ne, ona ho nechala propadnout a ona byla jeho učitelka angličtiny a oni pak spolu měli poměr. To je ono,
0: ne, Prázdniny pod psa, to bylo...
1: To bylo totiž Prázdniny pro psa.
0: Pro psa.
1: Jo, no, no. Prázdniny pro psa, no, to je správně. No. Nebo ne? Počkej, Prázdniny pro psa, ne. To jsme zase úplně jinde.
0: Prosím vás, my si to vygooglujeme.
1: Počkej, co to bylo za Prázdniny? Ježíš, Tomáš Holý, Kolářová.
0: Tomáš Holý, Daniela Kolářová,
1: no, něco
0: Oldřich Kaiser.
1: No, něco s prázdninama to bylo. Ježíš, my jsme teda neznali.
0: Setkání v červenci.
1: Ježíši Maria.
0: No, setkání v červenci. Já jsem se původně chtěl dostat k tomu, že když jsem přišel domů, tak jsem dostal vylágošné za to, že kradu, ale za to, že jsem zničil další,
1: no,
0: tričko.
1: Jasně.
0: Ale
1: všichni to známe. No. Ale jinak doporučujem tenhle film, ten je fantastický.
0: Je to krásný.
2: Planet vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi jsou půlové zprávy a po půlových zprávách nějaký hezký příběh.
1: Ano, dáme si naši rubriku Pravda nebo blábol, tak si na to počkejte. Pěkné odpoledne. U hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně hrozí zřícení jejich dalších částí. České tiskové kanceláři to dnes před 14. hodinou řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Část objektu už se zřítila dnes popoledni. Na místě nejsou zranění. Uvnitř objektu nikdo nebyl. Uvedli na síti X hasiči. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, v pátek vzrostou o desítky haléřů. Benzín oproti dnešku zdraží o 27 haléřů na 41 korun 70 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 38 korun a 22 haléřů za litr, což je o 77 haléřů více než dnes. Tenistka Kateřina Siniaková do semifinále 4 hry ve Wimbledonu nepostoupila. S Taylor Townsendovou podlehly soupeřkám 6-7, 5-7.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Popojíždět budete na D1 i D8.
3: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 171. kilometru a pomalu si jede až do křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 30 minut. Stále se zdržíte v koloně na Pražském okruhu ve směru dálnici D1. Kolona popojíždí od 24. po 18. kilometr a zdržení 10 minut. A s kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Zpomaluje se na 3. kilometru. Šťastnou cestu přijezd do pravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Přátelé, máme pro vás příběhy každý den, ať je léto, zima, podzim, nebo jaký je to čtvrtý, jaro.
0: Prostě ať je jakékoliv počasí.
1: Takže je to takový prázdninový mod. Já vždycky, když mám takový prázdninový mod, tak mi vypadávají slova. Jo? Nemůžu si vzpomenout na třeba na různá slovesa, jako třeba být, žít.
0: Ale ono je to vlastně hezký. Berte to jako takovou letní hru, téměř táborovou. Je to taková doplňovačka.
1: Doplň si svou moderátorku.

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi je pravda nebo blábol, to znamená buď pravdivý nebo smyšlený příběh. A protože včera byl první radiokemp, tak dnešní příběh bude z kempu.
1: Dobře.
0: No a jako ne z radiokempu včerejšího, ale jako z jednoho kempu u jedné velké české přehrady. Stalo se to asi 10 let nazpět.
1: Česká přehrada, jo?
0: Česká přehrada, no.
1: Aligátor.
0: Ne. Oni se rozhodli...
1: Sumec. Sumci koušou lidi teď.
0: Ne, ale nebylo to o podvoře ve vodě.
1: Nebylo, jo.
0: Tohle bylo o jednom takovém nešťastném překlepu.
1: Aha.
0: Bylo to jednou takhle v létě, rozhodli se, že budou modernizovat během léta, během sezóny, což nevím, jestli je úplně moudrý v kempu, jo, ale udělali to.
1: Tak už ten začátek je takový jako nepovážený.
0: Ne, tam byli v havarijním stavu sprchy.
1: Jasně.
0: A oni to nestihli udělat, tak se rozhodli, že to musí nějak rychle udělat. A napsali ceduli, prosíme hosty o trpělivost během rekonstrukce sociálního zařízení. Jenomže tiskárna udělala chybu a napsala na ty cedule, prosíme hosty o protest během rekonstrukce sociálního zařízení. A nikdo si toho nevšiml. A oni ty cedule normálně vyvěsili po celém kempu. No a hosté, léto, teplo, přehrada, pije se, zábava, že jo, tak to vzali za svý a normálně začali protestovat. Ale oni to vzali jako ve velkým.
1: Takže 100 000 lidí se šlo.
0: Ne, tak 100 000 lidí v tom kempu nebylo, ale prostě pár desítek lidí.
1: Zaspívali tam nějaký zpěváci, vystoupili moderátoři.
0: Oni si normálně vyrobili cedule.
1: Fakt.
0: Měli píšťalky, že jo, a sešli se.
1: Takže veselá kopa.
0: A majitel kempu jednou takhle přišel před tu svoji kancelář a tam bylo asi 20 lidí, měli v ruce transparent, chceme lepší sprchy. A když se vyjasnilo, jak se to stalo, tak ten protest skončil, no.
1: Za mě se tohle stalo.
0: Ale možná se to stane někdy.
1: No, tak je to smyšlený.
0: Je to smyšlený.
1: Tak zase takový vtipálci tady u nás nejsou. Ne, ale, i když věřím, že by byli. Klidně.
0: Ale věřím tomu, že pokud nás teď někdo slyšel, kdo je veselá kopa a jede v létě do nějakého kempu, tak nějakou podobnou bejkárnu.
1: Vyhlížejte překlepy.

0: Na frekvenci jedna zamíříme za naším kolegou Tomáš Fíla, je opět v terénu, opět vám dělá radost a rozdává dary, alespoň tady jednomu z vás, kdo je nejrychlejší.
1: Samozřejmě, spolupráce s Coca-Cola trvá už nějaký ten pátek, vy už to všechno víte, ale opakování matka moudrosti. Auto, kterým Tomáš Fíla jezdí, je napěchované výhrami a vyhrát můžete spousty nezbytných letních věcí.
0: Tak rozhodně se hodí plátěná taška s plážovou dekou, taky sluneční brýle Coca-Cola.
1: A nebo voucher do restaurace Foodmarks za 500 korun.
0: No a nebo pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Tom je někde, kde si my se ptáme, kde a jak to tam vypadá. Ahoj.
1: Ahoj, Toj.
0: Ahoj, Toj. Ahoj, Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravím z Pardubic, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači a vezu jim spousty letních cen. Takže 500 korunový voucher do restaurace sítí Foodmark, sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a ještě k tomu plato nápojů Coca-Cola. To všechno mám sebou a mám tady i dnešní vítězku. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Jana.
2: Janičko, gratulujeme, vy se usmíváte, máte radost?
3: No velikánskou, velikánskou.
2: No, byla jste jako první u našeho auta, dotkla jste se, takže všechny ty ceny, o kterých jsem mluvil, jsou vaše, ale mě by zajímalo, co jste dělala, když jsme hlásili, že přijedeme do Pardubic?
3: Vezla jsem syna na tábor.
2: Nějaký speciální tábor?
3: Mají tam být na paddleboardu nebo na kajaku, tak nevím, co si pak vybere.
2: Na jak dlouho tam jede?
3: Je to jenom týden příměstský.
2: No ale i týden stačí na to, aby mu nenarostly blány mezi prstama na noha a nevrátil se vám domů jako kačer.
3: No, uvidíme, uvidíme.
2: V každém případě vy získáváte všechny ty ceny, o kterých jsem mluvil, takže tady jsou.
3: Děkuju, frekvence, moc děkuju.
2: Jo, máte radost, bude se to hodit?
3: Bude určitě a já si dovedu úplně představit syn, jak si vezme ty brýle. A týden je nesunda.
2: No tak minimálně. V každém případě slyšeli jste to sami. Dnes jsme přivezli spousty radosti sem do Pardubic. Zítra budeme zase někde jinde. Kde se rozvíjíte v ranním vysílání, nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a s Janou vám přejeme krásný zbytek dnešního dne. Tak ahoj!
3: Ahoj, frekvence, děkuju.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání. Kde se dozvíte, kam pojedeme příště?
0: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Foodmarks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

0: 15. hodina se blíží. My pro vás máme samozřejmě skvělou muziku i po té 15. A jaká že to bude?
1: Bude to třeba i Číren. Vyrazíme na dovolenou s Xyndle Mix. A zprávy s Káťou už za chvíli.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: na Beskydské louky nebo mezi Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: A se zprávami Káťa Vavřínová. Káťo, hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zlín hlásí zřícení další části budovy v Baťovském areálu. Řím kvůli špionáži vyhostí dva vojenské přidělence na ruské ambasádě. A půl hodiny budete popojíždět na D1 ve směru na Brno. Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už popoledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá taky vrtulník. Požár stále ale nemají pod kontrolou. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad Zlín obuvnická firma Vasky, začalo hořet dnes ráno. Oheň se postupně rozšířil i do dalších pater budovy a na střechu. Nahořeli skamka na švýcarsko-italských hranicích v úterý zahynul 34-letý český horolezec. Česká diplomacie je v kontaktu s rodinou, potvrdil Frekvenci 1 její mluvčí Adam Čergé.
5: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
4: Podle vyjádření tamní policie horolezce v přibližně nadmořské výšce 4300 metrů zabilo padající kamení. Itálie vyhostí dva vojenské přidělence na ruské ambasádě. Podíleli se na špionážní činnosti, uvedla podle agentury AFP italská diplomacie. Oba Ruse musí zemi opustit do 3 dnů. Krok přichází poté, co v úterý italská policie oznámila zatčení dvou bývalých členů italské zpravodajské služby, kteří podle médií předávali Rusku tajné informace o vojenské pomoci Ukrajině. Tenistka Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes podlehly čínsko-francouzské dvojici 6-7 a 5-7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili za necelé 2 hodiny.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Máme jasnou až polojasnou oblohu, zejména na severovýchodě a východě může být až oblačno. Nejvyšší teploty máme na 23 až 27 stupních, na horách naměříme maximálně 17 stupňů a zítra bude přes den většinou slunečno. Denní maxima vystoupí až na 29 stupňů.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Komplikace stále hlásí z D1 i D8.
6: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 173. kilometru a pomalu se jede až na křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes 30 minut. Stále se zdržíte v koloně na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Kolona popojíždí od 24. po 18. kilometr a zdržení 10 minut. A s kolonou počítíte také na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Zpomaluje se na 3. kilometru. Důvodem je dopravní omezení na Velské ulici. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Přehled zpráv je u konce. Na Frekvenci 1 pokračuje odpoledne s Janou a Vojtou.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: Po 15. hodině vás zdravíme, přátelé, je tu další společná hodinka, budeme proplácet účtenky.
3: Ano, to znamená, že někomu z vás vrátíme peníze a to chceš.
7: No a taky vás budeme zvát do takových zajímavých zoo. Já jsem totiž přišla na to, že v České republice je zoologická zahrada, kde můžeš přespat.
3: To je ve Dvoře Králový, ne?
7: Ty to znáš.
3: No, tak jako vím, že na tom safari jsou nějaký zážitkový programy.
7: To je jedna možná z těch zoo, no. A pak je ještě jedna ze zoo, kde
3: a to,
7: může,
3: už neznám.
7: A to už je taková menší a no. Tam vás budu zvát. Tam vás budeme zvát, protože sem si můžete vzít spacák, karimatku a skutečně si tady užít normálně noc se zvěří. Kdo by to nechtěl?
3: No všichni to chceme samozřejmě, ale třeba v tom Dvoře Králové, když už jsme na to narazili, tak já jsem tam teda nenocoval, ale známí tam nocovali, byli tam s dětma a říkali, že prostě když se ráno probudíš, ale se spí ve stanech. Normálně přivezeš si stan a můžeš kempovat.
7: Tady, no.
3: Tak si otevřeš stan, vylezeš ven a proti tobě žirafa. No, to je prostě
7: to jako, super. No. A nejhorší jsou ty komáři.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na frekvenci 1 právě teď, přátelé, budeme proplácet účtenku.
1: A dneska zavoláme Helence.
2: Frekvence 1

0: platí za vás.
1: Právě teď.
2: A kam voláme Helence?
3: Helence zavoláme do Koclířova a poslala účtenku, kterou, řekněme, zachránila na poslední chvíli.
2: Než ji vyhodila.
3: No, ona už byla vyhozená, ta účtenka.
2: Aha. Helenko, dobrý den. Které rádio platí za vás?
4: To ještě frekvence.
3: Samozřejmě.
2: Je to tak? Máme v ruce vaši účtenku a už tady Vojta naznačuje, že to je nějaká zachráněná účtenka.
4: Ano, to z packového koše. Aha. Kdy ji tam manžel vyhodil, ano.
2: Vy jste ji vydala.
3: Vy jste šetrná žena, vy byste propírko i přes podskočila.
2: Do koše z hlavu trčila.
3: Takže jste vytáhla účtenku, kterou manžel vyhodil, protože on na výhry nevěří, co?
4: On na to nějak moc nevěří, takže to neschovám.
2: Takže to bylo na vás.
4: Jak vám posílám účtenek mnoho.
2: Tak no, to je dobře.
3: A přitom taková pěkná částka. Věříte manželovi, že ho pěkně zdravíme, že, a že občas věřit se vyplatí.
2: A kolik ne? Vám budem vracet?
3: Já vám to řeknu, bylo to 1450 korun.
2: Juhu! A ještě možná to podstatný, za co jste utrácela.
4: No, já si myslím, že to utratil manžel za naftu.
3: No samozřejmě, že to bylo za naftu a že to utratil manžel. Kdo
2: manžel
3: jiný?
2: To utratil, vy jste to zachránila. Peníze vám samozřejmě posíláme zpátky. Moc gratulujeme, mějte se krásně a pozdravujte manžela.
3: Naslyšenou.
4: Děkuji.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Frekvenci 1, tak proplácení máme za sebou a teď nás čeká to probouzení se v zoo, tak kam nás pozveš?
1: Taková netradiční návštěva nebo netradiční zážitek, myslím si, že v létě toho každý zažil už spoustu, že
0: jo,
1: jako ráno se probudíte ve stanu a nad váma stojí, já nevím, třeba...
0: Správce, že nemáte zaplacenou.
1: Přesně, jo? Nebo nějaký pěkný kluk vedle vás ve stanu, ale že se probudíte a máte kolem sebe zvířátka ze zoo, to si myslím, že jen tak nikdo nezažil.
0: Takhle, ve stanu se probudit a mít vedle sebe zvířátka není nic neobvyklého. Kdo nikdy neměl ve stanu škvora, ať hodí kamenem.
1: Ježiš, škvor ti leze do ucha.
0: No, nakladete tam vajíčka.
1: Nakladete tam vajíčka a ty máš pak plnou hlavu škvorů. Tímto zdravím našeho strejdu škvora.
0: Plná hlava strejdy.
1: Hele, tak,
0: kde to je?
1: Zjistila jsem, že v jedné z nejmenších zoologických zahrad dělají tady ten zážitek. Je to zoologická zahrada Chleby. U Nymburka. Nevím, jestli si o tom slyšel.
0: No je to kousek od nás, tam, kde bydlíme. Jako ten název znám. Vím, že tam nějaká mini zoo je, ale že se tam dá takhle jako přenocovat.
1: Návštěvníci si mohou přivést vlastní stany a strávit noc přímo v areálu mezi zvířaty. Jo. Mi přijde skvělý.
0: No a jaký tam mají zvířátka?
1: Hele, je to taková ta klasická zoo, takže tě prostě ráno probudí tě. Lvi, medvědi, lemuři, surikaty, opice, klokani, plazy, všech druhů, exotičtí ptáci.
0: Takže ráno se probudíte a zjistíte, že místo peřiny nebo spacáku objímáte chobot od nějakého slona.
1: No jasně,
0: jo?
1: A to chceš, jo. Hele, ale no, těch termínů není tolik, takže kdybyste chtěli, mrkněte na jejich webovky zoochleby.cz. Zrovna teď v červenci se to plánuje tohle přespávání 17., což je příští pátek. Jo. Příští pátek. Já myslím, že to je jako zážitek, který by měl člověk zažít.
0: Jo, určitě, určitě.
1: Jsem jednou byla v safari. Jako v safari, skutečně v Keni, jako v safari. A bylo to jako fenomenální.
0: No, já věřím, že to musí být zážitek. A já jsem slyšel taky jeden příběh, taky z jeho Africké republiky jsem slyšel příběh, že tam taky samozřejmě se jezdí jako nad Johannesburg nahoru, že jo? A že tam lidi spějí v kempech. Takže jsou normálně zdí oběhnaný kempy, jakože se to chrání před těma zvířatama, ale že jak je jeho Africká republika viná velmoc. Takže se tam jednou nějaký Japonec, který to byl, strašně zduněl a zapomněl se venku.
1: Ježiši.
0: Ráno našli botu. A chceš přespat v zoo?
1: Já myslím, že to bude pokračovat nějaký příběh o popelce.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Na frekvenci 1 pro vás máme půlové zprávy a taky se podíváme na zoubek počasí. Myslím si, že to je téma číslo 1, když jsou prázdniny, že?
1: Samozřejmě.
0: Zajímá tě, jestli budeš mít plavky, jestli budeš mít kožich, jestli budeš mít oteplováky.
1: Jestli budeš potřebovat opalovací krém nebo takovej ten gel proti omrzlinám. To všechno je v létě potřeba.
0: Ano, takže praktické informace.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Hezké odpoledne u krátkých zpráv. Nezaměstnanost v Česku byla v červnu stejná jako v květnu a činila 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly přes 356 tisíc uchazečů o zaměstnání. Oproti předchozímu měsíci to bylo o 2718 méně. Vlna veder, která zasáhla Belgii v červnu, byla nejsmrtelnější v novodobé historii. Zemřelo o 1747 lidí víc, než je pro toto období obvyklé. V Německu si extrémní počasí vyžádalo od poloviny června přibližně více než 5000 obětí. Vedra se navíc na starý kontinent mají vrátit. Kvalita vody ve středočeských přírodních koupalištích je většinou výborná. Horké počasí v nadcházejících dnech je zřejmě zásadně neovlivní. České tiskové kanceláři to dnes řekl vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Příbram Luboš Mandík.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to ví Martina.
7: Nárazově se tvoří kolona na D1 u Brna od Prahy mezi 172. a 207. kilometrem. Kolona se týká hlavně kamionu, ale občas se zastaví i osobní vozidla vlevo. Mění se to. A obousměrně se tvoří kolona u exitu Ořech na Pražském okruhu na 19. kilometru na 10 minut. A provoz brzdí také na příjezdu do Prahy po D5 od 10. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
8: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Také páteční den bude nádherně zalitý sluncem. Očekáváme až 15-hodinovou délku slunečního svitu. V praxi to bude znamenat jasno, maximálně skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty budou atakovat tropickou třicítku. Zastaví se mezi 25 až 29 stupni Celsia. Tropické teploty k českému létu prostě patří. Naposledy se léto bez tropu obešlo v roce 1940. Naopak v roce 2018 jsme jich v Doksanech na Litoměřicku zaznamenali neuvěřitelných
1: 1,50. Na frekvenci 1 se budeme za malou chvíli věnovat léčivému účinku moře.
0: Slaná voda.
1: Nejenom slaná voda, ono jde hodně i o psychiku.
0: Mm-hmm, no, přesně na co narážíš. Ale co se týče té slané vody, tak třeba já už jsem to teda asi tady říkala během těch let. Moje mamka, vzhledem k tomu, že má takovou tu nepříjemnou věc, jako je lupenka, tak vždycky, když přijde k moři, tak prostě 4 dny se nekoupe. Jakože se koupe jenom v moři, ale už si potom nedá tu sprchu. A říkala, že to je nejlepší lék na tady ten neduch.
1: A chodí třeba do těch solných jeskyní, jak jsou, jakože by jí to mohlo pomoct?
0: Myslím, že to zkoušela, že to nemá takový efekt.
1: Prostě se musíte přestěhovat k moři, ono se nedá nic jiného dělat.
0: Já myslím, že ona by vůbec nic nenamítala.

0: Posloucháte Radio Frekvenci 1, přátelé, pojďme k moři, máme čas dovolených, možná nás od moře posloucháte. Jsou tací, kteří si berou sebou rádio a pustí si třeba v Itálii u moře frekvenci.
1: No a Italové kolem chodě říkají, co to je za šílenost?
0: Ne, to je co to je za sympatické hlasy?
1: Ano, takže zdravíme do Itálie. Držte nám tam barák nějaký. Prosím pěkně, když už jsme teda, jako, já se o toho odrazím. Já jsem mluvil nedávno se švagrem a oni byli vlastně ještě před začátkem prázdnin v Itálii, na jihu Itálie. Mm-hmm. Byli tam na 3 dny, prostě se jim povedlo sehnat letenky. Jeli se vykoupat, mají malí děti, ty to milujou, že jo, koupat se v moři jako od rána do večera lachtani pod vodou. A říkal, že vlastně to moře na něj působí hrozně dobře, švagr. Že ono stačí opravdu jenom tak jako si sednout na tu pláž a koukat na tu vodní plochu. A shodou okolností na mě před pár dny vykouknul článek, kde se píše, proč se na dovolené u moře cítíme lépe, nejenom proto, že je to dovolená, ale je to kvůli tomu otevřenému prostoru toho moře.
0: Je takový vzdušný to.
1: No, my jak jsme zvyklí, totiž oni to tam vysvětlovali, že jak jsme zvyklí, že vlastně žijeme mezi keřema stromama, jo,
0: nebo
1: mezi překážkama, které kolem nás jsou a je úplně jedno, jestli je to keř nebo dům, jo, tak pořád čekáme, že za rohem může něco bejt. Jsme ve střehu kvůli nebezpečí. Jasný. Když máte před sebou tu otevřenou širou plochu, tak je nebezpečí eliminovaný. Nic tam není.
0: Něco na tom bude. Když jsme byli v Thajsku, byli jsme na takovým malým ostrůvku. To byl fakt ostrůvek pro 200 lidí. Víc lidí tam nebylo. A já jsem si říkala, za prvý tě nenapadne, že by tě tam čekalo nějaké nebezpečenství, ale za druhý jsem měla jako pocit, že se nemůžeš jako nabažit toho prostoru. No. Že prostě kamkoliv se hneš, tak je místo. Nikdo ti nikde nepřekáží, do nikoho nenarážíš.
1: A to je přesně ono. To je přesně ono, co nám podle mě chybí. Kor nám, co bydlíme tady jako v hlavním městě, anebo třeba, když bydlíš v tom...
0: Ale já to teda, já to občas pocituju, když třeba vyjedeme do těch hor, anebo jdem do těch my tam máme takový obrovský louky, tam se chodí na bedly. A když přesně zastavíš na kraji té louky a teď jdeš pro ty bedly a teď máš před sebou ten obrovský prostor, tak to je dost podobně uklidňující jako to moře.
1: A nečekáš, že za každou bedlou či já nebezpečí?
0: No, spíš vidím ty katedrály v podobě Tušimic.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Dopřejte si jedinečný večerní zážitek. Horský resort Dolní Morava zve na oblíbenou akci Magic Sky Night s programem pro celou rodinu. Už tuto sobotu 11. července vás čeká první magicky osvětlená stezka v oblacích, noční procházka po vysutém mostě Skybridge 721 a pozorování nočního nebe s hvězdáři. Pro děti je připraveno mobilní planetárium a animační program magickou stezkou ke hvězdám. A přímo pod stezkou v oblacích si užijete také živou hudbu v panoramatické restauraci Skalka. Nenechte si ujít Magic Sky Night na Dolní Moravě. 4 prázdninové soboty, 4 jedinečné večery. Vstupenky online na www.dolnimorava.cz.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Muzika je připravená, taky po 16. hodině pošleme tu nejlepší a teď prozradíme, cože vám zahrajem.
1: Třeba Pet Shop Boys. Taky budou D-Ream. Nebo David Guetta, Sia. A zprávy už za malou chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu rádi. Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
9: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
9: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Káťa Vavřínová, hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Soud potvrdil chlapcům trest vězení za pokus o vraždu bezdomovce. V Tatrách na Slovensku sněží a pozor na nehodu na D10 směrem na Prahu. Za loňský pokus o vraždu pražského bezdomovce trojicí nezletilých mladíků dnes vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil tresty 7, 6 a 5 let vězení. Na dotaz České tiskové kanceláře to uvedla mluvčí soudu Eliška Duchková. Chlapcům bylo v době útoku 16 až 17 let. Na útoku se předem domluvili na sociální síti. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladého muže a způsobila mu těžkou újmu na zdraví. Zatímco se západ Evropy připravuje na nástup dalších extrémních pařáků, studená fronta přinesla k sousedům na Slovensko sněhové vločky. Jak píší novinky.cz, v Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů. Sníh je dobře patrný na webových kamerách na Lomnickém štítu a také na Lomnickém sedle. Nejde ale o nic neobvyklého. Běžně v létě v Tatrách sněží kolem 10, někdy i více dní. I když počet lodí na našich řekách a přehradách narůstá a stoupl už na dvojnásobek, počet jejich nehod zůstává stejný. Na vodních plochách provoz s říční policií sleduje i státní plavební správa. Její ředitelka Klára Němcová k tomu dodala.
11: V tomto roce došlo zatím k 6 plavebním nehodám, byly to pouze malé plavební nehody. V uplynulém roce to bylo 21 plavebních nehod na území České republiky. A je tedy na místě poděkovat zejména vůdcům plavidel, plavecké veřejnosti, účastníkům plavebního provozu, že pravidla dodržují, což vyplývá i z určitých statistik týkajících se přestupků.
0: V Česku je dnes přes 22 tisíc malých a rekreačních lodí a také dalších 22 tisíc těch, které nepodléhají evidenci úřadu a policie. Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků. Průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68 991 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Máme jasnou až polojasnou oblohu, zejména na severových chodě a východě může být až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na horách naměříme maximálně 17. Zítřek bude přes den většinou slunečný. Naměříme až 29 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A krátce po 16. hodině míříme na dálnice.
7: Nárazově se tvoří kolona převážně kamionu na D1 u Brna od Prahy mezi 172. a 207. kilometrem. Občas se zastaví i osobní vozidla vlevo, ale mění se to. Menší zdržení naberete u nehody na 40. kilometru dálnice D10 na Prahu. Pokud pokračujete dále po D10 do Prahy, máte na trase ještě dopravní nehodu na 31. kilometru, u které se nezdržíte. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Přehled zprávy u konce. Od mikrofonu se za chvíli opět přihlásí Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: I po 16. hodině posloucháte Frekvenci 1. Když tak jako v létě se věnujeme těm cestovatelským tématům, tak už jsme dneska byli v Itálii, už jsme byli pod stanem, vy jste včera byli na radiokempu a my se podíváme ještě do Japonska.
12: V Japonsku? Myslíš, no, že jezdí Japonci na dovolenou jako na dovolenou třeba pod stan?
1: To ne, podle mě Japonci jezdí na dovolenou do bister, který mají kousek vedle kanceláří, co já vím.
12: Do bister?
1: No, oni opravdu fungují tak, že třeba jako týden nejdou domů. Ale chodí furt do práce.
12: Máš pravdu, a tam přispávají, já jsem to někde viděla.
1: Oni se vždycky zdunějí a pak na Supermana leží na těch stolkách, oni je ráno při úklidu probudějí, oni se bez práci osprchují a dalších občas, 18 hodin před sebou.
12: Když čtu takovýhle příspěvky, jakože většinou ti to sype, že jo, nějaký Instagram, no, tak si tak říkám, jako jak my se máme dobře prostě. No. Jak jako máme strašného prostoru kolem sebe, všeho je dostatek, prostě přijdeš domů, máš tam svých, já nevím, 45 metrů čtvereční.
1: Tam jsou jako stupňů.
12: A jakože, já nevím, víš, jakože, když se podíváš do těch japonských měst, tak prostě to jsou samý jako betony, že jo, když seš teda vyloženě v těch městech.
1: Jasně.
12: Tak se máme strašně dobře, ty jo.
1: Máme.
12: No,
1: máme.
12: Já myslím, že třeba si to furt připomíná.
1: Ale zase třeba jako s hygienou jsou Japonci před náma.
12: Zemejou si ruce, no.
1: No, a nepodávají si ruce. Ukloněj se a dost.
12: Jo, takhle.
1: No.
12: Oni na sebe nehrabou.
1: Akorát se nesmíte uklánět, když jste moc blízko u sebe.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: pojďme do Japonska.
1: Ano, v Japonsku jsem totiž objevil, že mají na ulicích takovou jako zajímavou věc, která na jednu stranu může být v něčem velmi přínosná, ale v něčem to může být zákeřný. Oni mají prosklený toalety veřejný.
0: Já jsem to viděla. A ty, když se tam ale zavřeš, tak ono se to...
1: To sklo se zmléčí. A není to vidět.
0: Ale ty vidíš ven.
1: Jo, ale mně se hrozně vlastně jako líbí to, že když tam jdete, tak vidíte, v jakém stavu ta toaleta je. Protože předpokládám, že je to placený, že tam přijdete, musíte tam vhodit nějakou jejich minci, aby se vám to otevřelo, že to asi nebude úplně zadarmo.
0: A to je docela chytrý, viď?
1: No,
0: že prostě... tady, když dáš 20 a přijdeš na ty záchody, tak, no, tak většinou...
1: Tak chceš, aby ti vrátili kilo, když to vidíš.
0: Ale zase pozor, to musím se toho zastat třeba zrovna na hlavním nádraží.
1: Jo, to jo.
0: Ale i v Davicích třeba na zastávce, když já tam občas jdu, taky se mi někdy stane, tak si jako říkám, že docela dobrý záchody.
1: Ne, jako zlepšuje se to samozřejmě, ale jako v tomhle je podle mě výhoda a ta velká nevýhoda. Je to technika. A ta se občas porouchá. A teď si představte, že jste v tom nejintenzivnějším. A
0: nedá se to přerušit, protože jste měli melou.
1: Vy koukáte ven, protože máte pocit, že je všechno v pořádku, když vy ven vidíte, ale oni vidějí i dovnitř.
0: To je blbý, no. To je blbý. Víš, kde mají tenhle záchod? Mají ho normálně ve Šládmingu na Sjezdovce. Byla to velká atrakce, když jsme tam byli lyžovat. Tak... kolega seděl na tom záchodě a viděl nás, natáčel nás prostě video a teď nám jako poslal to video z toho záchodu, jakože nás vidí a teď jsme se jako říkali, čekaj, a kde teda sedí na tom záchodě? A tam prostě, ono jak to tam bylo jako zabudovaný, tak si z toho nevšim. Takže tam se taky klidně mohlo stát fopa.
1: No jasně, no.
0: Takže jako v takových místech se jako opravdu doporučuje se nezdržovat.
1: No prostě co nejrychlejš to jde.
0: Odbavte to, co jde. Co nejrychlejš.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
0: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Hlavní zprávy na frekvenci 1, pak poslední slovo, v posledním slově peníze.
1: Budeme vám držet pěsti, nejdřív se ale pojďme poslechnout, co je nového.
2: I o víkendu vám na frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: Dobré odpoledne. Ve skladu zlínské obuvnické firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru Zlína, který dnes ráno začal hořet, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemma. Rozhodující je však rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si dovolenou dopřeje 80% dotázaných. V případě příjmu do 30 tisíc je to 47%. Jako destinaci Češi častěji preferují zahraničí. Středočeský kraj chce v Rožďálovicích na Nymbursku postavit nový domov pro seniory. Výstavba domova, který nahradí stávající zařízení v nevyhovujících prostorách zámku a kláštera, dnes schválili krajští radní.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Pozor, dejte na nehodu na D1.
6: Dopravní nehoda tří vozidel se řeší na 12. kilometru dálnice D1 na Brno. Nabouraná auta blokují krajnici, ale na dálnici by mohl být olej. Jeďte tady opatrně, počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Do kolony najedete na kilometru 9. A osobní auto skončilo mimo vozovku na D1 na Prahu na 159. kilometru. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Prozatím se okolo projíždí plynule. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Tak volejte 257 400 999, peníze jsou připraveny a linky volné.
8: Přesně tak, peníze na vás čekají, stačí jedno jediné slovo, pokud se trefíte, tak vám ty peníze pošleme na účet. Vyprávě.

0: přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak dopak se dneska pokusí říct to za celebritu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Hana z Tábora.
1: Dobrý den, Hano z Tábora. Tak 33 tisíc tady pro vás máme. Když uhodnete poslední slovo ve větě fotra na tripu, jdeme na to?
3: Ano.
1: Jste nějaká nesmělá.
3: No já se zkouším dovolat už několik let a prostě dneska já mám nějaký šťastný den.
1: Tak, kéž by to klaplo. Pojďme na to. Věta zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Co myslíte?
3: Počasí.
1: Počasí, zkusíme.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: To je škoda,
3: nevadí,
1: bohužel. To vůbec nevadí,
3: ale... jenom chci poděkovat za vaše vysílání, a jste skvělí, já mám úplně na vás závislost.
1: To nás těší, děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Děkuju, taky, naschledanou.
1: A my přihodíme... Takže zítra ráno po 7 hodině 33,5 tisíce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: tuhle znělku uvidíte, respektive uslyšíte přes toto léto mnohokrát. Proč?
1: Protože radiokempy se rozjeli včerejškem, schválně jsme si nechali pozvánku na příští radiokemp až na konec našeho dnešního vysílání.
0: Abyste to nezapomněli.
1: Ne, abyste to nezapomněli, ale protože ti, kteří se teprve teď ze včerejšího radiokempu vzpamatovali, konečně pustili rádio. Takže
0: tak.
1: Včera to bylo v Rožnově pod Radoštěm.
0: Ty to znělo, jak včera to bylo naposled, to je z nějaký
1: ne, včera
0: písničky.
1: To bylo boží v Rožnově pod Radoštěm, opět a Radeček Trio, no a příští týden to bude taky boží.
0: Vyrazíme za vámi na Lipno Modřín, kde zahraje úžasný, úchvatný, vlastně dalo by se říct i náš tak trošku kolega, protože nám tady dodává každých 14 dní svoji rychlovku a je to Pokáč.
1: Ano, takže příští týden s Pokáčem a s Lupkou a s Mírou.
0: Na Lipně je to skvělý. Lipno má uchvatnou, takovou loužičku, dá se tam pěkně koupat.
1: Ne, pozor, já jsem teďko nedávno čet, že Lipno, že se tomu začíná říkat České Lagody Garda.
0: Ne.
1: No jasně.
0: Fakt.
1: Jsem si říkal, kde jsou ty skály kolem.
0: Musíš si to tam domyslet.
1: Takhle, jako oni můžeme si říkat, že je to jeho český máchač.
0: A takže když popojedeš níž, tak tu Šumavu máš, že jo?
1: No jasně, jasně. Ne, jako Lipno je jako nádherný kus české krajiny a kdo nebyl na Lipně, jako by nebyl.
0: Takže když tam budete 15. července, tak spojíte příjemné s příjemným, protože tam bude další radiokemp a jak už bylo řečeno, Lupka s Mírou vás tam po 14. nebo spíš hned ve 14 hodin čekají.
1: A podívejte se na web frekvence1.cz, tam jsou podrobnosti.
2: Plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: 17. hodina, velké hlavy, spousta skvělé muziky. A jaká že to bude?
1: Bude to třeba ta od Týmu. Já už nemám co ztratit. Nebo Sophie B. Hawkins. A nebo Coldplay a BTS. A zprávy už za chvíli.
2: Všechno, co potřebujete.

0: Jednou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
8: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: S Káťou Vavřínovou, hezké odpoledne.
10: Pěkné odpoledne. Krajský úřad ve Zlíně bude kvůli dnešnímu požáru v pátek zavřený. Babišova vláda komentovala svůj první půlrok ve vedení země a bouralo se na D1 v obou směrech. Krajský úřad ve Zlíně zůstane kvůli požáru nedaleké budovy v pátek zavřený. Uvnitř sídla úřadu je silný zápach z kouře, řekla mluvčí hejtmanství. Podle hasičů rozsáhlý požár v továrním areálu ve Zlíně dnes uhašený nebude. Hasební práce pokračují, velká část objektu se zřítila. O rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu ministr obrany Jaromír Zuna za SPD před odletem na summit NATO nevěděl. Uvedl to v rozhovoru pro server Deník N. Je to podle něj jen symbolická částka. Objem peněz ale neupřesnil. Právě hnutí SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. A vláda dnes zhodnotila své půlroční působení ve vedení státu. Konkrétně mluvili ministři a ministryně o tom, jak plní své programové prohlášení. Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci řekl.
11: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli. Hlavně za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
10: Opoziční strany hodnotí prvního půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Bývalý rumunský fotbalový reprezentant Gabriel Muresan tragicky zemřel ve 44 letech. Místní média uvedla, že se někdejší hráč Kluže utopil v jezeře poblíž města Apolt, kde byl od roku 2020 starostou.
8: Frekvence 1.
7: Počasí.
10: Noc bude většinou jasná, naměříme teploty mezi 7 až 12 stupni, zítra nás čeká jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme 21 až 24 stupňů.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Nehody hlásí z D1.
12: Dopravní nehoda 3 vozidel se řeší na 12. kilometru dálnice D1 na Brno. Nabouraná auta blokují krajnici, ale na dálnici by mohl být olej. Jeďte tady opatrně, počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Do kolony najedete na kilometru 9. A osobní auto skončilo mimo vozovku na D1 na Prahu na 159. kilometru. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Prozatím se okolo projíždí plynule. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: Je 17 hodin, k tomu 3 minuty a na frekvenci 1 už jsou na řadě velké hlavy.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: Dobrý den, od 17 do 18 jsme tu velké hlavy.
15: Jsme hír,
16: Mám taky letní úvod. Věděli jste, že jediný tvorovia, který se můžu spálit na slněčku, jsou člověk a prasa?
17: A někdy se člověk spálí jako prasa.
16: Že?
15: No. Ty, to je ale zajímavý.
18: Počkej,
15: to
18: prase,
15: já jsem vůbec nevěděla.
18: Se spálí, jo. Inak, se nenatírá.
16: Každé zvěra si to nějak vyreguluje, odjde, no, ale prasa a člověk ne.
15: A my máme podobný mozky, podle mě.
17: Někdy i těla.
18: No, ano, podívejte se na to.
15: Tak, mějte se, teda mějte se.
18: Mějte se a zaskončíme, no.
15: Pardon.
17: Jako pro dnešek stačilo.
15: Co budeme dneska řečit?
18: Tak princ Charles, alias princ, on už není princ, on je král Karel, se bude stěhovat.
17: A taky vám řekneme, čím se krmí ministři Trumpovy vlády.
19: Velké hlavy, frekvence jedna.
15: Ale začneme z jiného soudku. Věrnostní programy se stávají běžnou součástí českých restaurací. Hosté sbírají body nebo razítka a za pravidelné návštěvy získávají slevy nebo jídla zdarma. Podniky si tím chtějí budovat stálou klientelu.
18: No, no. Dřív stačilo být prostě jenom štamgast.
17: No, dneska musíš být registrovaný štamgast.
16: No, no, ale pamatáte si, jako jsme u dětské paní doktorky dostávali razítka?
15: Jo, nebo obrázek.
18: No, já je dostávám doteď, vy ne.
15: Proto tam furt lezeš.
19: Velké hlavy.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 매시라도

0: Ten Karel už nebude bydlet v Buckinghamském paláci.
1: Tak kdo to má uklízet?
2: Kdo to má vědět?
3: Velké hlavy, frekvence jedna.
1: Buckinghamský palác po téměř 200 letech přestane být hlavním sídlem britského monarchy. Král Karel III. Se do něj ani po dokončení nákladné 10leté rekonstrukce nepřestěhuje. Hodlá zůstat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce.
2: Karel je frajer.
1: Přesně.
0: Počkej, ale co teď s palácem? Jako dělník v realitách bych věděl.
4: Počkejte, ale víte, co to pre Karola znamená?
0: No.
1: Ne.
2: Bude dojíždět
4: tramvají. Že si bude muset vybehat novou občanku.
1: To je pěkný oprus.
0: Karle, ale tady vám nesedí to trvalé bydliště.
2: No, je řidičák.
0: A jo, on neřídí.

0: Tom Hanks, když se řekne, má dneska 70, jeho nejznámější role?
1: Forrest Gump.
2: Už teraz já asi, že?
1: Povědej.
2: Možno to nevíte, ale z matkinej strany je priamým potomkom jedného bývalého amerického prezidenta. Já jsem viděl fotku toho prezidenta, oni jsou si fakt podobní.
0: Víme, že Donald Trump to není.
2: Ale ten prezident teda vůbec nedopadl dobře ani pekně.
3: Zastřelili ho.
1: Takže Donald Trump to není.
0: Počkej, Reagan jo.
2: Ne, tak Reagan normálně prirodzenou smrťou odišel.
0: No jak
3: kterej? Koho zastřelili?
2: No koho zastřelili? V divadle.
3: No toho, ježiš prvního.
2: No nebyl první, ale bol...
3: Já vím, nám to tady říkal ve velkých hlavách.
2: A Elko.
3: Abraham Lincoln.
2: No.
1: Hezky.
3: On je. A víš, proč nám to říkal přece?
0: A jo, máš pravdu, ten klobouk, ta podoba.
1: A to je jeho co?
2: No je priamým potomkem bývalého amerického prezidenta.
3: Z třetího kolena.
2: No, devátého.
1: Takže mají společného co?
0: Klobouk. A bomboněru.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Představte si, že vláda americká, Trumpova, má jako společný jídelníček.
1: No, oni chtějí žít podle mě zdravě, aby ho přežili.
2: Tak za chvilku povíme víc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji. Frekvence 1.
5: Doprava. Dopravní nehoda 3 vozidel se řeší na 12. kilometru dálnice D1 na Brno. Nabouraná auta blokují krajnici, ale na dálnici by mohl být olej. Jeďte tady opatrně, počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Do kolony najedete na kilometru 9. A osobní auto skončilo mimo vozovku na D1 na Prahu na 159. kilometru. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Prozatím se okolo projíždí plynule. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Kysané zelí, kimči a hovězí maso z volného chovu se staly nečekaným fenoménem mezi členy administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tuhle dietu, založenou na fermentovaných potravinách, dodržují skoro všichni ministři vlády.
0: Koukám, že američtí ministři objevili Ameriku.
2: No ale počkajte, já s tím mám zkušenosti.
0: No.
2: Ako to asi vyzerá, keď potom všetci cestují v uzavretom lietadle?
1: To je strašně nadýmá, no.
7: V takovém případě dýchací masku nasaďte napřed sobě a až potom pomáhajte ostatním.

0: I věznice mají svůj den.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: A či vy viete, koľko väzníc je v Českej republike?
0: Včetne tých ženských.
3: No.
0: Třeba 11?
3: No, ty myslím si. Víc. 12, 15.
2: 35.
3: Já jsem teď sledovala
0: i náš barák.
3: Jeden takový dokument o holkách. Jmenuje se to Holky za pod zámkem. A je to o ženských věznicích.
0: A doporučíš to nebo radši nevím?
3: No, jestli si chceš uvědomit, jak se dá máš dobře, tak si to půst.
2: Takže a kde je to väzenie největší v České republice?
3: Palice?
2: Aha, Plzeň,
4: Bory.
2: Kapacita?
3: 89.
4: 1500 věznů.
2: 1100 věznů.
3: Cože?
4: To se vidí, však to vypadá, to je takhle jako rozeklaný, tam je takový střed, jsou tam takový chodby.
3: To je z nějakého filmu, si to pamatuju.
4: Ano, myslím, že...
3: Přítelkyně z Domu smutku.
0: Ale prdla.
2: To už jsme tu rozoberali.
4: To byl ten, Rada 20.
2: Ale ještě mám jednu zaujímavost, a to teda je smutné, ale bohužel aktuálně si odpíkává doživotný trest, větě, kolko lidí?
3: Třeba 30.
4: Já bych řekl třeba klidně 100.
2: 49 z toho, kolko žen?
4: 30.
3: 8.
2: 3 ženy.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
1: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
6: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Posloucháte Frekvenci 1.
1: Tohle jsou velký hlavy. Dneska si budeme povídat o Františku Ringovi Čechovi.
2: Mohli se potkat.
3: A to proto, že...
4: Má asi narozeniny?
3: No, má narozeniny.
4: Kolik mu je?
3: No, to se dozvíme za chvilku. Je starší Ringo Čech, alebo dvojdílné plavky, teda bikini.
4: Podle mě mu je třeba 80.
5: Sebe trýzni to.
3: Plus minus víc, jak hovorí Míka.
0: Já myslím, že mu skoro 85.
4: Já bych řekl, že bikiny jsou tady deal.
3: No. Bikiny, že jsou starší.
0: Já taky bych řekl.
5: Bikiny jsou tady podle mě.
4: Bikiny jsou naše plavky. Pánsky. Jo?
3: Bikiny.
4: To jsou ty přilehavé.
5: Je tady deal.
3: Kdo?
5: Nebo on?
3: On.
5: Ringo.
3: Je, protože má 83 roku a bikiny, krásná 80.
4: Vážně?
0: Tak jsem prohrál.
4: Budeš nosit bikiny.
5: Za trest.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Raz, dva, tři.
4: Tak tedy jdeme do finále.
5: Velké hlavy je taková spleť osazenstva, takže když nějaká myšlenka, máme komu to svěřit. Na tebe to sedí, viď, Mikeši?
6: Poslouchejte mě dobře, jo. Všichni jsou vždycky nadšení a unešený, jo. Že i když třeba někdo 3 měsíce nekouří, nebo já nevím, třeba 5 roku nepije, jo. A všichni jako skáčou kolem toho. Ale mě, který už 10 let necvičí, nikdo nepochválí.
3: Mějte se krásně.
5: Dobrý
6: dobrý.
3: Cvičme vrtne.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
0: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: A s nimi z Rožnova se navrátiští Ondra Albrecht. Vítej.
11: Hezké odpoledne, nebo vlastně už podvečer. Tenistka Karolína Muchová je poprvé ve finále Wimbledonu. Do Česka opět dorazí Pařáky. A provoz brzdí na D1 směrem na Brno. Právě začneme sportem. Karolína Muchová porazila po odvrácené matchbolu Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6 a je tak poprvé ve finále Wimbledonu. V historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která dnes hraje s ukrajinskou tenistkou Martou Kostyukovou. Chemická laboratoř při požáru ve Zlíně nenaměřila zvýšenou koncentraci škodlivin, uvedli hasiči, stále ale doporučují nevětrat kvůli oxidu uhelnatému. Hasiči uvedli, že rozsáhlý požár budovy v baťovském areálu dnes uhašen nebude, stále není pod kontrolou. Budova se odpoledne postupně na 2 místech zřítila, stát zůstává necelá polovina objektu, nikdo neutrpěl zranění, kde lidé totiž uvnitř nebyli. Míří na nás další vlna veder, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Do konce týdne bude převážně slunečno a máme před sebou také tropický víkend. V sobotu a neděli mají teploty stoupat až ke 30. Nejtepleji bude na jihu Moravy. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden. Úroda ovoce v České republice letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53%, navíc než 68 tisíc tun. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%.
12: Podle Ovocnářské unie České republiky přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. Z dlouhodobého pohledu by mělo jít o 2. nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Nejnižší sklizeň za posledních 100 let ovocnáři kvůli jarním mrazu měli v roce 24. Tehdy dostali od Evropské unie a státu kompenzace přes 400 milionů. V podporu, která jim umožní udržet hospodaření a založit novou úrodu, ovocnáři věří i po letošním očekávaném výpadku. Běžná roční sklizeň v Česku je 140 tisíc tun ovoce. Láďa Jakub, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
9: Počasí.
11: Noc většinou bude jasná, teploty budou kolem 7 až 12 stupňů Celsia. Zítra nás čeká opět jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Teploty zítra 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme až 24.
9: Frekvence 1.
0: Doprava.
11: No a krátce po 18. hodině se podíváme na silnice.
13: 10 minut naberete před nehodou na 12. kilometru D1 na Brno. 10minutové zdržení vás čeká také na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: Tolik zprávy, informace o počasí a ze silnic. Teď už začíná večerní vysílání s Ondrou Kubalou.
14: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: Tak jo, 3 minuty po 18. Dobrý večer, přátelé, tentokrát opět z Prahy. S Ondrou Albrechtem jsme oba zpátky z Rožnova a bylo to úžasné. Během dnešního večera se k tomu musíme ještě vrátit. Dorazili vás, no, mraky na koncert opět a Radeček a na to, abyste se mrkli společně s námi, jak vysíláme a užili si nádherný den v Rožnově pod Radhoštěm. Ale co mě taky zaujalo, představte si, že fanoušci Taylor Swift platí za odpadky z její svatby. A tyhle ty bizarní suvenýry prýmy rychlostí blesku. Tak to za malý okamžik probereme. Tady na Frekvenci 1.
14: Frekvence 1.

byl to rok 1990, když natočili Scorpions tuhle nádhernou baladu Send Me an Angel. A o rok později, v září, ji potom vydali jako single, přátelé. Teď vás ale chci vzít za zpěvačkou Taylor Swift. Pokud jí máte rádi a jste jí fanoušci, tak vám určitě neuniklo, že je to nově vdaná mladá paní.

Vzala si v New Yorku svého dlouhodobého partnera a hráče NFL Travise Kelceho. NFL to je zkrátka pro National Football League, tedy pro nejvyšší profesionální ligu amerického fotbalu ve Spojených státech amerických, která má 32 týmů, které jsou rozděleny do dvou konferencí a tak dále, a tak dále. No prostě skvělej, namakaný sportovec a sympatický chlap. Ale proč o tom mluvím? Právě teď se začal v New Yorku prodávat jeden bizarní suvenýr z jejich svatby. A to jsou odpadky, které po té jejich veselce zbyly. A tohle to není vtip. Stojí zatím jeden newyorský umělec, jmenuje se Justin, a teď těžko říct, jak se čte dál, pravděpodobně by to mohl být třeba Džiňák, ale jistý si tím úplně nejsem. Tak tenhle ten Justin sezbíral odpadky v okolí Madison Square Garden v New Yorku, které následně uzavřel do malých průhledných kostek a začal je prodávat jako sběratelské předměty. Každý kousek stojí $25, což je v přepočtu nějakých 530 korun, no a uvnitř těchto netradičních suvenýrů byste našli třeba nedopalky cigaret, víčka od lahví, brčka, plastové příbory, obaly od sladkostí, ale třeba taky AirPody, a nebo, a to mě zaujalo, co se všechno teda odehrávalo na svatbě Taylor Swift, jeden použitý ovulační test. Každá ta kostka je označena datem svatby a nápisem odkazujícím na novomanžele. A tenhle umělec newyorský tvrdí, že všechny předměty skutečně pochází z okolí místa, kde se svatební oslava konala a že to tam odhodili nebo zanechali svatební hosté. No, fanoušci se na tohletu vlastně naprosto bizarní vzpomínku vrhli jako šílení. Kupují to po desítkách a dokonce, pozor, dokonce je v nabídce i sáček, který je údajně naplněný vzduchem ze svatby a ten stojí přibližně $50,000. Teda, jestli si to někdo koupí, to není úplně jisté. Skvělý nápad, jak uklidit město a ještě na tom vydělat peníze. My tady řešíme všichni recyklaci a znovu použití papíru a plastových lahví, ale takhle se to dělá ve velkém. Uklidíte ulice, vyděláte a vlastně každý z těch fanoušků teď má pocit, že má doma kousek svatby Taylor Swift. Tak vám ji posílám právě teď tady na Frekvenci 1. Blank Space.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: filmový Top Gun, skupina Berlin a Take My Breath Away a taky Tom Cruise, Maverick. No nádherný film to byl a obrovský úspěch tehdy. Ale já vás teď vezmu za víkendem. Bude nádherné počasí. Máme opravdu jako ukázkový červenec teď. Žádná extrémní horka, žádná extrémní zima, občas prší, občas svítí sluníčko, takže i ta zahrada se zalije. A teď o víkendu meteorologové hlásí, že budou opět třicítky. A tak jsem s Dášou Honcovou svého času probíral, jak rychle se dokáže rozpálit auto, když ho necháte zaparkované na sluníčku ve 30 stupních. Znáte všichni asi ty obrázky, kdy hasiči se dobývají třeba za nějakým pejskem uvězněným nebo nedej bože za dítětem, které rodiče nechají v rozpáleném autě v dětské autosedačce a skočí si na záchod. Tak schválně, jak rychle se vám při tomhletom víkendu rozpálí auto a jaká vevnitř bude výheň?
1: Krát nám může přijít, že 30 stupňů Celsia ještě nic moc a někam dojedeme autem. Za 5 minut se mi v autě zvýší teplota na 34 stupně Celsia. A pokud někde vydržím dlouho, třeba hodinu a parkuju hodinu, tak za hodinu v tom autě mám neuvěřitelných 56 stupňů. Kočku a psa bychom neměli v tom autě nechávat ani ve chvíli, kdy je jasná obloha, kdy jsou teploty v uvozovkách pouhých 20 stupňů Celsia, protože po hodině se v autě teplota ohřeje na 46 stupňů Celsia.
0: Za hodinu 46 stupňů Celsia. Jak když nechám auto na slunci, tak to je takový ten okamžik, že se vrátím do auta a pálí mě ruce na volantu. Co je nejhorší v ten okamžik udělat? Začít silně klimatizovat?
1: Ano, začít silně klimatizovat a dát klimatizaci třeba na 20 stupňů Celsia. Rozhodně je daleko lepší v první chvíli otevřít okýnka, vyvětrat právě s otevřenými okýnky a až poté dát klimatizaci, ale rozhodně by ta klimatizace neměla být na nižší teplotě než 5 stupňů Celsia toho, co nám ukazuje čidlo venkovní. A to samé vlastně platí, my když je 30 stupňů Celsia, tak máme tendenci si kupovat jeden nanuk za druhým, anebo si dávat do pití ledy. Takže jakmile má teplota vody, kterou pijeme pod 10 stupňů Celsia, teplotu, tak je to úplně stejný efekt, jako když si dáš tu klimatizaci o 20 stupňů Celsia níž.

0: Modern Talking na frekvenci 1 s Ondrou Albrechtem, který má dneska zprávařskou večerní. Jsme se vrátili z Rožnova pod Radhoštěm a nemůžeme si nechat ujít to, že s vámi probereme dojmy. Ondro, bylo to boží, viď?
1: Bylo to super, ano, dneska podvečer hezký.
0: My jsme dojeli vlastně oba dva teď, jeden autem, jeden vlakem. Není tak, úplně ano. Blízko.
1: Není, je to docela daleko, jsem docela rád, že jsme jeli takhle ve čtvrtek, protože podle mě třeba jako pátek, víš, nebo neděle, to by bylo určitě horší.
0: Já musím říct, že jsem z Rožnovského radiokempu nadšený. Kdo jste s námi nemohli být, a chápeme to, nedá se nic dělat, mrkněte na sociální sítě Frekvence 1. Máme tam pro vás videa, máme tam pro vás fotky, máme tam pro vás rozhovor s Tomášem, Tomášem, který je frontmanem skupiny Opět a Radeček. A ta atmosféra na vás určitě dýchne.
1: To byla úplně super, jakože fakt, ještě navíc tam je to tak jako pěkné, že na tom Valašsku jsou taky jako milí lidé, takže to je vlastně taky fajn, tady tohle postrali se tam u nás pěkně, já samozřejmě taky si musím přidat polívčičku na večerní afterparty, mi tam tančilo hodně lidí, tak to mě vždycky potěší.
0: No, že a jo? Na to já se tě chci zeptat, no. Protože drtivou většinu toho odpoledne mohli slyšet naši posluchači v rádiu. Jo, koncert jsme přinášeli živě, ale tvoje afterparty, takhle, abyste si to dokázali představit, my máme takový velký frekvenční offroad, s kterým za vámi jezdí Tomáš Fejla, rozdáží vám dárky, ceny. No a Ondra si postavil svůj DJský pult na korbě. Rozestavil kolem auta barevná světla, která blikala do rytmu hudby. Ale hlavně, Ondro, tobě se z toho auta jako děsivě kouřilo.
1: No tak já jsem dal ten mlhostroj pod to, že jo?
0: A tomu se říká mlhostroj?
1: No ano, mlhostroj, no, výrobník mlhy teda, když se říct tady takhle. A jako normálně bych to foukal do lidí, že jo? Jako, jo? Jako na diskoškách nebo takhle, ale mě to spod toho auto přišlo jako takové daleko lepší. A ono to bylo daleko lepší, jenom teda naše Ivča tam přiběhla.
0: Produkční.
1: Já si srandu, tady hoří. Říkám, ne, v klidu. Už jsem
0: hoří nám frekvenční auto.
1: Auto nehoří, je v pořádku.
0: Tak. Tak pokud byste chtěli tohle všechno zažít s námi i příští týden, tak určitě můžete, protože vyrážíme na Lipno. To bude 15. červenec. Kemping Lipno Modřín. A tam bude Lubka s Mírou a taky Ondra.
1: Já ne, já tam nebudu.
0: Ty tam nebudeš?
1: Ne. Tam to je jediný kemp, kde afterparty nedělám já.
0: Aha, a kdo bude dělat afterparty?
1: To je tam někdo místní.
0: To pozor, to bude to místní.
1: Tam mají už jako zajeté, jako místní.
0: Jasně.
1: Takže a tam, kde není, tak tam jako přiskočím já, že jo, a postarám se o to, a tam si nechceme lézt do zelí, tak jako zkusit těžtí.
0: To znamená, 22. 7. Kemp Stříbrný rybník, tam budeš, to je u Hradce, viď?
1: Ano, tam budu.
0: Kemp Strážnice, co?
1: Ano. Jak jsem říkal, kromě Lipna budu úplně všude, no takže nemusíme to...
0: Takže budete dost.
1: Tak, jo.
0: Rozhodně, příští radiokemp máme na Lipně, doražte za námi, Lubka, Míra, Pohoda, Táborák a taky Pokáč. A toho naživo vidět chcete a můžete s námi. Pojďte si připomenout tu atmosféru, která byla včera na Vrožnově pod Radhoštěm, když vám živě hráli a zpívali Opět Radiček Trio.
2: Někdy padá na mě stín, netuším, co s tím.
0: Tak přátelé, tohle to není úplně ono. Tohle to je Opět a Radeček, jak ho znáte z rádia. Ale já bych vám chtěl pustit tohle.
3: Máte rádi hory? Cože? Neslyšel jsem. Máte rádi hory? My taky. Nám taky nic jiného nezbývá, než je milovat.

Vášnově to mám rád. Tak sorry. Děkujeme moc, Hora Love. Děkujem.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A Ondra Obrek, co to máš? Hezký večer. Hořící budova v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně má narušenou statiku a bude muset k zemi. Americký dolar dnes mírně oslabuje. Děje se tak poté, co se na sebe Irán a Spojené státy opět útočili. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Hořící budova v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo ji bude muset dát strnout majitel, zatím není jasné. Frekvenci 1 řekl před chvílí mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, že nyní je v plánu zredukovat počet hasičů.
5: Na noc se budou redukovat celé prostředky, zůstane tady asi 14 jednotek. Jo, teďka v 7 hodin budou končit vrtulníky, budou končovat činnost, jinak zásah bude nadále probíhat.
4: Objekt hoří od rána. Dnes rozsáhlý požár uhašen nebude, stále není pod kontrolou. Budova se od odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává necelá polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Nikdo neutrpěl zranění, lidé uvnitř nebyli. Na sociálních sítích ale oznámil například výrobce obuvi Vasky, že v centrálním skladu v budově schořelo přes 70 tisíc párů obuvi. Nadace Tomáše Bati zase požárem přišla o 30 tisíc knih, které skladovala v budově. Uzavřen také zítra bude krajský úřad i finanční úřad, který sídlí v budově označované jako 21, tedy Baťův mrakodrap. Vláda ANO, SPD a motoristů dnes zhodnotila své půlroční působení ve vedení státu. Konkrétně mluvili ministři a ministrně o tom, jak plní své programové prohlášení. Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci řekl.
6: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli, hlavně za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
4: Opoziční strany hodnotí první půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Americký dolar dnes mírně oslabuje. Děje se tak poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět útočili v Perském zálivu. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy, který znovu roznítil obavy z inflace a posílil očekávání, že americká centrální banka by mohla brzy opět zvýšit úrokové sazby. Eskalace napětí se v posledních měsících pojila spíše se zpevňováním dolaru, protože ho investoři stále ještě chápou jako jedno z posledních bezpečnějších aktiv. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: A pojďme se podívat ještě také na počasí. Teploty během zítřejšího dne by se měly držet zhruba někde kolem 25 až 29 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu nebo na severovýchodě území se může udělat oblačnost, ale pršet by z ní nemělo.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: S kolonou počítejte na dálnici D1 a to ve směru z Brna na Vyškov. Za Brnem je kolona zhruba mezi 200 a 205 kilometrem na 10 minut. Před Brnem je potom kolona od Prahy na 187 až 196 kilometru a tam je to taky na 10 minut. No a s komplikacemi potom počítejte ještě stále taky na silnici číslo 6 a to konkrétně ve směru na Cheb. Tam se zdržíte zhruba na 160 kilometru asi 10 minut. Tak šťastnou cestu a teď už pokračuje Ondra Kubala.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A
7: teď se obrátím na vás, holky, dámy, paní. Představte si, že máte svatbu. Měli jste někdy takový ten tajný sen, že třeba by se na vaší svatbě, jak to znáte ze sociálních sítí, objevil nějaký slavný zpěvák, váš idol, z ničeho nic by vám zahrál a za sebe odešel? Tak tohle si splnila, nebo tohle se stalo jedné dívce ze Spojených států, které se na svatbě tajně objevili zpěváci Ed Sheeran a Martin Garrix. Jak k tomu došlo? Jak ona reagovala? No, všechno to probereme už za chviličku, tady na Frekvenci 1.
0: Frekvence 1.

Lots of Gold na Frekvenci 1. Krásná melodie, co říkáte? Vezmu vás teď za Edem Sheeranem, teda vlastně jinak. Vezmu vás taky za nizozemským DJem Martinem Garrixem. Ale vlastně jinak, já vás vezmu totiž na jednu americkou svatbu. Protože tihle dva spolu dorazili na jednu... Na jednou veselku, jako překvapení, a rozjeli tam party, na kterou asi teda z přítomných hostů jen tak nikdo nezapomněl.

Představte si, že máte holky svatbu a váš brácha zařídí tajné překvapení v podobě z nejznámějších světových DJs Martina Garrixe a aby toho nebylo málo, tak sebou vezme jako svou plus jedničku Eda Sheerana. Jako jestli vám to přijde nepředstavitelné, mě teda jo, tak tohle přesně se stalo snoubencům Tessie a Brandonovi, kteří měli v sobotu 27. června svatbu v Chicagu. Brácha té nevěsty Mike totiž napsal na Instagram Martinu Garrixovi: prosím tě, moje sestra se vdává tento víkend v Adler Planetáriu v Chicagu, což je jenom pár set metrů od místa, kde máš show, a ona je hrozně zklamaná, že na tvoje vystoupení nemůže jít. A tak mě napadlo, jestli bys nemohl přijít ty na její svatbu. Prostě bys jí pogratuloval a možná třeba zahrál jednu písničku. Zabralo by ti to tak 10 až 15 minut času. Napsal její brácha DJovi. Ten pohotově odepsal, že se rád zastaví. No a celá akce byla ale jedno veliké překvapení, protože Martin Garrix sebou vzal i Eda Sheerana a společně odpálili jako neuvěřitelnou party. Byla to ta nejlepší noc našich životů. Jsme Martinovi a Edovi nesmírně vděční, že předvedli nejlepší show, jakou jsme kdy viděli. Vidět ne jednoho, ale hned dva z našich nejoblíbenějších umělců, to je prostě splněný sen. Napsali potom ten okamžik už novomanželé na sociální sítě. Jako mně tohle to přijde nádherný. Já vím, že takovými překvapeními se roztrhl pytel, že celebrity do toho rády jdou, ale jako stejně, představte si to, že máte vy tu svatbu, vy, a tohle se stane. To je prostě bomba. Tak hledal jsem písničku, kterou bych k tomuhle tomu tématu mohl zahrát a kterou jinou bych mohl vybrat než tu, kterou mají ti dva společnou. Tedy nizozemský DJ a hudební producent Martin Garrix se spojil s Edem Sheeranem a výsledkem je písnička Repeat It, která spojuje charakteristický pěvecký projev Eda Sheerana, ovšem pozor, s elektronickou taneční hudbou, kterou na party hraje Martin Garrix. Pojďte si to poslechnout, tady jsou oba dva na Frekvenci 1 a jejich Repeat It. A jestli máte nějaký takový sen podobný, tak tohle je jasná ukázka, že to člověk prostě musí zkusit.

0: bych vás teď vzal na výlet, ale na takový pořádný výlet za Veronikou Kratochvílovou. Veronika je totiž šéfredaktorkou časopisu Lidé a země a stavila se za mnou tady v rádiu minulý pátek ve večerním pokecu. Mimochodem, je to holka, která je neuvěřitelně sympatická, dneska už je to mladá maminka, a která cestovala jako opravdu pořádný kus světa. Vlastně tomu cestování propadla tělem i duší, takže takovou slavnou cestu do Santiago de Compostela šla třikrát. Ne jako jednou, že si splnila sen jako většina lidí a došla tam třeba 600 kilometrů. Ne, ona to šla třikrát. A na těch svých cestách, o kterých jsme si povídali, zažila opravdu jako obrovské množství dobrodružných situací, krásných situací, ale mě zajímaly ty nejdramatičtější. Co zažila z toho dnešního pohledu rozumné maminky při tom svém cestovatelském dospívání nejdramatičtějšího?
1: Často člověk zjistí, že to byly možná úplný hlouposti, jo? Třeba vít jako sama v těch sandálech na Etnu, nebo...
0: Jestli šla v sandálech na Etnu?
1: No.
0: Tomu se třeba Čechům v sandálech se v Tatrách dost smějou.
1: Jo, ale přesně, jako i to jsem udělala. Pak jsem přespávala u nějakého neznámého pána, nechala jsem se omylem zamknout u něj v domě. Doufám, že teď mě poslouchají rodiče a jsou rádi, že jim to zpětně všechno říkám. Pak jsem taky...
0: Počkejte, on vás zamkl a pak se dělo co?
1: No, pak se dělo to právě nevím co, ale zdrhala jsem oknem a nechci vědět, co by se dělo dál.
0: Okay.
1: No a pak jsem třeba snědla velké množství mandlí a... Pak jsem bohužel zavolala svýmu taťkovi, který jim volal na toxikologickou stanici a řekl mi, hele Veru, okamžitě vyvolej zvracení, protože mandle obsahují amygdalin a můžeš už se otrávit. Takže já jsem opravdu si tam někde strkala prsty do krku, načež mi taťka volala znova a říkal, Veru, a byly to sladký nebo hořký mandle? A říkám, no sladký. Jo, tak to je v pohodě. No. Takže
0: a to už bylo pozdě, co? No ale jako nějaká životu nebezpečná situace, kromě toho, že jste u pána, který vás zamknul doma, zdrhala oknem.
1: No, tak těch situací je podle mě spousta. Ono fakt člověk se pohybuje někdy na hranici, jo.
0: Dejte mi příklad.
1: Tak myslím si, že jsem si nemusela prostě postavit stan třeba v Triglavském národním parku. Tam jsem si buď říkala, že mě odnesou policajti, anebo tam někde kolem budou medvědi nebo vlci. A potom jsem tak jako blbě taky neuvážlivě možná procházela jeden trail, když mi prostě došla voda. Takový to prostě, že si člověk jako blíží nějakému velkému průšvihu, ale jsem tady, sedím, takže je všechno v pohodě.
0: Pokud byste si rádi poslechli to povídání s Veronikou Kratochvílovou celé, mrkněte na náš web frekvence1.cz do sekce rozhovory a konečně pátek. Už teď ho tam najdete celý a je cestovatelský. Se trpí závadou, je častěji na dně.

Já nevím, jestli jste to už dneska slyšeli nebo četli, možná ano, ale slavná zpěvačka Bonnie Tyler se na nás dívá už z hudebního nebe. Autorka nebo zpěvačka hitů, jako je Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero, je už pryč, je tam nahoře, dívá se na nás nějakého toho hudebního obláčku, bylo jí 75 let a ona byla hodně vážně nemocná a zemřela v Portugalsku v nemocnici a s odkazem na rodinu a její tým to dnes zveřejnila stanice BBC ve Velké Británii. Ona v posledních dnech v květnu podstoupila akutní operaci střev, po které se její stav zdravotní hodně zhoršil. Následní lékaři museli uvést do umělého spánku, aby to všechno zvládla. Z něj se probrala v polovině června, zůstávala na jednotce intenzivní péče, ale bohužel dneska to nedopadlo. Tak si pojďte Bonnie Tyler připomenout tady na Frekvenci 1. Jako takovou krásnou a milou hudební vzpomínku na báječnou ženskou s báječným hlasem.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné dny.

Tomáše Kluse vám hrajeme na frekvenci 1 takhle krátce před 20. hodinou ve čtvrtek večer. Pokud byste Tomáše chtěli vidět naživo, tak doporučuji zajděte na letní scénu Muzea Kampa v Praze, protože Tomáš tady hraje Jana Antonína Baťu v životopisném muzikálu Klan Baťa. A co mě napadlo, co mě zaujalo, že Tomáš byl hostem podcastu Kulturák a je to podcast Seznam zprávy a tam se rozpovídal o tom, proč obdivuje právě rodinu podnikatele Tomáše Bati. On řekl, víte, dnešní doba by takové lidi opravdu potřebovala. Investovali nejenom do firmy, ale taky do rozvoje školství, postavili galerie, společenské domy a tančírny. Dnešní bohatí v Česku mají primárně jedinou starost a to je, jak být ještě bohatší. Myslí si Tomáš Klus. Tak jestli ho chcete vidět, letní scéna Muzea Kampa v Praze, doporučuju životopisný muzikál o Baťových.

0: 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s tím je Ondra Obr.
3: Já přeju samozřejmě hezký podvečer. Rozsáhlý požár ve Zlíně napáchal škody za více než 650 milionů korun. O titul ve Wimbledonu se poprvé utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. A kolona u Brna na dálnici D1 se zmenšuje. Zdržíte se do 10 minut. Rozsáhlý požár bývalého baťovského skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun a podle odborníků také nenahraditelnou ztrátu pro město. Budova číslo 34 byla jedním ze symbolů továrního areálu a významnou ukázkou průmyslové architektury z přelomu 40. a 50. let. Oheň vypukl dnes ráno před 8:30. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Dvě části 11. podlažní budovy se odpoledne zřítily a hrozí další bortění. Nikdo ale zraněn nebyl. Požár každopádně hasiči zatím pod kontrolou nemají. Jak řekl Frekvenci 1 mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
4: A nasazeny byly postupně dva vrtulníky, jak policejní vrtulník, tak vlastně Black Hawk s velkým bambivakem. Vlastně došlo ke zřícení asi přibližně 2/3 té budovy. A nadále pracujeme s variantou, že může dojít i k destrukci zbytku budovy, to znamená na noc tady zůstává 10 jednotek, respektive 10 systém plus další výšková technika pro ochranu vlastně z okolních budov.
3: Kromě škody na samotné budově také vznikly obří škody nájemcům. Už přes den oznámila obuvnická společnost Vasky a Botas, že schořelo přes 70 tisíc párů bot, což představuje asi 7měsíční produkci v hodnotě 50 milionů korun. Nadace Tomáše Bati oznámila, že v budově skladovala téměř 30 tisíc výtisků knih, které taktéž oheň vzal. A v podvečer pak ještě oznámila společnost Alpin Pro, že budovu využívala taktéž jako jediný centrální sklad a přišla o zboží za 500 milionů korun. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejdřív zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Goffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovou 6-4 a 6-4. Finále začne v sobotu v 17 hodin našeho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uvedl, že jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o podrobnostech poskytnutí licence na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je tato otázka prý vyřešena, jednání budou pokračovat, uvedl podle agentury Reuters. Ohlásil, že v příštích dnech na Ukrajinu má dorazit ze Spojených států protiraketové střely PAC-3 do Patriotů.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Zítra bude opět jasno a slunečno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severu nebo severovýchodě Česka jen 21 až 24. A také počítáme s tím, že na horách bude o něco příjemněji kolem 22 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: Kolony se už rozjeli, a to jak na silnici 6 u Chebu, tak také na dálnici D1. Tady ještě stále hlášen hustý provoz při průjezdu Brnem, ale aktuálně jsou kolony maximálně na 5 minut ve směru z Prahy na Brno a potom dál na Vyškov. Tak hlavně, ať to vydrží, teď už opět pokračuje Ondra Kubala.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
5: Slavný Oscarový herec Tom Hanks má dneska 70. a tak mu v dalších 60 minutách věnujeme soutěž. Dnešní večerní soutěž o nové knížky, dáme si kvíz Pravda nebo lež se zajímavostmi ze života právě Toma Hankse. Tak se máte na co těšit, ale ještě předtím nás čeká taky čtvrteční flashback. Tentokrát vás vezmu do roku 1995 a mrkneme se společně na tom, jakou muziku jsme tehdy poslouchali, jaká muzika vznikala a co jsme v Česku prožívali.
0: Frekvence 1
1: a

Tak tohle byl rok 95 v praxi. Lavouš a Be My Lover, hit, který se právě v roce 95 koupilo 500 000 lidí a budoval jak v Evropě, tak ve Spojených státech. A v sousedním Německu ho pod hlavičkou právě Lavouš natočili dva Američani, rapper Lane McCray, nebo Cray, a zpěvačka Melanie Thornton. Melanie zahynula v roce 2001 při leteckém neštěstí ve Švýcarsku a trvalo velmi dlouho, než se Lane osmělil a našel si novou hudební partnerku. A bylo to teprve v roce 2014. Mimochodem, od Melanie se každé Vánoce vrací do hitparád jedna písnička. A já se vsadím, že ji budete znát.

0: z reklamy, je to tahle. A pokud se nepletu, tak je to písnička z jedné reklamy na limonádu. Melanie natočila krátce před svou smrtí v roce 2001. Tak jsme otevřeli rok 1995 touhletou muzikou. Pojďme se podívat na to společně, co jsme v tom roce zažívali a co nám přineslo tady v Česku. Nebylo toho málo. Třeba koncert Rolling Stones na pražském Strahovském stadionu. Byla to obrovská událost, přilákal víc než 130 tisíc návštěvníků a tenhle rekord návštěvnosti rockového koncertu dosud v českých zemích nebyl překonán. Koncertovali ale v Česku taky Iron Maiden, vystoupili v Praze v Průmyslovém paláci. Papež Jan Pavel II. Během návštěvy Olomouce svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka. Ale v roce 1995 jsme si taky poprvé kupovali dálniční známky. Tehdy totiž začalo platit zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic u nás. Rok 1995 byl ale taky rokem, kdy byl zatčen Karel Kopáč, což byl organizátor orlických vražd, anebo Centrum Kutné Hory, se toho roku dostalo na velmi prestižní seznam světového dědictví UNESCO. No a muzika, kterou tehdy skládali čeští hudebníci, skladatelé a hitmakeri, no tak skupina Buty v roce 1995 potkala Františka. A zasadila pár topolů k tomu. To velký hit byl Hrobář od premiéru. Ilona Čáková, Ilona Čáková se vydala do Amsterdamu. A Lucie s Lenkou Dusilovou snili svůj sen. Aby hned potom David Koller zjistil, že je šťastný chlap. To Jojo Band vyrazil do Afriky. V 95. Vanastovky měli cosi s anděli. A Ivan Hlas se toho roku zakoukal do Aranky, do té, co umí hula hop. Arakain s Alešem Brichtou v 95. pátém potkali slečnu Závist. To Žlutý pes potkali jinou slečnu, Náruživou. No a Mňága až Džorb se vyspívali z toho, kdy nejlíp jim bylo. A ještě Janek Ledecký, ten v roce 95 slíbil, budu všechno, co si budeš přát. Bláznem, co staví na poušti most, a dešti tančí pro radost. No a pojďme mrknout ještě v rychlosti do zahraničí. Zpěvák Seal, tak ten byl políben růží. Kiss from a Rose. Madonna vydala písničku s lakonickým názvem Uvidíš. Prostě You'll See. A Bryan Adams položil jednoduchou otázku. Miloval jsi někdy doopravdy ženu? Have you ever really loved a woman? Takový byl rok 1995 v tom, co jsme prožívali a jakou muziku jsme poslouchali z rádia. Pro mě to byla základka. Co pro vás? A vzpomínáte na ní rádi? Já hrozně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Vás chystám večerní soutěž o nové knížky. Budeme tentokrát soutěžit s Tomem Hanksem a dáme si hru Pravda nebo lež, ale to bude až za chvilku. Dívám se na počasí, o víkendu budou krásné třicítky. Sluníčko, bude to na koupání a možná třeba u bazénu budete chtít nějaký dobrý drink, který ještě neznáte. A tak jsem si říkal, vrátím se k jednomu rozhovoru. Jsou to 3 roky zpátky, kdy jsem si povídal s tehdejším barmanem roku, s Honzou Šepkem. A on mi dal senzační tip na drink, který si opravdu jako může udělat doma každý. A budete k tomu potřebovat něco, co roste na vaší zahradě. Takže pokud byste rádi vyzkoušeli něco nového, poslouchejte Honzu Šepka.
1: Myslím si, že určitě je skvělý využít i nějaký bylinky třeba z naší zahrádky, který máme většinou každý doma, ať už je to klasická kombinace gin, tonik a nějaký rozmarín, anebo si můžeme udělat třeba bazalkový smash nebo nějaký bazalkový sour. Takže když najdeme doma nějakou shaker nebo doslova i zavazovací sklenici, je to asi na tom, ale myslím, že v dnešní době už doma máme všichni nějaký ten shaker.
0: Tak já mám doma zavařovací sklenice, ale jdu do toho s vámi, i s tou sklenicí.
1: I s tou sklenicí. Naplníme si shaker ledem, přidáme do toho svou oblíbenou bázi, k bazalce třeba se úplně skvěle chodí gin, dáme tam pár snítků bazalky, citronovou šťávu, trošičku cukru, zavřeme, vyšejkujeme, dáme to na led a myslím si, že máme skvělý osvěžující bazalkový drink.
0: A řekněte mi, musím tu bazalku nějak jako třeba pokrájet nebo v homoždíři trošičku, aby pustila šťávu, nebo ji mám nechat naopak jen tak jako, aby trochu zavonila tím džinem a víc to nehrotit?
1: My říkáme, že se musí trošičku probudit, takže většinou se dá do dlaně, ale lehonce se propleskne.
0: Plesknout.
1: Přesně tak.
0: Jako jste to udělal teď ve studiu.
1: Bohatě stačí.
0: Bohatě stačí.
1: Ano.
0: Funguje to třeba i s tymiánem, který mám na zahradě?
1: Funguje. Každá bylinka se musí trošičku probudit přesně tady tím stylem.
0: Říká barman roku 2023 Honza Šebek. Takže pokud byste o víkendu rádi vyzkoušeli něco nového, vemte gin, vemte citronovou šťávu, vemte sklenici od okurek, anebo shaker, jestli máte, trošku cukru do toho a pak vyražte na zahradu, zkuste něco utrhnout a vyzkoušejte, jaké to bude. Nechte si.

0: skoro 8:45, čtvrtek večer, jdeme soutěžit, přátelé. Tom Hanks má dneska 70. a tak jsem si pro vás připravil takový malý Tom Hanks quiz. Jak dobře znáte jeho a jak dobře znáte jeho slavné role. Volejte právě teď 257-403-9. Do hry dávám knížky od partnera soutěže, kterým je vydavatelství MOBA. Takže pokud vyrážíte někam na dovolenou, pokud se chystáte někam za zážitky, rádi si odpočinete, čtete si, ideální soutěž pro vás. 257-403-9. Ještě jednou telefonní číslo a řeknu vám, jak jsem vám připravil dnešní mix knížek. Volím jednoho autora, to jsme tady ještě neměli a nedělali jsme to. Vybral jsem vám 3 historické detektívky od českého spisovatele Vlastimila Vondrušky a všechny 3 jsou od vydavatelství MOBA. Ta první knížka se jmenuje Krvavé slzy a je to takový kriminální román z cyklu Hříšní lidé království českého. Druhá knížka od Vlastimila Vondrušky je Dědictví templářů, případ Afrodity Rosové, a třetí, to je úplná novinka, ta dorazila k nám na frekvenci jedna, tuším, že před týdnem, před dvěma. A to je Tajemná postava. Letopisy královské komory, a to je velmi, velmi dávný kriminální román, kdy během letního pobytu Jiřího Adama z Dobronína s manželkou na tvrzi jejich rodičů v Panské Lhotě najde ve zříceninách nedaleko hradu Rokštejnu zavražděného faráře Prokopa. A kdo ho najde a jak to dopadne, si už musíte přečíst sami. Tak 257-403-9, náš dnešní kvíz o Tomu Hanksovi, ceny znáte, já zvedám jedno telefonní číslo, tady Ondra Frekvence. Dobrý večer.
1: Zdravím, tady Ctibor, z Prahy.
0: Ahoj Ctibore, ty jsi za volantem, viď, podle zvuku.
1: Jsem a mám to na Hanksovi, takže nic neporušuju.
0: Tak to jsi šikovnej. A ještě jak jsi se hezky jako pochválil, jo, že to děláš dobře. Co ty a Tom Hanks? Máš rád jeho filmy?
1: Strašně moc ho mám rád, ale že bych ho vzal úplně dopodrobna, tak si nejsem jistý. Ale chtěl bych to zkusit a uvidíme.
0: No hele, vyzkoušíme. Zahrajeme si hru Pravda nebo lež. Já tady mám připravené 3 výroky o Tomu Hanksovi. A někdy budu říkat pravdu a někdy si budu vymýšlet. A na tobě je, abys mě odhalil. A když to aspoň ve 2 případech z těch 3 zvládneš, tak výhra je tvoje. Jdeme na to?
1: Super, jdeme na to.
0: Tak jo. Výrok první. Tom Hanks získal za Forresta Gumpa Oscara. To je docela známá věc. Ale já říkám, že to nebyl jeho první Oscar. Protože toho prvního Oscara získal za film Philadelphia, kde hrál úspěšného homosexuálního právníka, který onemocní AIDS a následně je kvůli předsudkům potom vyhozený z práce. A ten film byl strašně úspěšný a Tomu Hanksovi vynesl prvního Oscara v jeho životě. Pravda nebo lež?
1: Jo, znám oba 2 filmy.
0: A teď který byl dřív?
1: Který byl dřív, a jestli to je pravda.
0: Tak povídej, tipni si. Pravda nebo lež? První Oscar, film Philadelphia.
1: Tak já myslím, že lež.
0: Je to pravda, Ctibore. Je to opravdu pravda, to byl jeho skutečně první Oscar, ale to nevadí, jsi stále ve hře. Ten druhý výrok, to bude vlastně trošičku teď hudební záležitost, jo? Protože když mluvíme o filmu Philadelphia, tak k němu natočil a složil Bruce Springsteen tuhle melodii. Vsadím se, že ji budeš znát. Znáš ji?
1: Philadelphia.
0: Přesně tak. Bruce Springsteen. No a když už jsme u těch Oscarů, tak já říkám, že Bruce Springsteen za tuhle melodii získal taky Oscara. Za nejlepší píseň napsanou pro film za rok 93. Pravda nebo lež? Nádherná písnička. Ale co myslíš, dosáhla na Oscara?
1: Já myslím, že taky ne, nebo...
0: Taky ne, nebo taky jo? Tak co? Tak se rozhodni.
1: Tak jo, tak získal Oscara. Tak.
0: Získal Oscara? No uf, ještě, že jsi to změnil. Získal Oscara. Získal Oscara, tohle je Oscarová filmová píseň. Skutečně je to tak. Tak první bod je tvůj a teď se rozhodne. Teď se rozhodne, máš ještě jednu šanci. Jdeme do jeho osobního života. Tom Hanks má za sebou skvělou hereckou kariéru. Mimochodem, jestli jste ho nikdo neviděli jako v muzikálech, on nádherně zpívá. Ale na co neměl v životě štěstí, to je rodinný život. A jak bral jednu zakázku za druhou, věnoval se herectví, muzikálům, tak se mu vlastně stalo to, že nikdy neměl děti. Pravda nebo lež?
1: Ty krása.
0: Co myslíš? Tom Hanks.
1: No.
0: Podlehl kariéře a neměl děti, anebo jsem si to celé vymyslel? Ctibore, pojď.
1: Myslím si, že měl děti.
0: Myslíš si, že měl děti? Tak měl 2 manželky. A s těmi měl celkem 4 děti, výhra je tvoje! A už je dokonce dědečkem teďko i. Chlape, to byly nervy, uf!
1: To jo, protože hezká potázka první a netrefím si.
0: Slyšel jsi tady, jak mi za mixákem spadnul kámen ze srdce, jo? Doufám, že jsi to slyšel.
1: To rozhodně, ano, bylo to těžký.
0: Hele, Ctibore, tohle si vybojoval jako se vší parádou. Knížky jsou tvoje, vydrž mi na drátě, vezmu si na tebe kontakt, jo? Měj se hezky.
1: Dělí, moc díky.
0: Ahoj. No a přátelé, když už jsme tady mluvili o filmu Philadelphia, já se vám přiznám, že to je moje srdeční záležitost. Ten film je prostě jako úchvatný. To neuvěřitelné drama a doprovází ho opravdu nádherná hudba. A já si myslím, že Bruce Springsteen za tuhletu písničku, teda toho Oscara za rok 93, získal naprosto oprávněně. Tak si dopojďte poslechnout. Tady je na frekvenci jedna Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Nádherný song.

0: Pokáč na frekvenci 1, pokud byste ho chtěli vidět a slyšet naživo a nejenom takhle z rádia, tak vyražte za námi na Radiokemp příští středu na Lipno do kempingu Lipno Modřín, protože tam bude právě o 19 hodin s námi vystupovat Pokáč, jinak tam uvidíte Lubku, Míru, Máru Maláška, no prostě Radiokemp, jak ho znáte, tak příští středu i s Pokáčem. Ale v příští hodině si dáme Lady Gaga, Bruno Mars. Nádherný duet Die With A Smile, bude ale Lucie. Jsem skoro ale i Lucie, mě už tam nemluví takhle před devátou. No a Phila Collinse si zahrajeme. A za malou chvilku už zprávy s Ondrou.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A taky Ondra Albrecht. Ondro, jak to vypadá ve Zlíně?
5: Hezký večer. Požár budovy číslo 34 ve zlínském baťovském areálu dnes napáchal škody za stovky tisíc. Ruské úřady vymýšlejí stále nové způsoby prodeje nedostatkového benzínu. A na cestách už se jezdí bez větších komplikací, kolony se rozjely. Požár budovy číslo 34 ve zlínském baťovském areálu vypukl dnes ráno před 8:30. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu a během odpoledne se zřítila podstatná část 11. podlažní budovy. Nikdo ale nebyl zraněn. Požár se ani večer nepodařilo dostat pod kontrolu. Škody půjdou do stovek milionů korun. O zboží přišli například společnost Alpin Pro a Vasky. Odborníci pak označili zničenou budovu za nenahraditelnou součást zlínského průmyslového dědictví. Přes noc na místě zůstává 10 hasičů cisteren a požářiště monitorují také drony. Příčinu vyšetřují policisté společně s hasiči. I když počet lodí na našich řekách a přehradách narůstá, stoupl už na dvojnásobek, počet jejich nehod zůstává stejný. Na vodních plochách provoz říční policií sleduje i státní plavební správa. Její ředitelka Klára Němcová k tomu řekla.
6: V tomto roce došlo zatím k 6 plavebním nehodám, byly to pouze malé plavební nehody. V uplynulém roce to bylo 21 plavebních nehod na území České republiky a je tedy na místě poděkovat zejména vůdcům plavidel, plavecké veřejnosti, účastníkům plavebního provozu, že pravidla dodržují, což vyplývá i z určitých statistik týkajících se přestupků.
5: V Česku je dnes přes 22 tisíc malých a rekreačních lodí a také 22 tisíc dalších těch, které nepodléhají evidenci úřadu ani policie. Ruské úřady vymýšlí stále nové způsoby prodeje nedostatkového benzínu. Za současné palivové krize vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinerie je vzácný benzín místy dokonce dražší než v Evropské unii, upozornil server BBC News. V 6 ruských regionech pak začali benzín prodávat motoristům podle toho, jestli je v datu liché nebo sudé číslo. A zda je lichá nebo sudá i poslední číslovka na registrační značce vozidla. Fotbalisté Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Krakovi Krakov 0-2. Během přípravného kempu ani jednu nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku. Liberec pak v prvním duelu na kempu zdolal Rapid Bukurešť 2-1.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: V noci budou teploty kolem 12 až 7 stupňů Celsia, očekává se jasno až polojasno. No a jasno bude také zítra, čekáme slunečné počasí s teplotami kolem 29 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě jen kolem 24.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Doprava už je klidná, většina kolon se rozjela a už se jezdí bez větších zdržení. Tak především, ať to vydrží, šťastný dojezd domů, anebo kamkoliv momentálně jedete. Teďka vám k tomu společnost bude dál dělat Ondra Kubala.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Přátelé, věříte na horoskopy, čtete si rádi, co vás čeká, co říkají planety o vaší budoucnosti, anebo třeba posloucháte rádi Dagmar Kluckou každé ráno u nás na Frekvenci 1. Tak to já bych pro vás něco měl. My se spolu už za malou chvilku mrkneme na horoskopy podle celebrit. Třeba takový Harry Styles se jako vodnář prý nebojí riskovat. A Lvice, zpěvačka J.Lo, je naopak velmi inspirativní osobností pro ostatní. Teda říkají planety. Tak za chvilku detaily.
3: frekvence 1.
2: A

Jo, Lucie na frekvenci 1 a Panic, tuhle písničku jsem dlouho neslyšel. Pojďte si se mnou dát večerní horoskopy, ale možná jinak nejste zvyklí. Jsou to horoskopy podle celebrit. Jo, schválně třeba, jestli se v tom najdete. Tak třeba milí vodnáři, vy býváte podle hvězd originální, nezávislí, často přicházíte s nápady, které ostatní pochopí až s odstupem času. No a stejné znamení má třeba zpěvák Harry Styles, který je dlouhodobě tím, kdo boří stereotypy v show businessu a odmítá zapadat do škatulek, takže by to možná mohlo docela sedět. Střelci, vy byste měli být optimističtí dobrodruzi, kteří milují svobodu a nesnášejí omezení, stejně jako Brad Pitt, který během kariéry opakovaně dokazoval, že se nebojí nových směrů ani hereckých experimentů, protože střelci patří prý mezi ty osoby, které mají zbalený kufr permanentně a než ostatní vůbec začnou plánovat cestu, tak oni už jsou dávno na té cestě. Štíři. Štíři jsou intenzivní, vášniví a tajemní. A navenek prý mohou působit uzavřeně, ale uvnitř prožívají všechno naplno. A stejné znamení má slavný herec Leonardo DiCaprio, ostatně před pár měsíci natáčel tady v Česku. A Leonardo DiCaprio patří mezi ty, kdo si vybírají pečlivě svoje role, patří mezi nejcharizmatičtější herce současnosti. No a štíři, stejně jako Leonardo DiCaprio, na veřejnosti prý podle hvězd působí mnohem výrazněji, než si sami uvědomují. No a třeba takový lvi. Vy milujete samozřejmě pozornost, často se ocitají ve středu dění, se ocitáte, to je známá věc. A lvem je třeba zpěvačka Jennifer Lopez, která už desítky let

patří mezi největší hvězdy světového showbiznisu. Prostě lvi chtějí být prý vždycky vidět a dovedou ostatní namotivovat svým nadšením. A když už jsme mluvili o Tomu Hanksovi před půl hodinkou, že má dneska 70, tak Tom Hanks je rakem. Raci bývají citliví, empatičtí, hodně orientovaní na vztahy. A Tom Hanks je právě rakem a dlouhou dobu byl považován za jednu z nejoblíbenějších a nejličtějších osobností Hollywoodu. Takže na raky se jejich okolí prý může vždycky s důvěrou obrátit a nepošlou vás do háje. No a když se podíváme třeba ještě na berany, tak vy jste odvážní berani, impulzivní, milujete výzvy a neradi čekáte, až se věci stanou sami. Tak beranka je třeba zpěvačka Lady Gaga a u této teda sedím. Nikdy se nebála riskovat, šokovat anebo třeba jít vlastní cestou. Pokud byste měli chuť mrknout i na další celebrity a další znamení, tak horoskopy podle celebrit jsme pro vás připravili na našem webu frekvence1.cz. Tak na to hoďte oko. No a když už jsme mluvili o těch beranech a o Lady Gaga, tak tedy je nádherný duet. Vlastně pořád ještě novinka. Lady Gaga, Bruno Mars a Die With a Smile.

plastické operace, tak u nás lidí tohleto je naprosto běžná záležitost. Když dřív by člověk řekl, že se hlavně dámy nechávaly vylepšovat, tu boky, tu trošku vylepšit zadek, prsa, rty, možná trošičku jako nějaký ten botox si píchnout. A co si budeme povídat, v dnešní době se už ani pánové, my pánové nezdráháme si některé tělesné partie tak trošičku jako přivylepšit. Ale zaujalo mě, že na plastickou operaci musel i papoušek v hodonínské zoo. Ano, skutečně, dokonce je to papouští samička, ta má totiž po plastice zobáku. V Hodoníně je taková relativně malá zoologická a oni tady museli jednomu papouškovi provést doslova odborně řečeno generální opravu zobáku, protože ho museli zatmelit speciálním zubařským tmelem. O co šlo? Samička papouška, který se jmenuje Arasary hnědý, přišla k úrazu před 2 lety, když se nebezpečně přiblížila k sousední venkovní voriéře, kde byl jiný papoušek, Ara Kaninda, a ten jí napadl. No a když tuhletu holčinu papouští napadl, tak do ní jako kloval a hodně vážně jí porušil zobák. Už tehdy jí to zkoušeli opravit, jenomže se jí to tak nějak jako vydrolilo, hrozilo, že se jí celý ten zobák ulomí a ona by potom umřela hlady, protože by nedokázala jíst. A tak musela jít na plastickou operaci. Veterináři si ji uspali, vzali si ji pořádně do parády, no vzali zubařský tmel a celý ten zobák téhleté papouští holce dali dohromady. Ubrousili odumřelé části, dostavili to a nanesli speciální zubařskou výplň, aby to všechno jako drželo a zpevnilo se. Tak pokud byste rádi viděli, jak vypadá takový papoušek po generálce, tak se stavte v hodonínské zoologické. Je to malá zoo, ale jak říkám, moc hezká a stojí to určitě třeba za letní výlet s dětmi.

0: Tohle byl Phil Collins na Frekvenci 1. Už tady byla dneska večer jednou řeč o Tomu Hanksovi, který má kulatiny. Právě dnes. A toho si všimli i velké hlavy.
1: Tom Hanks, když se řekne, má dneska 70. Jeho nejznámější role?
2: Forrest Gump.
3: Už teraz já asi, že?
2: Povědaj.
3: Možno to nevětě, ale z matkinej strany je priamým potomkom jedného bývalého amerického prezidenta. Já jsem viděl fotku toho prezidenta. Oni jsou si fakt podobní.
1: Víme, že Donald Trump to není.
3: Ale ten prezident teda vůbec nedopadl dobře ani pěkně.
4: Zastřelili ho.
2: Takže Donald Trump to není.
1: Počkej, Reagan jo.
3: Ne, tak Reagan normálně prirodzenou smrťou odišel.
4: No jak říkají?
5: Koho zastřelili?
3: No koho zastřelili? V divadle.
5: No toho Ježíš prvního.
3: No nebyl první, ale bol.
5: Já nám to tady říkal ve velkých hlavách.
3: A Elko.
5: Abraham Lincoln.
3: No.
2: Hezky.
5: On je. A víš, proč já to říkal přece?
1: A jo, máš pravdu, ten klobouk, ta podoba.
2: A to je jeho co?
3: No je priamým potomkem bývalého amerického prezidenta.
4: Z třetího kolena.
3: No,
2: takže mají společného co?
1: Klobouk. A bomboniéru.

Jo, tuhle písničku znáte dobře od Evy Farné, jako Mám boky jako skříň, ale tohle byl její originál z roku 2014 od zpěvačky Meghan Trainor. All About That Bass. Ta písnička vyšla 30. června 2014, takže je to vlastně skoro přesně 12 let a okamžitě, doslova přes noc, z Meghan udělala mezinárodní hvězdu. Šlo o její velký první vydaný single. No a napsali tu skladbu se svým producentem Kevinem prý za nějakých 40 minut. A Meghan v jednom z rozhovorů řekla, že v té době psaní sama bojovala hodně s nízkým sebevědomím a problémem s vlastním vzhledem, takže ten text o sebelásce byl vlastně částečně reakcí na ty její pocity, které prožívala a na ty zkušenosti. No a slovo bass, All About That Bass, neznamená hudební basy v tomhletom případě, ale ten název té písničky je trošičku v angličtině slovní hříčkou. Ona v jednom rozhovoru vysvětlovala, že to bass představuje vlastně tloušťku nebo křivky těla, což je opak něčeho tenkého a vysokého. O tom v tom originále zpívá. No a ta písnička se vlastně doslova stala takovou jako hymnou body positivity, by se dalo říct. Prostě propaguje přijetí vlastního těla tak, jak je, a kritizuje ty nereálné krásky v časopise a na Instagramu. No, myslím, že i ten český text Evy Farné tohle to docela hezky vystihl. Tak mějte se moc hezky, za chvilku už bude 10, tak vám přeju dobrou noc. Posílám vám Pet Shop Boys a slyšíme se tady na Frekvenci 1 zase zítra. Show konečně pátek. Tak ahoj.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky Muchová a Nosková. A teploty v pátek půjdou místy až na 29 stupňů Celsia. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun a podle odborníků také velkou ztrátu pro město. Budova číslo 34 byla jedním ze symbolů továrního areálu a významnou ukázkou průmyslové architektury. Jak řekl frekvenci 1, večer v 8 hodin mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, pokračovat v zásahu budou také v noci.
2: Nadále pracujeme s variantou, že může dojít i k destrukci zbytku budovy, to znamená, na noc tady zůstává 10 jednotek, respektive 10 cistern plus další výšková technika pro ochranu vlastně z okolních budov.
1: Během noci pomůžou s hlídáním také drony. Podle předběžných odhadů jde navíc podle výše škody o jeden z největších požárů v Česku za posledních 5 let. Jen společnost Alpin Pro přišla o zboží za více než 500 miliardy. Obuvnická firma Vasky psala o škodě kolem 150 milionů. Příčinu vzniku požáru vyšetřují policisté společně s hasiči. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Rozhodující je ale rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si dovolenou dopřeje 80% dotázaných. V případě příjmu do 30 tisíc korun je to jen necelá polovina. Jako destinaci Češi častěji preferují zahraničí. V tuzemsku vyrážejí spíše na kratší pobyty. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark a ten se konal na přelomu června a července. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američan Coco Golfovou. Devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovou 6-4 a 6-4. Finále začíná v sobotu v 17 hodin našeho času.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A podíváme se také na počasí. Teploty v pátek budou až kolem 29 stupňů Celsia. Na severu to bude o něco méně kolem 24. Jinak čekáme opět jasný a slunečný den. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity,

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Likvidace požáru budovy ve Zlíně se protáhne minimálně až do pátku, možná i déle. Vláda ANO hodnotila své půlroční působení poměrně pozitivně. A teploty v pátek půjdou až na 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Hořící budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo ji bude muset dát strhnout majitel, zatím jasné není. Likvidace se protáhne až do pátku, možná déle. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává necelá polovina objektu. Obrovské škody hlásí společnost Alpinpro, která měla v budově jediný centrální sklad. Přišla o zboží za 500 000. Obuvnická Vasky potom přišla o 70 tisíc párů obuvi. Nadace Tomáše Bati hlásí, že v budově měla desítky tisíc výtisků knih. Kvůli požáru bude také v pátek zavřen takzvaný mrakodrap, tedy 21. budova, kde sídlí kraj a finanční úřad. Vláda ANO, SPD a motoristů hodnotila své půlroční působení ve vedení státu. Konkrétně mluvili ministři a ministrně o tom, jak se jim daří plnit své programové prohlášení. A premiér Andrej Babiš byl po této schůzce poměrně pozitivní.
2: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli, hlavně za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
1: Opoziční strany naopak hodnotí prvního půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Americký dolar mírně oslabuje. Děje se to poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět v Perském zálivu útočili. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy, který opět roznítil obavy z inflace a také posílil očekávání, že americká centrální banka by mohla opět zvýšit úrokové sazby. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaj v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím tak šanci na postup do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek budou teploty kolem 24 až 29 stupňů Celsia s tím, že na severu bude o něco chladněji právě kolem té maximální 24. Jinak nás ale čeká většinou spíše jasný a slunečný den. Naopak na severu a severovýchodě se může postupně zatáhnout. Pršet by tam ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

Ulice, co neznám, jsou jako loběd, nehledáme východ, a tak jsme se ztratili.

si tě vzít. Vidím tvoje oči, vím, s kým chci zestárnout, než tahle noc skončí. Chci do tmy s tebou plout, jsi můj maják.

0: Vinohrad. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky Muchová a Nosková. A teploty v pátek půjdou místy až na 29 stupňů Celsia. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun a podle odborníků také velkou ztrátu pro město. Budova číslo 34 byla jedním ze symbolů továrního areálu a významnou ukázkou průmyslové architektury. Jak řekl frekvenci 1, večer v 8 hodin mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, pokračovat v zásahu budou také v noci.
2: Nadále pracujeme s variantou, že může dojít i k destrukci zbytku budovy, to znamená, na noc tady zůstává 10 jednotek, respektive 10 systém plus další výšková technika pro ochranu vesměs okolních budov.
1: Během noci pomůžou s hlídáním také drony. Podle předběžných odhadů jde navíc podle výše škody o jeden z největších požárů v Česku za posledních 5 let. Jen společnost Alpin Pro přišla o zboží za více než 500 miliardy. Obuvnická firma Vasky psala o škodě kolem 150 milionů. Příčinu vzniku požáru vyšetřují policisté společně s hasiči. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Rozhodující je ale rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si dovolenou dopřeje 80% dotázaných. V případě příjmu do 30 tisíc korun je to jen necelá polovina. Jako destinaci Češi častěji preferují zahraničí. V tuzemsku vyrážejí spíše na kratší pobyty. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark a ten se konal na přelomu června a července. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová zdolala v semifinále po odvráceném matchbolu Američan Coco Gauffovou. Devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovou 6-4 a 6-4. Finále začíná v sobotu v 17 hodin našeho času.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A podíváme se také na počasí. Teploty v pátek budou až kolem 29 stupňů Celsia. Na severu to bude o něco méně, kolem 24. Jinak čekáme opět jasný a slunečný den. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: muziky. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Likvidace požáru budovy ve Zlíně se protáhne minimálně až do pátku, možná i déle. Vláda ANO hodnotila své půlroční působení poměrně pozitivně. A teploty v pátek půjdou až na 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Hořící budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo ji bude muset dát strhnout majitel, zatím jasné není. Likvidace se protáhne až do pátku, možná déle. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává necelá polovina objektu. Obrovské škody hlásí společnost Alpinpro, která měla v budově jediný centrální sklad. Přišla o zboží za 500 000 000. Obuvnická Vasky potom přišla o 70 000 párů obuvi. Nadace Tomáše Bati hlásí, že v budově měla desítky tisíc výtisků knih. Kvůli požáru bude také v pátek zavřen takzvaný mrakodrap, tedy 21. budova, kde sídlí kraj a finanční úřad. Vláda ANO, SPD a motoristů hodnotila své půlroční působení ve vedení státu. Konkrétně mluvili ministři a ministrně o tom, jak se jim daří plnit své programové prohlášení. A premiér Andrej Babiš byl po schůzce poměrně pozitivní.
2: Myslím si, že plníme to, co jsme řekli, hlavně za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
1: Opoziční strany naopak hodnotí prvního půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Americký dolar mírně oslabuje. Děje se to poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět v Perském zálivu útočili. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy, který opět roznítil obavy z inflace a také posílil očekávání, že americká centrální banka by mohla opět zvýšit úrokové sazby. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaj v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím tak šanci na postup do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek budou teploty kolem 24 až 29 stupňů Celsia s tím, že na severu bude o něco chladněji právě kolem té maximální 24. Jinak nás ale čeká většinou spíše jasný a slunečný den. Naopak na severu a severovýchodě se může postupně zatáhnout. Pršet by tam ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky Muchová a Nosková. A teploty v pátek půjdou místy až na 29 stupňů Celsia. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Rozsáhlý požár bývalého skladu ve Zlíně způsobil škody za stovky milionů korun a podle odborníků také velkou ztrátu pro město. Budova číslo 34 byla jedním ze symbolů továrního areálu a významnou ukázkou průmyslové architektury. Jak řekl Frekvenci 1, večer v 8 hodin mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček, pokračovat v zásahu budou také v noci.
2: Nadále pracujeme s variantou, že může dojít i k destrukci zbytku budovy, to znamená, na noc tady zůstává 10 jednotek, respektive 10 cistern plus další výšková technika pro ochranu vesměs okolních budov.
1: Během noci pomůžou s hlídáním také drony. Podle předběžných odhadů jde navíc podle výše škody o jeden z největších požárů v Česku za posledních 5 let. Jen společnost Alpin Pro přišla o zboží za více než 500 miliardy. Obuvnická firma Vasky psala o škodě kolem 150 milionů. Příčinu vzniku požáru vyšetřují policisté společně s hasiči. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Rozhodující je ale rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si dovolenou dopřeje 80% dotázaných. V případě příjmu do 30 tisíc korun je to jen necelá polovina. Jako destinaci Češi častěji preferují zahraničí. V tuzemsku vyrážejí spíše na kratší pobyty. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark a ten se konal na přelomu června a července. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová zdolala v semifinále po odvrácené matchballu Američan Coco Gauffovou. Devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovou 6-4 a 6-4. Finále začíná v sobotu v 17 hodin našeho času.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A podíváme se také na počasí. Teploty v pátek budou až kolem 29 stupňů Celsia.